0: úspěch se dostavil.
1: A tenhle konkurs se ti stal osudovým.
0: Ano, tak jak říkáš.
1: Na velkou část tvého života, jo, jo. Možná na celý tvůj umělecký
0: život. Je to možný, no. Je to možný. Zatím to tak vypadá.
1: Když se vrátíme ještě k tomu Stavangeru, my jsme tady před časem jako hosty Oktávy měli pana profesora Františka Veselku s jeho synem Štefanem Veselkou. To jenom připomínám posluchačům, pokud poslouchali, protože pan profesor Veselka žil vlastně a celou dobu svého uměleckého života po té, co emigroval, tak působil právě ve Stavangeru a potom po revoluci navázal opět takovou spolupráci a tu možnost otevřel právě i studentům z Brna z Janáčkovy akademie, že se četně jezdilo na stáže právě sem do Norska, takže to silně ovlivnilo i tebe. Ty jsi ale v tom Norsku studoval u koho?
0: Já jsem studoval u Liv Ubdal, ona je vlastně koncertní ve Stavangeru a ta byla vlastně po celou dobu můj pedagog. Vynikající čelistka a úžasná žena, která mi nechávala volnost v tom, kde jsem tu volnost potřeboval a tam, kde jsem potřeboval právě něco změnit, tak na to takovým zajímavým, příjemným způsobem tlačila.
1: Když jsi vykonal konkurs, nastoupil jsi do orchestru v Trondheimu. Mm-hmm. Jaké byly ty začátky? To muselo být docela těžké. Byli tam ještě nějací Češi?
0: Byla tam jenom Češka, ale to nebyla muzikantka. Ona pracovala zrovna v kanceláři v orchestru. A jinak mezi muzikantama nebyli žádní Češi v té době.
1: A dnes jsou?
0: Dnes také ne. Je tam jenom jeden Slovák. Kolega Daniel Turčina.
1: Takže takové malé československé duo.
0: Ano, ano.
1: jak tě přijali kolegové v Norsku? Jinak předpokládám, že většina členů orchestru jsou norští muzikanti.
0: Nebo
1: je tam hodně cizinců?
0: Ne, je tam velmi mnoho cizinců. A bylo dřív možná ještě víc, i když zase někteří odešli do penze nebo jinam, ale zase přišli jiní. Máme opravdu strašnou spoustu jako národností. Je tam, můžu tak namátkou, máme Japonsko, Čína, Kanada, Švédové samozřejmě, Němci, Angličani, Holandsko a Austrálie. Dokonce máme fagotistku z Austrálie.
1: Tak to je skutečně mezinárodní orchestr.
0: Ano, je.
1: A jak se hovoří v mezinárodním orchestru? No, mluví se ještě norsky?
0: Ano, mluví se tam norsky, ale hodně samozřejmě také anglicky, protože hostující dirigenti mluví anglicky většinou, takže v tom není žádný problém. A oni po nás samozřejmě chtějí, aby jsme mluvili norsky, ale vzhledem k tomu, že oni velice rádi také používají angličtinu, norové obecně, tak bylo pro mě dost dlouhou dobu těžké jako se naučit norsky, protože oni opravdu, je to baví, ta angličtina, takže když slyší, že já nejsem Nor, že jo, z toho akcentu to hned poznají, začnou na mě mluvit norsky, já jim něco odpovím a oni hned přejedou do angličtiny. No tak to je potom těžký, potom jim člověk musí říct, ne, nemluv na mě anglicky, jo, to nemůžeš, já potřebuju se zdokonalovat, musíme mluvit norsky. No ale pak vznikají občas díry, člověk se nemůže vzpomenout na nějaké slovo, tak se zastaví a teď si říká, pane bože, já to slovo mám, já ho znám, já to vím. A místo, aby přemýšlel, jak to říct, kde to slovo je, tak přemýšlí nad tím, že jak je možný, že ho zase nevím. Jo? No tak pak stejně třeba i já sklouznu do té angličtiny někdy, ale v tom orchestru je to úplně v pohodě v tomhletom směru.
1: Když se ještě vrátíme k těm začátkům, ty jsi tedy zakotvil v Trondheimu, to bylo v kterém roce, 2005?
0: V Trondheimu to bylo v roce 2007. Jsem udělal ten konkurs a v podstatě hned jsem tam nastoupil. I přesto, že ten konkurs byl až na rok 2009, ale hned šla kolegyně na mateřskou, takže oni potřebovali záskok hned. Takže jsem tam nastoupil v podstatě úplně hned a dokonce i ta zkušební doba se mi počítala od té doby, kdy jsem nastoupil. Takže v době, kdy jsem měl teprve dostat jako kontrakt a začít, tak to už jsem půl roku měl smlouvu a už jsem půl roku pracoval jako člen orchestru.
1: Takže ten začátek byl šťastný ze vším všude.
0: Jo, jo, to byl.
1: No a tebe potkalo ještě jedno štěstí, protože vedle toho, že jsi se stal členem symfonického orchestru, tak se ti podařilo zakotvit také v komorním orchestru Trondheim Solistene. Jak je to s tímto orchestrem? Vy máte takový specifický režim, který by možná mohl být inspirativní i jo, pro česká tělesa.
0: To by určitě mohl být, ano. Ten komorňák v podstatě je velmi specifický. On vznikl v roce 88 pod vedením jednoho profesora, Bjarne Fiskum se jmenoval, a vzniknul jenom jako studentský orchestr, ale byli tam vždycky vybraní studenti, jenom ti nejlepší, absolutně ti nejtalentovanější od tohoto pedagoga. On byl takovej hledač těch talentů. A poté převzal to vedení Eivind Gimse, čelista, a ten měl spoustu zajímavých nápadů, jako třeba, že už nechtěl, aby to byl jenom studentský orchestr, ale chtěl ho udělat trochu víc profesionální. A měl nápad, že v podstatě ten komorňák, je těžký uživit komorňák, mít spoustu koncertů a opravdu jako pracovat jenom s tím komorňákem. Takže ho napadlo, že to udělal jako přidružené těleso. Udělal konkurs pro muzikanty, právě já jsem zrovna i byl na tomhle konkurze, čili my jsme dělali konkurs do symfonického orchestru, ale zároveň do komorního. A takže jsme museli zahrát spoustu komořiny, plus ještě s něma jsme měli i zkoušku s tím komorňákem. A já jsem vůbec jako netušil, že jo, o co přesně, jak to, o co jde, jak to bude. No, pointa je v tom, že on chtěl udělat takové jádro 12 muzikantů, nebo 10 ze začátku, potom je nás nakonec, myslím, 12, kteří máme normálně všichni smlouvu ve filharmonii, ale 40% povinnost hrát se solistama. A vedle toho, aby nás vždycky bylo jako dost, tak a také vzhledem finančním možnostem právě toho orchestru, máme smlouvu s univerzitou, že na každém projektu, opravdu úplně na každém, musí vždycky hrát 3 nebo 4 studenti v různých nástrojích, čili housle, viola, cello třeba. Jo. A plus, když je ještě potřeba, což většinou taky ještě je potřeba, tak máme nějakou výpomoc někoho na volné noze. Je to potřeba z toho důvodu, že my se střídáme, my skoro nikdy nehrajeme úplně všichni. Těch 12 jakoby lidí, jo? Ten základ, protože my máme tu povinnost hrát v tom orchestru a to je samozřejmě tak vymyšlený, že se snaží vždycky jako kancelář orchestru a Trondheim solistů to zkombinovat tak, aby když my máme projekt se solistama, tak aby v orchestru se hrál třeba menší obsazení, jo? Nějaký Mozart nebo nějaká symfonie, že to není Wagner nebo Mahler. No, ale i tak prostě část těch muzikantů od nás z toho základu hraje v tom symfonickém orchestru a zbytek v solistech.
1: Jaké je takové standardní obsazení trondheimských solistů? V jakém hrajete obsazení?
0: Je nás většinou 16 muzikantů. Je to 5 prvních houslí, 4 druhé, 3 violy, 3 čela a basa. Ale můžeme samozřejmě, přidáváme někdy. Někdy je nás 4 violy, 4 čela, nebo 4 violy, 3 čela a 2 basy taky někdy.
1: Podle obsazení. Ano. A někdy přiberete i dechovou sekci.
0: Ano.
1: Já navrhuji, že bychom si nyní poslechli první z ukázek. My jsme dostali darem mnoho nahrávek trondheimských solistů. Takže jako první ukázku bychom si poslechli od Piotra Iliče Čajkovského z jeho slavné skladby Vzpomínky na Florencii, její 4. větu v podání trondheimských solistů.

0: Slyšeli jsme čtvrtou část ze skladby Vzpomínky na Florencii od Piotra Iliče Čajkovského. Hráli Trondheim Solisténe. Jejich členem je Jaroslav Havel, violončelista pocházející z Brna, který je hostem dnešní oktávy. My jsme si povídali o tvých začátcích na severu, jaké to bylo, jaká byla tvá studia v Brně. Trondheim Solisténe, to je pojem, to je orchestr, který je známý, renomovaný evropsky, ale v podstatě dnes i světově. Získali jste četná ocenění, prestižní ceny za vaše nahrávky, koncertujete s předními solisty. Jaké máš vzpomínky, třeba takové, které opravdu ti vyvstanou prvně na mysli?
1: Prvně na mysl, teď hned, jak jsi to řekl, tak vlastně úplně první zkušenost, když jsem poprvé přišel na zkoušku do Trondheim solistů, tak jsem byl v šoku. Jsem byl úplně ohromen prostě tím zvukem. Tím způsobem, jak ten orchestr pracoval na první zkoušce a jaký měl kultivovaný zvuk okamžitě a kultivovaný vlastně jako kultivovanou domluvu, a to zkoušení celé bylo to děsně zábavný. Hned z toho lezla zajímavá muzika. Jo, nebylo to žádné hledání něčeho, to já jsem úplně si říkal, pane bože, to je dobrý, to musím teda zabrat. To asi hned po zkoušce valím domů cvičit, abych na další den byl daleko víc připravený. I přesto, že samozřejmě na tu první zkoušku jsem cvičil hodně jsem se připravoval, poslouchal jsem si, stejně jsem byl v šoku, jo, na té první jako zkoušce. A musím říct, že mě to stále občas fascinuje, vždycky po létě, třeba po prázdninách, když se vrátíme zpátky, a tak ta první zkouška jako je podobná. Je to takový opravdu kultivovaný způsob zkoušení hraní.
0: Takže stále je to pro tebe inspirativní prostředí.
1: Určitě.
0: Žádná rutina.
1: Ne. V tomhle, v komorňáku určitě ne. Opravdu tam hraje spousta s náma takových muzikantů, že buď to vedoucích, nebo i solistů, že v podstatě to nemůže být rutina. Jo.
0: My můžeme teď prozradit, že za dob studií byl členem Grafova kvarteta.
1: Ano.
0: Takže my jsme byli velmi, řekl bych, zpřízněni a velmi blízko. Nicméně ty cesty se potom rozešly skrze tvoje zahraniční studia. My jsme zůstali tady a ty jsi potom studoval pryč. Ale dalo by se říct, že se ti podařilo dostat se zpátky k té komořině, protože vaše práce v tomto komorním orchestru je srovnatelná v prací ve smyčcového kvarteta.
1: Jo, dalo by se říct, že jo, je to tak. A mně se teda i líbí ten způsob, že vlastně toho propojení s tím orchestrem, že člověk vlastně pracuje normálně ve filharmonii, kde je to pro mě jako mě to baví samozřejmě ve filharmonii velice, opravdu. A je to takový oddech. Jo, po těch solistech vždycky se těším, že si zase trošku oddechnu, že se jako uvolním, jo, že hraju vlastně tuty. No a pak, když jsou solisti, když už by člověk říkal, no, už mě to tady nebaví, už to tuty je takový, jo, teď zase hrajem tohleto a tamhleto, člověk si říká, je. Ale v tom momentě, jak by si tohle říkal, tak už musím cvičit nějakého Čajkovského nebo Bartoka nebo něco těžkého, co budeme hrát se solistama. A už se na to i těším samozřejmě, že zase můžu na sobě pracovat, že se uslyším víc, jo, než v tom orchestru, kde hrají tuty. Takže to je super, mě to baví v tomhletom směru.
0: Vy hrajete spoustu zajímavého repertoáru. Když jsem si prohlížel právě zmíněná CDčka, tak máte bohatou diskografii, natočeno všechno to podstatné, co je pro smyčcový komorní orchestr, ale přinášíte také spoustu novinek i střetávání různých hudebních žánrů a světů, což mi přišlo velice zajímavé a objevné, a pochopitelně se zaměřujete také na tvorbu autorů severských, norských autorů, které my třeba zde neznáme tolik, ale vy je četně interpretujete. Já myslím, že bychom si mohli pustit další ukázku. Byla by to skladba od Brity Byström.
1: Ano, správně.
0: A je to tedy skladba také pro smyčcový komorní orchestr, která se jmenuje Walk to Gate.

0: Poslouchali jsme další z nahrávek Trondheim Solistene. Dnešním hostem oktávy je Jaroslav Havel, violončelista, který je členem tohoto komorního orchestru. Působí v Norsku už téměř 18 let. Mm-hmm. Komorní orchestr má také spoustu vynikajících hostů a solistů, s kterými jste realizovali četné nahrávky, koncertní turné.
1: Ano, ano, to je pravda, no. Našimi jakoby největšími jmény, co se solistů týče, byla Anna-Sophie Mutter nebo Míša Majský, Truls Merk, no a potom později jsme hráli s Ališou Wellerstein, to je violončelistka taky. Ta, ona byla těsně kolem, nějak kolem covidu, před covidem a no bohužel covid to nějak ukončil tu naši spolupráci, ale byla naší takovou, jak se to řekne?
0: Dvorní solistkou.
1: No to taky, solistkou, ale zároveň byla i jako
0: uměleckou
1: mentorkou. Uměleckou, ano, uměleckou, takovou jako vedoucí, druhou vedoucí uměleckou. Takže to bylo celkem zajímavé s ní spolupracovat, protože ona nehrála jenom solový koncerty, ale hrála s náma třeba v Schönbergově z Jasněné noci. To máme i nahrané. No a vynikající, úžasná ženská mě přišla, jakože byla hrozně impulzivní, veselá a taková všechny kolem sebe okamžitě jako zahrnula, že do té hudby, k sobě a bylo to intenzivní.
0: Dokázala strhnout.
1: Ano, dokázala strhnout opravdu.
0: Koncertní turné, kde všude s tímto orchestrem byl? Co jsi sjezdil?
1: No, tak skoro všude. Nejzajímavější turné, co jako pro mě byly, tak byla Brazílie, Vietnam a Palestína. Palestína byla teda opravdu silný turné. No a potom jsme byli tak nějak všude v Evropě, Anglie, Německo, Španělsko, Itálie, Francie.
0: V České republice jste také hráli před časem v Brně na festivalu Moravský podzim. Ano. To byl krásný koncert. To bylo v kterém roce? To už je taky
1: prosím,
0: několik let.
1: Prosím, vůbec teď 2013 možná. No,
0: takže to už je bude to možný? Taky 10 let.
1: No.
0: A jinak Česká republika zatím pro trondheimské solisty? Nemůžeme se těšit někdy?
1: No já bych byl rád, ale nevím. Vůbec nevím. Nevypadá to tak zatím. Jako já jsem párkrát jim naťuknul, že bychom měli nějakou spolupráci najít nebo nějakou možnost tady hrát. Tak třeba se něco ukáže, no, ale já o tom nevím.
0: Trondheim je krásné město. Opravdu krásné město a je zde také nádherná katedrála. Mm-hmm. Taková perla gotická, že? Je to gotická katedrála, taková perla severu, dalo by se říct. A zde působí dívčí sbor, mm-hmm. s kterým také spolupracujete.
1: Ano, hráváme s nimi.
0: Mm-hmm. Vy jste natočili takovou docela zajímavou skladbu, která se v překladu jmenuje Hymna lásky. Mm-hmm. Napsala to také autor severský,
1: ano.
0: Stol Kleiberg,
1: ano.
0: A my si poslechneme ukázku právě z této skladby, kterou natočili trondheimští solisté ve spolupráci s dívčím sborem Nidarosské katedrály.

0: Slyšeli jsme ukázku ze skladby Hymna lásky, kterou napsal skladatel Stole Kleiberg. Hráli Trondheim Solistene společně se s dívčím sborem Nidarosské katedrály. Hostem ve studiu je Jaroslav Havel, člen tohoto komorního orchestru. Jardo, my jsme povídali o zajímavém repertoáru, který je velice bohatý, sahá od klasických děl napsaných pro komorní orchestr, smyčcový komorní orchestr, a až po soudobou tvorbu norských a severských skladatelů. Vy ale občas přeskakujete i mezi žánry.
1: Ano, ano, to je pravda. To je veliká taková zvláštnost, řekl bych, tohohle našeho komorňáku, že my nehrajeme jenom klasickou hudbu, ale my jsme velmi flexibilní, se říká, že my hrajeme v podstatě úplně všechno. Jako cokoliv se naskytne, tak to pro nás není problém. Hrajeme s norskýma populárníma zpěvákama koncerty nebo i jazz. Samozřejmě je to takovej víc takovej klasický jazz, jo, ale základy to má prostě v jazzu. A hrajeme s těma muzikantama jazzovejma nebo populárníma. Potom teďkon zrovna hrajeme s jedním velmi šikovným klukem, který je fanda do tanga. Takže on napsal spoustu tango muziky a jako klavírní koncert ve stylu tango, tak s ním máme nahrané CDčko. To je docela taky zajímavý projekt, když jedeme takhle hrát to tango na ty koncerty, tak vlastně každý se musí na to úplně naladit, jo, jako a tancovat trochu na tom pódiu. A potom jsme měli zajímavý projekt, to se propojilo s dvěma pánama, kteří rádi pletou. A jsou velmi známí, velmi významní, jakože že vymýšlí různé nové vzory. A my jsme měli takový koncert, kde jsme hráli.
0: Norské vzory?
1: No nejenom norské, různé, i švédské. Já myslím, že oni jsou totiž napůl i ze Švédska. A my jsme hráli koncert a oni seděli vedle nás na pódiu a pletli.
0: Inspirování vaší hudbou.
1: Ano. Ale zajímavé bylo, že v publiku seděla většina lidí s pletacíma jehlicema také.
0: Aha.
1: Takže to bylo, ten zvuk těch pletacích jehlic
0: byl součástí,
1: krásně zapadal do našeho Mozarta třeba, nebo, a tak to bylo, to je velice zajímavé. Já myslím, že o tom také máme něco i na internetu, jako dokonce z jednoho koncertu je, myslím, nahrávka.
0: A zároveň posluchačům nebyla zima, protože ano, byli zásobení ano, na zimu, ano, už ano, si upletli svetry.
1: Obloženi tou vlnou, ze které pletou, ano. A potom také samozřejmě hrajeme hodně norského nebo skandinávského folkloru, což pro mě je úžasný. Já si to nejvíc užívám, tady tyhle koncerty, protože člověka to, nebo mě osobně to vždycky přenese někam úplně jinam. Máme to štěstí, že hrajeme opravdu s lidma, kteří to umí, jo, kteří jsou opravdu zajímaví a dělají tu norskou muziku dobře. A hlavně ten folklor je takovej odlehčující. Jo? Člověk má pocit, že to je ta pravá muzika. Že tam nikdo neřeší, jestli zahraje nějakou notu falešně nebo vedle něco, protože tam vlastně není nic falešně. Jo? Ono to je trochu přifalešněný od základu. Některý ty housle, na který hrajou, že jo, hardangerské housle, hardanger fiddle, tak mají ještě rezonanční struny. Nebo třeba hráváme s jednou holčinou ze Švédska, tak ta hraje na nickel harpu a tam je mraky rezonančních strun, které prostě rezonují tak bokem, a samozřejmě to ne-

0: Než dnešní oktáva skončí, tak bych se chtěl ještě zeptat, Jardo, na norské posluchače. Jaké je publikum v Norsku? Jsou vřelí, tleskají v stoje, nebo jsou chladní, anebo je to místo od místa různé? Já bych řekl, že v Čechách se to hodně změnilo, že posluchači se chovají jinak, než jak se chovali třeba před 15-20 lety, a v různých částech, i když jsme malá země, je to různé. Jak je to v Norsku?
1: V Norsku musím říct, že publikum je fantastický. Lidi váží si muzikantů, váží si toho řemesla a vždycky nám to, všude nám to všichni říkají, že to je neuvěřitelný, jako jak to děláme, a neberou to tak, jako že to je řemeslo, který, že si jako hrajeme, nebo že si tak, že vlastně děláme, co nás baví, a že to je super. Jo? Jako tak, jak někdy to je braný, že člověk je

0: jak dřív býval kejklíř nebo něco takového, jo? Ne vůbec, prostě oni to velmi uznávají, a takže na koncertech tleskají ve stoje a přichází za náma po koncertech s nádhernými vřelými slovy a prostě je vidět, jako je to radost pro lidi tam hrát, protože je vidět, že si to vychutnávají a že člověk cítí uznání.
1: A podpora státu, vůbec taková ta kulturní situace v zemi?
0: No, to si myslím, já tohle neřeším, že jo, velice, protože já jsem zaměstnanec, ale myslím si, že to je na dobré úrovni, že to je v pořádku, jako že...
1: Myslíš, že je to lepší než v Čechách, že se nemusí tolik bojovat o kulturu?
0: Neumím to říct, protože samozřejmě to taky záleží vždycky na tom, kdo je v té politice, jako kdo tam rozhoduje o tom, kam peníze půjdou. No, takže samozřejmě lidi také vždycky, když má být nějaká změna, tak se bojí, no. Tak mají zatnutý zuby, že jí dáma ne, jestli to bude dobrý, jako a nebo jestli se radši budou stavět silnice, dálnice, tunely, jo.
1: Takže je to
0: pod fjordem, nad fjordem.
1: Tam to podobné,
0: ano, jako u nás. A nebo jestli dostaneme peníze my a můžeme hrát dál, jo. To je asi podobný.
1: Poslechneme si poslední dnešní ukázku. Bude to skladba Jermunda Larsna, jeho Polonéza, a je to skladba zajímavá, specifická, řekneš nám k ní něco více?
0: No, můžu říct, že ji napsal sám, že to je právě jeden z těch muzikantů, kteří vyrůstali v tom folkloru, protože úplně jako od malička jejich táta, on má ještě bráchu, Olaf Erik, jejich táta a máma byli taky folklorní muzikanti, takže oni od malička prostě dostali housle do ruk a hrajte s náma. No a to je slyšet. Tyhle dva kluci mimochodem tady byli s náma v Brně, když jsme hráli. A on i tu muziku píše, to vychází z toho folkloru, ale je to i způsob jeho muzikantství je úžasný, lehký. Mně přijde, že ten člověk je obrovský talent a sám to umí krásně zahrát lehce, ještě se u toho dobře tváří, usmívá a opravdu si to užívá. Takže já si koncerty s ním také vždycky užívám. A tak bych vám přál, abyste si to užili taky a abyste cítili trochu toho Norska, protože to z té muziky skutečně čiší.

0: Jardo, působíš dlouhou dobu na severu. Kdybys měl měnit, měnil bys?
1: Tak to je těžká otázka, to jsi mě dal...
0: Zaskočil.
1: To mě trošku jako dáváš kudlu pod krk. Jako... Asi bych neměnil, nebo rozhodně nevím za co. Pokud bych měnil, tak leda, že bych nevěděl o tom, co mám teď. Jo. Ale... A nebo bych možná měnil, ale jenom z důvodu třeba jako, že bych chtěl žít doma a blízko své rodiny, svým sourozencům, svým nejlepším kamarádům tady v Brně a rodině. Mám, že jo, to je, no, to je těžký to říct, no, já nevím. Prostě tohle je to nejdůležitější, kvůli čemu bych se dokázal jako přestěhovat, ale stejně. Samozřejmě ty tendence nebo ty myšlenky tady byly už několikrát, ale je to nesmírně těžký. Hmm. Protože za prvé, což je to nejdůležitější, musíš mít práci dobrou, aby to fungovalo, když mám 3 děti a mám už nějaké povinnosti, co musím platit v Norsku, protože máme dům a máme auto, máme, jo, rozumíš, život tam funguje pro nás, tam jedem, tam jsme v tom vlaku rozjetým a je to hrozně těžký jako ten vlak totálně zastavit a přeskočit do jiného. Úplně ze všema.
0: A jak myslíš, že se cítí tvoje děti, no, které vyrůstají a žijí vlastně tam? No to... Cítí se už napůl jako Norové?
1: No, to nemyslím. To vím, že Vojta není Nor, že to pořád říká. Já nejsem Nor, já jsem Čech. Já jsem se sice narodil v Norsku, ale jako to mě teda pěkně štve, protože sestra Johana, ta se tam teda nenarodila, ta se narodila v Brně, to jí závidím, protože ona je skutečná Češka. Ale já mu vždycky říkám, ne, Vojto, neboj, nejseš Nor, protože to máš jako, když se ve stáji narodí pes, že jo, nějaký štěňátka má, tak to taky nejsou koně. Jo, takže ty seš pořád Čech, protože máš i mámu, i tátu z Česka, tak seš Čech. Ale jo, on by chtěl žít asi tady velice, a samozřejmě on neví jako vůbec nic o tom, jak by to tady fungovalo, jestli by ho to tady bavilo ve škole, jestli by to bylo dobrý, no. A to stejný Johana, v podstatě tím, že jsme oba dva Češi, mluvíme doma česky, ale žijeme v Norsku, v jiné kultuře a úplně jakože jinde, tak je, myslím, pro nás, pro všechny, je to takový jako těžký se s tím nějak tak smířit, nebo jo, jako myslím, že všichni doma, co jsme si čas od času říkáme, jako proč tady jsme, proč nejsme doma. A ty děti to říkají docela často, že já tady nechci, já chci za babičkou. Proč nemůžeme jít na víkend za babičkou a za dědou, jo, nebo za bratrancema a tak. Takže to je...
0: Je to taková 13. komnata vaší rodiny.
1: Teď jsme ji tady otevřeli, no.
0: Jardo, děkuji moc krát za rozhovor. Přeju, ať jste na severu šťastní. Děkuji. Svět se svým způsobem zmenšil. Mm-hmm. Je možné komunikovat, i když samozřejmě vždycky je to jenom náhražka. Není to plnohodnotné. Dá se lépe cestovat.
1: Ano.
0: Ten svět je daleko blíž, než byl třeba před 30 lety, kdy to nebylo vůbec možné. Mm. Tak jako když jsem zde vzpomínal právě s panem profesorem Veselkou, který se rozhodl a bylo to definitivní rozhodnutí, které vypadalo, že už to nikdy zpátky nepůjde. Hmm. Takže přeji, ať se vám tam žije dobře, ať tě naplňuje hudba, kterou tam děláš asi tak, jak jsi vždycky snil, že ji toužíš dělat a že tě tak těší, a přeji všechno dobré.
1: Děkuji moc.
0: Dnešním hostem v Oktávě byl violončelista Jaroslav Havel, člen Trondheimského komorního orchestru Trondheim Solistene. Pořadem vás provázel pěkný vstup do nového školního roku vám ze studia Proglasu přeje Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Dobrý den, posloucháte Radio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí, u kterého vás vítá a zdraví Martin Kišperský. A mým dnešním hostem bude pan Libor Šmoldas. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Radia Proglas.
0: Já také zdravím a budeme dnes mluvit převážně nebo téměř výhradně o albu, které se jmenuje Sorry Miles. A je to nepřekvapivě album věnované odkazu památce Milese Davise. Budeme asi o tom hovořit taky v souvislosti s tím, že došlo tady k určité jemné detektivní práci, která s tím souvisí, a také se blíží již kvapně z té výročí narozenin Milese Davise, což oslavíme společně hudbou, která buď to přímo odkazuje na jeho melodie, anebo byly zkomponovány k poctě a s inspiracemi Milesem Davisem. Tak pojďme si říct, kterou skladbu si pustíme jako první a něco o ní samotné, prosím.
1: Já bych vybral skladbu, která je i na tom albu jako první a zároveň slouží jako takový trošku vysvětlení celého toho konceptu alba. Hmm. Ta písnička se jmenuje Sorry Miles. A vy jste říkal, že to je nepřekvapivě podsta Milesovi, ale co je na tom velmi možná pro některý překvapivý, je, že naše podsta Milesovi je trošku drzá, protože to album obsahuje skladby, který Miles proslavil. Je registrované jako autor, ale ve skutečnosti se ukázalo, že ty skladby napsal někdo jiný. A protože my milujeme Milese a jeho hudbu a nechceme ho tím žádným způsobem počerňovat, ale chceme na to ukázat na tyhle zajímavé příběhy, tak na začátku toho alba i tohohle pořadu říkáme Sorry Miles.
0: Posíláme malou omluvu mistrovi nahoru písní, kterou zkomponoval Libor Šmoldas.

0: Miles Davis. Já jsem velkým fanouškem Milese Davise. Což je štěstí, protože kdybychom mluvili o spoustě jiných věcí, tak bych nebyl tak erudovaný, ale tohoto zrovna mám rád. A já si taky pamatuju, že mě vždycky přišlo zajímavý a nějak jsem to bral nejdřív trošku jako, že to muselo být trošku jako mačo, což on asi byl, že ty desky, na kterých zřetelně všichni improvizují a hrají, co je napadne, tak jsou připisovány Milesi Davisovi jako Music Miles Davis, jo. Někde je tam napsaný Directions, ale většinou to je bráno jako, že Compositions, který reálně třeba nejsou ani Compositions, ale je pod tím on. No a pak jsem četl jeho životopis a pochopil jsem, že to fakt byl přísnej pán, takže se s tím jako nepáral, ale tady na té desce jsou ještě jiný příběhy, tady jsou příběhy toho, kdy je mu připsána melodie, kterou napsal někdo jiný. Tak jak to teda bylo?
1: No, ono se to nedá asi stručně jen tak vysvětlit, ale bylo to tak, že v té době, hlavně v době bebopu, hardbopu, tady těch desek jako do konce 60. let, tak ta scéna si byla hodně blízko ve smyslu toho, že třeba v New Yorku spousta klubů bylo na jedné ulici a spoustu těch muzikantů se velmi dobře slyšeli, hráli spolu, často slyšeli tu kapelu, šli si poslechnout tu kapelu, co hrála v tom vedlejším klubu a bylo to hodně propojené na spoustě úrovních. Mm-hmm. A kolovaly hudební nápady, ať už celý skladby, anebo jednotlivý fráze, který se lidem na té scéně zalíbili a ty je pak hráli a moc si nelámali často hlavu s tím, kdo to složil a nebo od koho to vůbec vlastně pocházelo, protože to byla taková tichá pošta, která obcházela všechny ty kapely a už vůbec si nelámali hlavu nějakýma autorskýma právama, protože si myslím, že v té době muzikanti, hlavně ty jazzový a bebopový a afroamerický vlastně vůbec nevěděli, jak funguje hudební právo, vůbec nikdy se tím nezabývali, neměli k tomu důvod. Když šli natočit desku, tak producent jim řekl, co po nich chce, zaplatil jim peníze a už vlastně o té desce nikdy ani nevěděli. Takže byla jiná doba a často se stávalo, že Miles natočil něco, co se mu líbilo, co někde slyšel a nevíme přesně, jak se to stalo. Mohli to být ty producenti, mohli to být lidi z těch vydavatelství, ale často se stávalo, že ta skladba, pokud už nebyla vyloženě jako pojmenovaná, přihlášená někým jiným, tak dostala často nový jméno od Milese a na té desce vyšla, jakože byl jejím autorem on.
0: A asi docházelo i k určitým posunům, ne, v té melodii, nebo ani ne, nebo jsi to pamatoval věrně, jak to bylo?
1: To záleží hodně. Můžu dát třeba příklad. Jeden z mých oblíbených příběhů v tomhle smyslu je skladba, kterou zná každý jazzový muzikant a jmenuje se Solar. My říkáme Solar, Solar. A to je velmi slavný standard, který každý hraje. Všichni jsme si vždycky mysleli, že to napsal Miles, ale ve skutečnosti to napsal člověk, jehož jméno bylo Chuck Wayne. Mm-hmm. A já mám jako obrovskou radost z toho, že Chuck Wayne byl syn československých rodičů. Aha. Ve skutečnosti se jmenoval Karel Jahelka, nebo Karel Jagelka. Narodil se už v New Jersey, ale jeho rodiče se přistěhovali z Československa. On si samozřejmě poameričtil jméno, jak bylo v té době u imigrantů z různých důvodů zvykem. A napsal tady tu písničku pro svého kamaráda Sunny Bermana. A ta písnička se jmenovala Sunny. A natočili si to na nějaký přenosný magneťák. A ta melodie se pak stala hodně oblíbená v té scéně, jak jsem o tom mluvil, Miles se k ní dostal, natočil jí to jméno Sunny, předělal na Solar, Sunny, Solar, to může mít v angličtině souvislost, oboje má souvislost se sluncem a podepsal se pod ní on, anebo ho tam podepsal jiní, to nevíme, ale protože se dochovala ta nahrávka, kromě svědectví toho Chucka Wayna, se dochovala i ta nahrávka, která je o 2 roky mladší než nahrávka Milese, tak víme jistě, že to tak bylo. Ale vaše otázka byla, jak moc to bylo stejný s tím originálem. Tady ta melodie je na 99% stejná a rozdíl je, že u té Milesový verze chybí intro, který tam původně bylo a první akord Miles udělal jako Maj a ta původní verze má Maj, takže jakoby jsou tam většinou malinkatý rozdíly, buď to schválně upravil, anebo si přesně nepamatoval, jak to slyšel, to nevíme.
0: A to se bavíme vlastně o časech, které asi byly nějakým způsobem jako ohraničený, že? Jako tahle ta doba těch nejasností, těch melodií, to jsme někde na konci 40. a v 50. letech, nebo jak to je?
1: Hlavně v Bebopu se tohle dělo hodně. Tam vlastně, když se ponoříte hodně, já nejsem úplně jako, nebo vůbec nejsem jazzový historik, ale hraju třeba v kapele Bohemia After Dark, kterou v Praze vede Ben Hake a on se soustředí vyloženě na Bebop. A tam prostě je úplně běžný, že když začnete hledat historii nějaký skladby, tak zjistíte, aha, to se jmenuje takhle, nahrál to tady ten člověk a složil, ale velmi podobná, stejná skladba se jmenuje i takhle, napsal to někdo jiný a vlastně i tamhle a najdete vyloženě třeba 7 verzí, které jsou si velmi podobné, mají různý jména, takže jako hlavně v době bebopu se tohle dělo, když v době hardbopu už trošku míň a pak později už si myslím, že už ty muzikanti a jako věděli víc, že si to mají hlídat a že na tom záleží a že z toho jsou nějaký peníze a že to vlastně není jedno, ale tady v té době, co jste říkal, tam si myslím, jako že to bylo úplně volný a nikdo vůbec si nebyl vědom tady toho právního finančního aspektu věci.
0: Ale to přitom byla taková zlatá éra toho rádia ještě před televizí, kdy ho poslouchali asi všichni a jazz tam hodně hrál. Z toho tehdy neplynuli žádný peníze těm autorům, nebo jak to bylo?
1: No to určitě jo, akorát si myslím, že ty jako bebopoví muzikanti se tohodle nikdy neúčastnili, protože většinou jako asi začali hrát tak, že hráli v něčem big bandu a byli jako nájemní hráči, přišli, dostali zaplaceno a odešli. A ta hudba bebopová, která vznikla, byla tak jako neskutečně nekomerční, že vůbec jakoby ze začátku nebyla součástí tady těch oficiálních struktur. A tím si vysvětluju, že jako i tady ty biznisové stránky věci se k ní dostaly až třeba s nějakým desetiletým zpožděním. Ale nevím, nejsem jazzový historik, takhle si to představuju já.
0: A když se takhle jako zeptám, úplně mě baví asi jako spekulovat, ale je to tak, že ten bebop, která byl tehdy, byl třeba pro mládež něco jako svěžího, za čím se jako šlo, když bylo člověku 16-17, tak šel na tohoto hudbu, anebo to bylo spíš hudba starších intelektuálů, jak to bylo? Tančilo se na to třeba? Chodilo se tančit na bebop?
1: No, to je dobrá otázka. Já jsem, jako bebopovej tenis určitě existuje, ale určitě to nebyla jako mainstreamová věc. A určitě na to nechodili tančit jako primárně. Já si myslím, že to v té době byla naprosto revoluční věc, taková hipsterská, taková jakoby intelektuální, ale ne prostě jako pro mladý intelektuály, jako divoký, jo, Jack Kerouac a takovýhle věci. Samozřejmě většinou asi spíš Afroameričani, ale myslím si, že to byla vyloženě jako undergroundová klubová věc, která byla vnímaná jako protipol tý pop music tehdejší době, což byl swing a big bandy. I když hudebně to tak úplně není. A hudebně je to naprosto propojený a jako jedno bez druhého nemůže existovat, ale v té době si myslím, že to mělo takovejhle image. Aspoň ze začátku, než Dizzy Gillespie a další lidi, co zešli tady z toho, se stali velkýma hvězdama.
0: Pojďme si dát druhou skladbu, pojďme si říct taky její příběh. Nebo můžeme si dát druhou skladbu a po ní si ten příběh říct. Tak pojďme nejdřív vybrat, co teď zazní.
1: Pojďme si pustit skladbu, která se jmenuje Square Head.

0: Dozněla skladba Squirehead, ta je vaše autorská, tak pojďme si ji představit.
1: Já jsem, když jste říkal, pustíme si skladbu, tak jsem rychle nevěděl, co mám říct, tak jsem rychle vybral tady tu. Ale příběh tam taky je, protože já jsem vůbec nevěděl, že Miles asi hlavně, když už byl starší, tak taky byl výtvarník a dělal obrazy.
0: Ano, ano.
1: A ty obrazy jsou opravdu zajímavý. Já nejsem znalec výtvarného umění, ale spousta z nich se mi moc líbí. Tak jsem se nechal inspirovat dvěma z nich, který jsem našel. Jeden se jmenuje Prima Dancers a ten obraz, a ten druhý se jmenuje Squarehead a oba ty obrazy mají na té desce svoji písničku. Takže Squarehead je takový obraz, kde je taková hranatá hlava a to byla inspirace pro tu skladbu, co jste právě slyšeli. Nicméně je to spojení s Milesem, je tam právě tady to a ten příběh možná pro posluchače, který to nevěděli stejně jako já, je, že Miles dělal krásný výtvarný díla a stojí za to se je najít někde na internetu a podívat se na ně.
0: No, měl takovou pověst takovýho jako přísňáka, ale vlastně ví se o něm třeba, že boxoval, jo. Ale tohle to vlastně ukazuje na nějakou jemnější část jeho osobnosti, to malování. Je ještě něco, co třeba by člověka překvapilo na Milesi Davisovi, co myslíte? Já myslím, že se teda bavím já si myslím, že se bavím s fanouškem, protože já
1: ano, jsem ano, fanoušek. Ano, určitě, to každopádně. Já si myslím, že teda já jsem se s Milesem samozřejmě nikdy nesetkal, ale znám lidi, kteří se s ním setkali a myslím si, že on měl určitě takový, jak jste naznačil, takový dvě, určitě dvě roviny. Jako určitě tam byla jedna taková ta obraná, která byla třeba hlavně ze začátku jeho života, kde on vlastně na rozdíl od většiny těch muzikantů na té scéně vycházel z docela bohaté rodiny. Byl to prostě člověk, kterýmu nechybělo zdravý sebevědomí a vůbec jako nechápal, proč by měl být předmětem nějaký rasový diskriminace a byl už tak jako přednaštvaný na ten svět, takže stačilo jako pinknout nějaký náznak prostě nějakýho rasismu vůči němu, což v té době bylo naprosto běžný a on byl schopný jako úplně vybouchnout, že? Takže jako by byl přednaštvaný obecně na bílý lidi, obecně na prostě policajty, který je prudili a tak. Takže si myslím, že jako by ta stránka, která byla hodně vidět zvenku, byla tady ta jako sebeobrana, kde on dokázal být opravdu jako odtažitej a podrážděný. Ale ty jako věci, co já slýchám od lidí, kteří ho opravdu znali, tak jsou úplně opačný a myslím si, že to musel být jako docela srdečný člověk. A napadá mě teďka jedna dobrá storia, hraju s americkým bubeníkem Adamem Nussbaumem a jeho maminka, Adamova maminka, šla na operaci, že jí měnili kloub, teď nevím, jestli to bylo koleno a nebo něco takového. A v té rekonvalescenci byla na pokoji s Milesem Davisem, který měl tu operaci. No ale ona nevěděla, kdo to je. A když pak se vrátila z toho, tak říkala Adamovi, no se mnou tam byl takovej pán, který měl taky tu stejnou operaci. A já jsem se ho ptala, co dělá, a on byl na mě strašně hodnej a milej a říkal, že hraje hudbu. A tak jsem se ho ptala, na co hraje a co hraje. On říkal, že hraje jazz na trumpetu. Tak jsem mu řekla, můj syn taky hraje jazz, ten hraje na bicí, no měli byste si ho někdy poslechnout. A říkal, byli jsme tam spolu několik dnů na tom pokoji spolu a byl to velký gentleman a byl na mě strašně hodný. To znamená, že prostě byl tam na pokoji s bílou že, babičkou a byl hodný. Takže já si myslím, že jakoby takovej ten jeho přísná pověst, kterou známe, byl hodně obranný mechanismus, který bych připisoval hodně té době tomu prostředí, ve kterým žil. A spíš si myslím, že jako soukromý to byl fajn člověk, když se to samozřejmě nevím. Ale chtěl bych si to takhle myslet.
0: No, říkal mi to tady i kamarád, který zase potkává hudebníky, kteří s ním hrávali, třeba Mike'a Sterna, tak říkal, že ten první pocit jako byl teda jako určitá tvrdost a potom, že se z něho stával takový jako skoro až táta, který se o ty lidi okolo sebe staral. Ale teda překvapuje mě, kdybych měl trošku jako, měl bych trošku jako zaváhání v tom, jestli Miles Davis při svém jmění byl opravdu na pokoji s někým dalším a jestli ještě byl na pokoji s ženskou, to se mi nějak úplně, to se mi zdá trošku podezřelý.
1: Co se to Adama Nutbaum, asi si to nevymyslel.
0: No já mám pocit, jestli to není trošku přibarvený. Ale budiš, dáme si další píseň a ta by tentokrát mohla mít ten příběh teda předtím, než ji uslyšíme, ať to můžeme potom myslet. Tak co to bude tentokrát? Tentokrát můžeme teda vzít nějakou skladbu, u níž došlo
1: ano,
0: k tomu
1: ano.
0: transferu
1: O tom Solar Sunny už jsme se bavili, ano. Tam je dobrý příběh. Tak mohli bychom zmínit třeba postavu Eddieho Cleanheada Vincena, což je jméno, který jazzoví muzikanti ne všichni znají, ale bluesoví muzikanti a fanoušci ho znají velmi dobře. Proto byl velmi úspěšný a velmi důležitý bluesový zpěvák a saxofonista. A protože měl opravdu dobrou kariéru a prodával hodně desek jako bluesman, tak, ale on měl zároveň rád jazz a bebop, ale jeho vydavatelství po něm nechtělo, aby to hrál a vydával, protože měli pocit, že by to mohlo zkazit a roztříštit jakoby tu jeho bluesovou kariéru. Takže on skladby, který psal jazzový, tak v nějaký fázi poskytnul Milesovi a Miles je zase natočil a zase se to tam objevilo s tím, že Miles byl autor. A ty nejslavnější dvě písničky tady z toho ranku jsou Four a Tune Up. Dvě věci, který zase každý jazzový muzikant zná. Tak já bych si možná pustil tady z těch dvou Four.
0: Dobře, skladba Four.

0: Miles Davis. Posloucháme tady nahrávky z disky Story Miles a povídám si s Liborem Šmoldasem. To, co slyšíme, tak je, tomu se ještě dostaneme, Libor Šmoldas kvartet. Je podle mě docela strategické a dobře, že na té desce nezní dechové nástroje, že Libor Šmoldas je kytarista a tím pádem se rafinovaně lze vyhnout srovnání stran zvuku, trumpety a podobně, že to by bylo vlastně složitý. No ale byly tam nějaký váhání stran toho třeba, jak pojmout ty aranže, jak velkou kapelu na to mít, nebo jak malou kapelu na to mít. Jak to bylo?
1: Ani ne. Já jsem si založil nový kvartet, ve kterým hraje Mikuláš Pokorný na piano, Tomáš Baroš na kontrabas a Jesse Simpson na bicí. Mm-hmm. A tak ta jako myšlenka mít tuhle kapelu existovala pro mě dřív, než s ní natočit tady ten projekt. Takže tady to byla spíš taková šťastná náhoda, to, že tam jako není žádný dechový nástroj nebo trubka a to, že jsme to pojali takhle kvartetově.
0: No Miles Davis byl taky známý tím, že měl vlastně hrozně zvláštní sestavy těch kapel v pozdějších letech. Tam někdy bylo třeba, nejdřív tam měl třeba tři klávesáky skoro, pak měl zase jenom dvě kytary, bicí, perkuse, myslím, že na některých nahrávkách slyšet i sitár a tak. Když člověk poslouchá ty jeho nahrávky, tak jak to vlastně je? Jak moc vlastně se třeba liší ty věci, ty živáky a tak? Když člověk třeba se zaměří nějakou skladbu, chce ji pojmout, tak poslouchá pak člověk jako jednu verzi nebo víc verzí a vybírá z toho, jako kudy se vydat? Přijde, že moje otázka míří k tomu, jak moc variabilní třeba je ten jeho přístup jako k těm tématům a k tomu pojetí, k tomu zvuku, rychlost, aranže, akordy. Měnilo se to, nebo byl v tomhle tom vlastně Miles Davis v této třeba první fázi té kariéry jako víceméně konstantní?
1: To je dobrá otázka. Chtěl jsem říct, že ze začátku ty instrumentace byly úplně tradiční. Protože tady ty jako divoký velký kapely byly až jako od toho jazz roku a dál. Mm-hmm. Ale to vlastně není pravda, protože on si rád odskakoval k nějakým větším projektům s Gillem Evansem, ano. Kde prostě bylo menší big band, větší big band, nebo prostě velký kapely a Sketches of Spain a Orgy a Best. Takže určitě můžeme říct, že vždycky tíhnul k tomu to udělat nějak zvukově barevnější a zajímavější, než třeba v tu dobu bylo obvyklý. Mm-hmm. Pro mě osobně teda musím říct, že co se týče aranží, tak já, když chci pojmout nějakou skladbu někoho jiného, tak hledám tu nejstarší možnou nahrávku a tu nejoriginálnější možnou původní nebo nejpůvodnější možnou formu té skladby, aby když pak dělám svoji vlastní verzi, aby to nebylo to, že jsem si poslech verzi někoho, kdo slyšel předtím verzi někoho jiného, předtím verzi někoho jiného a tu tichou poštou se to někam dostalo a já pak interpretuju to, ale já chci vědět, jak to původně myslel ten člověk, který to napsal, pokud se to dá samozřejmě zjistit. A pak se samozřejmě seznámím i s těma verzema, který, jak to pojeli jiní lidi, ale pro mě je směrodatný vzít to, jak to začalo, jakou to mělo náladu a jaký zatím byl příběh a jak to bylo myšlený a jak to znělo. A z toho pak koukat, jestli mě inspiruje nějaká vlastní idea.
0: A potom následně tedy s kapelou je to tak, že jako kdyby se setkáte a máte vybraný hudebníky, kterým důvěřujete a jde to všechno vlastně jako nejvíc s tou přirozenou cestou, nebo se zkouší způsob, jak to chytit a hledají se různé cesty, jak tu skladbu zahrát?
1: Já sice mám nějakou představu, jak by to mělo znít, ale zároveň vůbec se nesnažím tu představu přenést na ty muzikanty, za kterýma hraju. Přesně jak jste říkal, já vlastně vím, jak ty lidi hrajou, vím, jak zní, vím, jakým způsobem jsou kreativní a ve chvíli, kdy to tam přinesu, tak ať už je to moje vlastní skladba nebo aranžmá moje skladby někoho jiného, tak ty muzikanti mají úplně 100% volnost tím dělat úplně cokoliv chtějí a chci, aby to po každý znělo jinak, chci, aby tam každý přinesl to svoje a vůbec tam není žádná a pokud možno nemít žádnou zkoušku. To je pro mě, jako to mě nejvíc vyhovuje. Ale to je asi daný tím, že jsem takhle jakoby vyrost jako jazzový muzikant, že jsem jakoby moje hudební praxe je hlavně hrát hodně jazzové hraní a moc jakoby nešpekulovat o tom, jak to budeme dělat, ale spíš nechat tu komunikaci, aby probíhala v tu chvíli při tom hraní.
0: Prima. Pojďme si dát další skladbu, říct si, možná ten příběh si řekneme krátce po té skladbě opět, tak co to teď bude, co ještě zazní?
1: Pojďme si pustit Donalí.

0: Dozněla Dona Lee, máme tady už jenom poslední vstup. Povídáme si s Liborem Šmoldasem v pořadu Jak se vám líbí a zní skladby z desky Miles Davis. Jak jsme řekli hezky, drzé poctě Milesi Davisovi, která rozvyklává určité informace o tom, kdo byl autorem kterých skladeb. A teď dozněla Dona Lee, což je tady připsáno jako Charlie Parker.
1: Ano, to je další hezký příběh. Ta Dona Lee je takzvaný kontrafakt, což je výraz v současném jazzové terminologii, proto když vezmete skladbu, která už existuje, necháte víceméně její harmonii a formu a napíšete na ní novou melodii. Takže tady že existuje stará písnička americká, která se jmenuje Indiana, a v době bebopu Charlie Parker s největší pravděpodobností na ní napsal novou melodii a tu pojmenoval Dona Lee. A je taková hezká historka, která zase pravděpodobně asi není pravdivá, ale je zajímavá. A to, že Charlie Parker, protože stejně jako většina muzikantů v té době měl drogovou závislost, tak v nějakém opojení, kdy potřeboval rychle sehnat peníze, tak okradl slečnu na benzínové pumpě, aby později zjistil, že to byla dcera Carlyho Russella, což byl prominentní basista na newyorské scéně. Jmenovala se Dona Lee Russell, tak když si to pak zpětně jakoby zjistil, tak jí věnoval tady tu skladbu. A je to neověřená informace, ale co je ověřená informace, že velmi podobná skladba, taky kontrafakt na Indiánu, velmi s velmi podobnou bebopovou melodií existovala už předtím. Napsal to člověk, který se jmenoval Aaron Sachs, a ta písnička se jmenovala Tiny Scone a byla taky nahraná pár let předtím než Dona Lee, takže všechno je to komplexní, záhadný a zajímavý se v tom trošku pošťourat.
0: Hezké. No, my jsme teda dnes se nachýlili ke konci pořadu, ale bylo to poutavé. Já mohu album Sorry Miles pouze doporučit. To jsme nezmínili a je důležitý říct, že vychází u Bivak Records a tím pádem není snadné jej vyhledat na internetu, objednat si, nebo zajít třeba na koncert Libor Šmoldas Kvartet, tam si ho pořídit. Moc děkuju za povídání, děkuju za tu desku a přeju, ať se vám daří, a společně tedy se s Liborem Šmoldasem tady loučíme i s posluchači Rádia Proglas a přejeme vám hezké dny. Mějte se pěkně.
1: Díky moc, naschledanou.

Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plnými.

zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy. Přečti a jednou pak spolehni na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukáže jako na mě.

rozjeď se kamkoliv, vždycky se vrátíš zpět, tak jak ti velí tvé srdce, které buší. Prožij sto životů a uč se odpouštět všem, kdo se štvali.

španělské holčičky v hlubinách moravského krasu. V tichém odílu Riljetu Vindobona zkoušejí zamykat ústa i budoucí krásu. Španělské světice českých přepravních řádů.

Říká mi Ota Pavel, že ve velké řece schoval dva brášky pod podvodní skálu. Pluli nach Auschwitz, pluli jak mléce, kapříci malí

everything went quiet, and you knew you'd be alright.

Venec dlouhý 20 metrů s čapkou a v hrozně krátkém svetru.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

svět. Každým dnem sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem.

0: krátce před šestou opět myšlenka na den Hany Pinknerové z knihy Být blíž, podání Marty Kunčerové.
1: Aby se ta radost nestratila. Vybírat dárek pro někoho, kdo už tu není, je hrozně zajímavé. Moje maminka umřela před pár lety a narozeniny měla v červenci jako já. Když se blíží to datum, vždycky mě napadne přemýšlet o tom, jaký dárek bych jí vybrala. Zdá se mi zvláštní, že na ní myslím víc teď, kdy je po smrti, než za jejího života. Nelituju něčeho, co jsem neudělala, neprožívám smutek z nějakých promarněných příležitostí. Dost jsem se snažila, abych ji navštěvovala, abychom jí s dcerami pravidelně psali, abych jí vždycky dala dárek, nebo ji pozvala na oslavu nebo nějakou mimořádnou událost. Nevyčítám si, nepočítám, jestli toho bylo dost. Rozhodně jsem ji vícekrát pozvala, než ona skutečně na návštěvu přijela. Tehdy jsem se obávala, že mi nebude líto, až umře. Tím by bylo definitivně potvrzeno, že jsem ji neměla ráda. Jenomže překvapivě mi to líto bylo a cítila jsem smutek. Takže se naopak ukázalo jako pravdivé, že kdo jedná, jako by miloval, ten miluje. Dnes by měla moje maminka narozeniny. Rozsvítím si večer na balkoně svíčku, možná si budu prohlížet staré album s fotkami z mého dětství, kde je maminka mladší než nyní já. Třeba si naliju skleničku a připiju jí. Budu si vybavovat hezké vzpomínky. Kdyby přišla i nějaká smutná a nehezká, nebudu se jí obírat. Jsou to přece narozeniny. Kytku bych jí určitě koupila, vždycky měla ráda květiny, ale na její hrob je to teď daleko. Mám nápad. Nějakou krásnou kytici koupím a dám ji někomu jinému. Kamarádce, sousedce nebo někomu, koho náhodou potkám. Aby se ta radost nestratila.

Je krátce po 6. hodině, sobota 18. července 2026. Vy máte naladěný Proglas a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. V katolické církvi je připomínka svatého Emiliána, bulharského mučedníka ze 4. století. Při službě nakaženým morem v Krakově zemřel v tento den roku 1482 polský asketa a kazatel svatý Šimon z Lipnice. Opat tarnovského kláštera menších bratří zvaných Bernardinů. Stal se patronem vysokoškoláků a těhotných žen. Před 135 lety byla zahájena pravidelná doprava na první trati Křižíkovy elektrické dráhy v Praze. Měřila 800 metrů a vedla z Letné do Královské obory na zemskou jubilejní výstavu. Před 90 lety začala občanská válka ve Španělsku. Před 35 lety zemřel kontrabasista a hudební pedagog František Pošta. Právě před 5 lety odešli průkopník neurochirurgie v Česku, lékař Vladimír Beneš, nejstarší, a také zpěvák a kytarista František Nedvěd a slovenský herec, režisér a zpěvák Milan Lasica. 80. narozeniny dnes slaví česko-kanadský jezuita ve Vatikánu, kardinál Michael Černý, papežův blízký spolupracovník, prefekt dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. 86 let se dožívá novinářka a spisovatelka Eda Kryseová, přední postava českého disentu, spolupracovnice Václava Havla. A svátek má Drahomíra, je to jméno slovanského původu a znamená ta, které je drahý mír. Tak Drahomírám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Bude převažovat proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy přehánky a bouřky, večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jeho východě Moravy až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čeká půl hodinka ranního hudebního proudu s přehledem očekávaných událostí. Od 6:30 se můžete na Proglasu připojit k ranní modlitbě. Zahájíme ji četbou dnešního evangelia, navážeme modlitbou ranní chval, také duchovním slovem a od 7:00 mší svatou z kostela svatého Augustina v Brně.

Kouzlo léta s Proglasem.

A 15 minut po 6. hodině jsou tu sobotní očekávané události s datem 18. červenec 2026. Na Národním mariánském poutním místě Ukrajiny v Berdyčivě se bude dnes a zítra slavit 35. výročí obnovení struktur katolické církve latinského obřadu v zemi. Papeže tam zastupuje arcibiskup Paul Richard Gallagher, šéf vatikánské diplomacie. Na nádvoří apoštolského paláce v Castel Gandolfu nedaleko Říma se večer odehraje koncert klasické hudby pro papeže. Diecéze Albano tak chce vyjádřit úctu a blízkost Lvu 14., který tam pravidelně pobývá. Své letní volno bude pontifik v městečku u Albánského jezera trávit do konce července. Organizátoři celostátního setkání mládeže v Ostravě v poledne znovu spustí registraci. Možnost dodatečně se přihlásit na srpnovou akci potrvá jen do zítřejší půlnoci nebo do vyčerpání kapacity. Ve Vyšším Brodě na Česko-Krumlovsku podepíší zástupci kláštera smlouvu o spolupráci s pražským ČVUT. Má urychlit záchranu a obnovu areálu cisterciáckého opatství. Hlavní den Mendel festivalu se koná v Brně v univerzitním kampusu. Vstup na celý program je volný. 124 let od narození mučedníka komunismu faráře Josefa Toufara připomene bohoslužba v kostele v Číhošti od 14 hodin. Povede ji generální vikář Královéhradecké diecéze Jan Paseka. V benefici na opravu střechy kostela a fary pak na farním dvoře zahraje cymbal klasik. Pietní shromáždění k 83. výročí vypálení obce Český Malín na Volyni a 79. výročí návratu volynských Čechů do vlasti se uskuteční v Žatci. Poutní procesí k Máří Magdaléně pořádá Muzeum v přírodě Zubrnice. Začne u mlýna Týniště. Jednotlivá zastavení obohatí barokní fraška o proměně hříšnice. Za zpěvu barokních písní dojdou poutníci do kostela, kde procesí v poledne završí bohoslužba. Horácká galerie v Novém městě na Moravě bude dějištěm festivalu Milion tónů pro demokracii. Pianista Matyáš Novák vystoupí na festivalu Za poklady Broumovska. V kostele svatých Jiří a Martina v Martinkovicích přednese části Smetanovy Mé vlasti v technicky náročné úpravě pro sólový klavír a duchovní skladby. V Chrastavě pokračuje do zítřka 8. ročník multižánrového festivalu Kukokly, tedy kultura, kostel a klid. Výtěžek podpoří obnovu chátrajícího barokního kostela v Horním Vítkově u Liberce. A v Desné na Jablonecku se uskuteční symbolické požehnání nové pece na otop dřevem. Ta odkazuje na dobu sklářského krále Jizerských hor z 19. století Josefa Riedela. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Generální představenou kongregace školských sester svatého Františka se stala poprvé Slovenka sestra Regina Žuk-Olševská ze slovenské provincie. Na funkční období do roku 2031 ji zvolila právě končící generální kapitula kongregace v Assisi. Generální vikářkou je sestra Gina Sebastian z indické provincie. Češka sestra Dominika Konečná je rádkyně, stejně jako další Slovenka ve vedení Alžbeta Koželová a Ana Maria Duran Piancari z Chile. U nás působí školské sestry svatého Františka v centrále v Praze. Žijí i v Brně, Liberci, Hojišíně a Slatiňanech. Inspirujeme se životem svatého Františka z Assisi, píší na svém webu. František miloval Ježíše, církev, přírodu a chudobu.

6 hodin 31 minut, sobota 18. července. Na Proglasu vás nyní zveme k ranní modlitbě. Nejprve budeme naslouchat slovům dnešního evangelia.

Ze 12. kapitole podle Matouše. Farizeové však odešli a radili se, jak by Ježíše zahubili. Protože to Ježíš věděl, odebral se odtamtud. Mnoho jich šlo za ním a všechny uzdravil. Ale nařídil jim, aby ho nerozhlašovali. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok Izajáš. Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, v němž jsem našel zalíbení. Vložím na něho svého ducha, aby hlásal právo národům. Nebude se hádat ani křičet, na ulici nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, až dopomůže právu k vítězství. A v jeho jménu budou národy doufat.

0: pomodlit se s námi nyní můžete ranní chvály. Modlí se s vámi Natálie.
1: A Norbert.
0: Dnes prožíváme sobotní památku Panny Marie, za které vezmeme dnešní texty. Nejdříve od strany 1883 v novějším vydání breviáře 1883. Jsou to texty o Panně Marii. Ve starším vydání od strany 1666. 1666. Pouze antifony a žalmy budou ze třetího týdne žaltáře od strany 1248. 1248 nebo 1123. 1123. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře od strany 1883 a 1248. Ve starším 1666 a 1123. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Budiš vděčně velebena, Matko Boží Maria, která s Bohem vyvolena spasení nám zrodila. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria.
1: Mezi tebe, mezi vinu, od počátku Maria, všemohoucnost z lásky k Synu nepřátelství vložila. Tebe ctíme, milujeme srdcem celým, Maria. Tebe ctíme, milujeme srdcem celým, Maria.
0: Vypros nám, o drahá máti, vypros milost, Maria, aby krása podobná ti v srdcích našich zářila. Tebe ctíme, milujeme srdcem celým, Maria. Tebe ctíme, milujeme srdcem celým, Maria.
1: Na pozemském putování chraň nás hříchu, Maria, aby v rajském radování duše tebe spatřila. Tebe ctíme, milujeme srdcem celým, Maria. Tebe ctíme, milujeme srdcem celým, Maria. Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé cesty jsou správné.
0: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine. Tvé příkazy chci zachovávat.
1: Volám k tobě, zachraň mě a budu plnit tvá přikázání.
0: Přicházím na úsvitě a o pomoc volám. Spoléhám na tvá slova.
1: Horlivější jsou mé oči než oči noční hlídky, abych rozjímal o tvém výroku.
0: Slyš můj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine, a dej mi život podle svého rozhodnutí.
1: Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují, daleko jsou od tvého zákona.
0: Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé předpisy jsou věrné.
1: Již dlouho vím z tvých přikázání, že jsi je ustanovil na věčné časy.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé cesty jsou správné.
1: Ať mi pomáhá, Bože, tvá moudrost, ať se mnou pracuje.
0: Bože Otců a milosrdný Pane, ty jsi udělal všechno svým slovem.
1: A svou moudrostí jsi stvořil člověka, aby vládl nad tvorstvem, jež od tebe vzešlo.
0: Aby svatě a spravedlivě řídil svět a s upřímnou myslí vykonával vládu.
1: Dej mi moudrost, která vedle tebe sedí na trůně, a nevylučuj mě z počtu svých dětí.
0: Vždyť já jsem tvůj služebník a syn tvé služebnice, člověk křehký s kratičkým žitím, který těžko chápe, co je právo a zákon.
1: Neboť i kdyby byl mezi lidmi někdo dokonalý, bez tvé moudrosti by nestál za nic.
0: S tebou je moudrost, která zná tvá díla, která byla přítomna, kdy se stvořil svět.
1: ktorá ví, co je ti milé, co je správne podľa tvých prikázaní.
0: Sešli je ze svatých nebes a od svého slavného trúnu je pošli.
1: Aby mne pomáhala a se mnou pracovala, abych poznal, co je ti milé.
0: Neboť ona vše zná a chápe a povede mě rozvážně v mém díle a ochrání mě svou září.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Ať mi pomáhá, Bože, tvá moudrost, ať se mnou pracuje. Hospodinova věrnost trvá na věky.
0: Chvalte Hospodina, všichni lidé. Oslavujte ho všechny.

0: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a navěky zůstáváš panou.
1: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a navěky zůstáváš panou.
0: Zrodila si toho, který tě stvořil a navěky zůstáváš panou. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a navěky zůstáváš panou. Zbožně slavme památku blahoslavené Panny Marie. Ona za nás oroduje u našeho Pána Ježíše Krista.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu bez strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy, v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zbožně slavme památku blahoslavené Panny Marie, ona za nás oroduje u našeho Pána Ježíše Krista. Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z Panny Marie, a prosme ho. Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
1: Ježíši, slunce spravedlnosti, tvá matka přišla na svět jako zářící jitřenka, ohlašující den spásy.
0: Veď nás svou milostí, ať stále chodíme v tvém světle.
1: Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty jsi vyvolil za matku neporušenou Pannu.
0: Vysvoboď nás z porušení hříchu.
1: Ježíši, spasiteli světa, pod tvým křížem stála a s tebou trpěla tvá matka.
0: Na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách svědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.
1: Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil si lidstvo do ochrany své matky.
0: Dej, ať chráněni její mocnou záštitou, zůstáváme stále spojeni s tebou. Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás a připojme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vyzdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
2: Všemohoucí věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stále zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť

0: On s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: sobotu 15. týdne v mezidobí čteme z druhé knihy královské, část druhé kapitoly, podtitul Eliáš odnesen do nebe. Když Hospodin chtěl odnést Eliáše ve vichřici do nebe, šel Eliáš a Elizeus z Gilgálu. Eliáš řekl Elizeovi, zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bételu. Elizeus mu odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I sestoupili do Bételu. Proročtí žáci, kteří byli v Bételu, vyšli k Elizeovi a otázali se ho. Víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. A Eliáš mu řekl, Elize, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá do Jericha. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I přišli do Jericha. Proročtí žáci, kteří byli v Jerichu, přistoupili k Elizeovi a řekli mu, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. Eliáš řekl Elizeovi, zůstaň prosím zde, neboť Hospodin mě posílá k Jordánu. Elizeus odpověděl, jakože živ je Hospodin a jakože jsi živ ty, neopustím tě. Šli tedy oba. Šlo také 50 z prorockých učedníků a stanuli daleko stranou, zatímco se ti dva zastavili u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím o vodu, takže se rozdělila na dvě strany a oba přešli suchou nohou. Když přešli, řekl Eliáš Elizeovi, žádej, co bych ti měl udělat dříve, než budu od tebe vzat. Elizeus odpověděl, prosím, ať jsou na mě 2/3 tvého ducha. Eliáš řekl, těžkou věc žádáš. Uvidíš-li mě, až budu od tebe vzat, stane se ti tak? Neuvidíš-li, nestane se. Když tak spolu šli a mluvili, hle, ohnivý vůz s ohnivými koňmi oddělil je od sebe a Eliáš vystoupil ve vichřici do nebe. Elizeus to viděl a zvolal, otče můj, který řídíš válečný vůz Izraele. Když už ho neviděl, chopil se svých šatů a roztrhl je na dva kusy. Zdvihl Eliášův plášť, který z něho spadl, obrátil se a stanul na břehu Jordánu. Vzal Eliášův plášť, který z něho spadl, udeřil jim o vodu a pravil, kde je Hospodin, Bůh Eliášův? Když udeřil o vodu, ta se rozdělila na dvě strany a Elizeus přešel. Viděli to proročtí žáci z Jericha, kteří byli naproti a řekli, na Elizeovi spočinul duch Eliášův. Šli mu vstříc a poklonili se mu až k zemi.
1: Naslouchali jsme prvnímu čtení ze soboty 15. týdne v mezidobí.

Je krátce před 7 hodinou a my už se přesouváme do kostela svatého Augustina v Brně, odkud budeme od 7 hodiny přenášet mši svatou. Celebruje páter Petr Vrbatský a při mši svaté budeme zpívat píseň z kancionálu 808 Matko Přesvatá. Číslo 808.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Zamysleme se nad sebou a litujme svých hříchů, abychom s čistým srdcem přistoupili ke slavení Eucharistie. Smiluj se nad námi, Pane, hřešili jsme proti tobě. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu. Dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života, a ať usilují o to, co se s ním shoduje. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věku.
1: Čtení z knihy proroka Micheáše. Běda těm, kdo myslí na nepravost a na svých ložích osnují zlo. Z raního svitu ho provádějí, neboť mají k tomu moc. Zatouží po polích a uloupí je. Zatouží po domech a vezmou si je. Utlačují muže i jeho rodinu, majitele i jeho majetek. Proto praví Hospodin, hle, já připravuji tomuto rodu neštěstí, z něhož nevytáhnete své šíje. Nebudete chodit pyšně, neboť doba je zlá. V ten den se o vás bude říkat posměškem, žalospěvem se bude zpívat, zbavení jsme všeho, podíl mého lidu se měří provazem, nikdo mu ho nedává nazpět. Naše pole se rozdělují těm, kdo nás vyhánějí. Proto nebudeš mít nikoho, kdo by ti losem určil podíl v Hospodinově shromáždění. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu ti.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Farizeové se radili, jak by Ježíše zahubili, protože to Ježíš věděl, odebral se odtamtud. Mnoho jich šlo za ním a všechny uzdravil, ale nařídil jim, aby ho nerozhlašovali. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok Izajáš. Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, v němž jsem našel zalíbení. Vložím na něho svého ducha, aby hlásal právo národům. Nebude se hádat ani křičet, na ulici nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, až dopomůže právu k vítězství. A v jeho jménu budou národy doufat. Slyšeli jsme slovo Boží. Po celé řadě konfliktů mezi Ježíšem a farizeji a učiteli zákona nakonec evangelista svědčí o tom, že se farizeové rozhodli Ježíše zabít a ten se proto stahuje do ústraní, dává příkaz uzdraveným mlčet o tom, co se stalo. A přece to nakonec nebylo nic platné. Jak víme, nakonec byl popraven. Evangelista Matouš si nad touto skutečností klade otázku, jak tento v lidských očích neúspěch může být středobodem radostné zvěsti. A nachází odpověď v písmu. Nachází proroka Izajáše a s radostí svědčí o tom, že to všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl prorok o božím služebníku Mesiáši. Jehož působení bude skryté, který mocí božího ducha bude působit spásu, milosrdnou láskou, který bude důvodem k naději pro všechny, kteří mu uvěří. A jak jsme slyšeli dnes v evangeliu, nebude se hádat, nebude křičet, nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí. V čemž můžeme spatřit přímou ilustraci nebo potvrzení toho, co jsme slyšeli v evangeliu před několika málo dny, kdy Ježíš o sobě říká, jsem tichý a pokorný srdcem. To všechno je i pro nás důvodem k naději a k radosti a zároveň výzvou k napodobování. Všude tam, kde máme tendenci být příliš urputní, příliš ultimativní a manipulativní, kde máme tendenci křičet anebo se hádat a kde také nejsme schopni vždycky vidět tu malou jiskřičku, kterou je možno ještě rozdmíchat, jiskřičku dobra, kterému musíme jít vstříc. Tím vším máme být Ježíšovými žáky, abychom ho napodobovali a posléze také přišli k němu.

0: Bratři a sestry, připomínáme si tajemství našeho vykoupení. Prosme všemohoucího Boha, ať prameny jeho požehnání zavlažují celý svět.
1: Bože v Trojici jediný, utvrzuj víru církve.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dej národu mír, aby ti svobodně sloužili.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Nauč bohaté dávat ze svého majetku chudým.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dej, abychom se s radostí účastnili mše svaté.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Stůj se svou milostí u našich nemocných.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme na úmysl této mše svaté za sestry kongregace svatých Cyrila a Metoděje, biskupy, kněze a jáhny a za duše v očistci. Bože všemohoucí, prosíme tě o tvou dobrotivost, která nezná hranic, a na přímluvu Panny Marie, matky tvého syna, nás vyslyš, když se s důvěrou dovoláváme tvého slitování skrze Krista, našeho Pána.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Shlédni, Bože, na dary své církve a posvěť je, aby se nám stali pokrmem, který posvěcuje náš každodenní život. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, z hůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Otče svatý, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze Ježíše Krista. Neboť on je tvé slovo, skrze něž všechno tvoříš. On je spasitel a vykupitel, kterého s nám poslal. On je tvůj milovaný syn. Mocí svatého ducha se stal člověkem, narodil se z Panny, a aby naplnil tvou vůli a učinil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid, rozepěl ruce a dal se přibít na kříž, přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení. A proto společně s anděli a se všemi svatými hlásáme tvou slávu a voláme.

pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením. Ježíši Kriste, spasí nás. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého, po všechny věky věků. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se mohou.

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Bože, děkujeme ti, že smíme vždy znovu slavit památku smrti a vzkříšení tvého syna. A prosíme tě, ať v nás stále roste tvůj božský život skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Amen.

Annikki.

0: Hlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Dodatečnou registraci spustí v pravé poledne organizátoři celostátního setkání mládeže v Ostravě, určeného lidem mezi 14 a 26 lety. Možnost přihlásit se na 6-denní srpnový program plný koncertů, přednášek a duchovní obnovy od 11. srpna potrvá jen do zítřejší půlnoci nebo do vyčerpání kapacity. Chystá se i královéhradecký pomocný biskup Prokop Brož, který jako jáhen sloužil v diecézním centru života mládeže Vesmír v Orlických horách.
2: Co mě tam vede? Tak třeba radost ze setkání, stišení v modlitbě, obnovený vztah víry v Boha, zažít společnou Eucharistii s Kristem a návrat domů v síle Ducha Svatého. To je 5 důvodů, proč jít do Ostravy. Těším se na viděnou.
1: Do začátku akce pořádané sekcí pro mládež České biskupské konference zbývá 24 dnů. Hymna už je v online zpěvníku Pro scholy a noty lze stáhnout i na webu celostátní setkání mládeže.cz. Autorkou písně Odvahu dej nám je bývalá pražská redaktorka Proglasu Lucie Pekárková. Studentka konzervatoře Jaroslava Ješka hraje na violončelo a na klavír a vystupuje v kapele Luisa, pro kterou také píše. Hymnu Ostravského setkání natočila schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera se solistkou Terezou Maximilian Marečkovou. Finále vychází z biblického mota akce Ježíšova apelu z Janova evangelia. Odvahu, já jsem přemohl svět.

Na národním mariánském poutním místě Ukrajiny v Berdyčevě se dnes a zítra slaví 35 let obnovení struktur katolické církve latinského obřadu v zemi. Papeže tam zastupuje arcibiskup Paul Richard Gallagher, šéf vatikánské diplomacie. Lev 14. ukrajinským katolíkům dopisem připomněl krutá pronásledování, která přestály ve 20. století, a vybídl k modlitbě za rodiny zasažené důsledky války a za mír pro celý svět.

píšem tuhle divnou kapitolu. Kdo asi z nás dvou měl rád víc, chtěli jsme všechno nebo nic.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Je krátce po 8. hodině s datem 18. červenec 2026 a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. V katolické církvi je připomínka svatého Emiliána, bulharského mučedníka ze 4. století. Při službě nakaženým morem v Krakově zemřel v tento den roku 1482 polský asketa a kazatel svatý Šimon z Lipnice, opat tarnovského kláštera menších bratří zvaných Bernardinů. Stal se patronem vysokoškoláků a těhotných žen. Před 135 lety byla zahájena pravidelná doprava na první trati Křižíkovy elektrické dráhy v Praze. 108. narozeniny by oslavil jihoafrický vůdce, který porazil apartheid Nelson Mandela. Zemřel v roce 2013. Valné shromáždění OSN vyhlásilo na dnešek Mezinárodní den Nelsona Mandely. Povzbuzuje dnes darovat svých 67 minut člověku, který potřebuje pomoc. Na památku 67 let Mandelova zápasu o svobodu a rovnost. Před 35 lety zemřel kontrabasista a hudební pedagog František Pošta. Právě před 5 lety odešli průkopník neurochirurgie v Česku, lékař Vladimír Beneš nejstarší, zpěvák a kytarista František Nedvěd a slovenský herec, režisér a zpěvák Milan Lasica. 80. narozeniny dnes slaví česko-kanadský jezuita ve Vatikánu kardinál Michael Černy, papežův blízký spolupracovník prefekt dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. 86 let se dožívá novinářka spisovatelka Eda Kryseová, přední postava českého disentu, spolupracovnice Václava Havla. A svátek má Drahomíra. Slovanské jméno znamená ta, které je drahý mír. Drahomírám k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké počasí přinese sobota? Bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvýše naměříme teploty mezi 23 a 28 stupně Celsia, na jihovýchodě Moravy může být až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 18. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem, v 9 hodin pak nabízíme slovenské vysílání Radia Vatikán, od 10:30 voničku lidových písní a v 11 hodin cyklobarvínek. To je tedy pozvánka na ráno a dopoledne s Proglasem, teď už kapela Slehni mech a píseň Doliny.

0: V Dolních Vítkovicích dnes vrcholí Mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Největšími hvězdami dneška mají být americký zpěvák Teddy Swims a novozélandská zpěvačka Lorde. Vystoupí i slovenská skupina IMT Smile. Na Colors of Ostrava působí i dobrovolníci z neziskové organizace ADRA. Během prvních dvou ze čtyř festivalových dnů pomohli 20 lidí, kteří potřebovali psychickou podporu. Loni takto poskytli pomoc více než 30 lidem.
1: Od prvního dne za námi chodí jak zaměstnanci, tak účastníci festivalu. Obracejí se na nás s různými požadavky na jednak, ať si můžou odpočinout. Často chodí taky tím, že jsou třeba zahlcení tím množstvím podnětů, zvuků, lidí, davy lidí a tak dále. Někteří mají i specifické nějaké psychické problémy, panické ataky, to jsou asi nejčastější problémy, se kterými se na nás obrací.
0: Řekla dobrovolnice Adry Tereza. Organizace nabízí první psychickou pomoc ve stanu Mental Health třetím rokem. Letos premiérově spolupracuje s platformou Hedepy, jejíž psychoterapeuti korozují areálem. Dobrovolníci mohou potřebným nabídnout odpočinek i možnost ventilovat problémy, popovídat si. Podle Edity, zapojené do této nezištné služby, občas přijdou i festivaloví návštěvníci, kteří už mají diagnostikovanou psychickou poruchu.
2: Někdy ti lidi už rovnou přijdou jako sem si ověřit a podívat se, jak to tady vypadá a že jsme zrovna tady. Kdyby náhodou se něco dělo, tak ať rovnou ví, kam jít. Někteří přichází s tím, že už na internetu si našli, že tady jsme a že díky tomu teprve se účastní toho festivalu, protože je to pro ně nějaká jistota.
0: V areálu Dolních Vítkovic je denně kolem 40 000 návštěvníků Colors a další tisíce lidí tam pracují. Na 7 hudebních scénách se během 4 dnů vystřídá přes 100 interpretů. Součástí programu jsou i divadla a diskuzní fórum Melting Pot s více než 150 řečníky.

0: Vědci, bývalí státníci a držitelé Nobelových cen vyzývají k mezinárodní regulaci umělé inteligence ve vojenství. Jak jsme informovali, v Římě na Kapitolu ve čtvrtek podepsali takzvanou Římskou deklaraci. Dokument, který vznikl na závěr třídenního celosvětového fóra, požaduje úplný zákaz propojování systému AI s jadernými zbraněmi. Podle autorů textu musí klíčová rozhodnutí o použití těchto technologií zůstat výhradně pod lidskou kontrolou. Signatáři upozorňují, že k prosazení těchto pravidel bude nutný tlak veřejnosti. Spoluzakladatel organizace Lékaři za prevenci jaderné války James Miller v této souvislosti poukazuje na roli mladé generace.
1: Vlády to sami nezvládnou, potřebují podporu veřejného mínění. Mladší generace sice nezažily kubánskou krizi a soustředí se spíše na klima, ale tato krize spojená s jadernými zbraněmi a umělou inteligencí potřebuje jejich hlasy. Jedině tak budou moci žít i naši vnuci.
0: Podle nositele Nobelovy ceny za fyziku Davida Grosse může právě občanská angažovanost přimět politické lídry k dialogu, podobně jako tomu bylo v 80. letech minulého století při protestech proti jadernému zbrojení.
1: Stovky tisíc lidí tehdy demonstrovali v Paříži, Londýně a Římě proti jadernému riziku. To nakonec donutilo Reagana a Gorbačova zahájit dialog a dosáhnout významného pokroku.
0: Římská deklarace se odvolává i na stanoviska vědeckého panelu OSN a sociální encykliky. Požadavky zhrnuje do 6 bodů. Kromě zákazu autonomního zbrojení je mezi nimi zodpovědný a transparentní rozvoj technologií nebo systematické vedení mladé generace ke kritickému myšlení.

0: 8 hodin 31 minut, sobota 18. července a Radio Proglas. Od mikrofonu zdraví a pěkné ráno přeje Natálie Fajtová. V katolické církvi je připomínka svatého Emiliána, bulharského mučedníka ze 4. století. Při službě nakaženým morem v Krakově zemřel v tento den roku 1482 polský asketa a kazatel svatý Šimon z Lipnice. Opat tarnovského kláštera menších bratří zvaných Bernardinů. Stal se patronem vysokoškoláků a těhotných žen. A podle kalendáře občanského má svátek Drahomíra. Jméno je to slovanské a znamená ta, které je drahý mír. Tak všem Drahomírám blahopřejeme k dnešnímu svátku. Se 6 míst se dnes lidé vydávají na pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic u Nového Města. Jdou z Prahy a Mladé Boleslavy, z Českých Budějovic, Fulneku a Hodonína a z Mezilesí v Polsku. Ke konci se připojí ze Sirákova na Žďársku skupina těch, kteří nemohou putovat déle. Zapořádající komunitu Společnosti katolického apoštolátu, otců Palotinů, řekl Proglasu více hlavní vedoucí pouti páter Tomáš Kazaňsky z Fulneku.
1: To pěše putování je týdenním putováním. Přijdeme tam do Slavkovic pátek odpoledne kolem 14. hodiny. 15 hodin tam už bude pěša modlitba korunky k Božímu milosrdenství. Poslední ten ze Sirákova je jenom jednodenní. To znamená, oni vyjdou v pátek ráno a přijdou v pátek odpoledne. Ale ta cesta je zhruba podobná. Byť ano, jsou trasy, které jsou delší, třeba vlastně Fulnecký prout a asi Český Budějovice, ty jsou ty nejdelší. Každý den my tam ujdeme až 33 kilometry, to jsou ty nejdelší dny. Obvykle je to kolem 26 či 28 kilometrů.
0: Letošní pouť k Božímu milosrdenství provází moto svatého Františka z Assisi. Jeho jubilejní rok je v katolické církvi. Výzva Jdi a obnov můj dům, doplnil Tomáš Kazaňsky.
1: Jsou to slova, které František uslyšel od Ježíše, když se modlil v kostele svatého Damiana, modlil se před křížem. Františku, jdi a pozdvihni, obnov můj dům, vždyť vidíš jak chatr. František to pochopil jako takhle doslova. Byl v kostelíku, který nebyl v nejlepším stavu, pustil se vlastně k tomu obnovování tohoto kostelíku, přičemž až po letech vlastně pochopil, že tady šlo o Boží dům, jakým je církev. František byl velkým obnovitelem církve, ale ne nějakým způsobem, který by nějak bouřil, ale skrze poslušnost Ježíši Kristu, poslušnost církvi, poslušnost papeži.
0: Vyložil na Proglasu Palotin otec Tomáš Kazaňsky, který ode dneška vede týdenní pouť několika směry k Božímu milosrdenství do Slavkovic.

0: Nábojnice, knoflíčky nebo hrníčky našli archeologové v areálu bývalého tábora pro Romy v Hodoníně u Kunštátu. Bádání v místě, kde stojí památník holokaustu Romů a Sintů, zahájili minulý týden.
1: Vstupovali jsme do toho terénu trošičku i s tím, že se nám tady nic moc v důsledku těch rekonstrukcí nedochovalo, ale v rámci té jedné sondy se tady skutečně podařilo nalézt tu terasu, na které byl zbudován ten vězeňský barák. A to je za mě třeba úplně klíčové, protože díky tomu my jsme si ověřili, ano, skutečně se tady nějaké takovéto pozůstatky nadále nacházejí a je to i třeba zajímavé a důležité z hlediska budoucí nějaké ochrany, kdyby se tady cokoliv dalšího stavilo.
0: Vysvětlil Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Ta se na pracích podílí se studenty z Amsterdamské a Cambridgeské univerzity. Do takzvaných cigánských táborů v Hodoníně u Kunštátu a v Letech u Písku nacisté za druhé světové války na základě rasové příslušnosti nuceně koncentrovali celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů před tím, než je posílali do osvětimského vyhlazovacího lágru. Hodonínským táborem prošlo podle vedoucího památníku Radovana Krhovského asi 1400 lidí. 207 jich špatné podmínky nepřežilo, většinou děti a starší lidé.

0: 29. ročník F-scény naplní příští čtvrtek a pátek scénu Biskupského dvora pod širým nebem v centru Brna. Folklorní večery věnované dětskému hospici Dům pro Julii se tam odehrají 23. a 24. července. Za folklorní združení Jánošík zve Helena Brzobohatá.
1: Jako první se ve čtvrtek představí folklorní soubor Gymnik z Bratislavy společně s plzeňským lidovým souborem Mladina v programu s názvem Cesta neboli celovečerní smršť tanců. Ten přináší jedinečné setkání těchto dvou výrazných folklorních souborů. Společně zvou diváky na dynamickou a vizuálně pestrou výpravu napříč regiony Čech a Slovenska, kde se prolínají tradice, energie i současný pohled na lidové umění. Večer je koncipován jako taková symbolická cesta, během níž se publikum prostřednictvím tance, hudby a vyprávění postupně seznamuje s charakterem jednotlivých krajů. Choreografie čerpají z autentických lidových pramenů, ale zároveň oslovují dnešního diváka svěžestí, dynamikou a nápaditou scénickou formou. Průvodcem večera je postava cestovatele v podání Ládi Kašimička Jova, který propojí jednotlivá čísla a dodává programu lehkost i interaktivní rozměr. Diváci se nejen pobaví, ale také se dozvědí zajímavosti o krojích, zvicích i kulturním kontextu prezentovaných oblastí. V pátek se diváci mohou těšit na autorský pořad Jana Rokity mladšího v podání nadžánrového uskupení Ensemble Flair a pěvecké skupiny Blaženky v pořadu Od pramenů k moři, který má posluchači a divákovi představit stylovou různorodost a bohatství lidového zpěvu a muziky z oblasti východní Moravy a Slovenska. Zároveň má být i výpovědí o autenticitě, kráse a hodnotě folkloru střední a jihovýchodní Evropy a o jeho mimořádném pěveckém, hudebním i tanečním odkazu. Tento jedinečný koncert navazuje na valašský folklorní odkaz Jana Rokity seniora, tóny opředenou poezii Petra Bezruče nebo Josefa Kaluse, teskné balady, temperament balkánských rytmů, ale dá divákům mnohem víc. Musím ale také zdůraznit, jako každý rok bude část výtěžku našich folklorních večerů věnována Domu pro Julii, který zajišťuje dětem, dospívajícím a mladým dospělým s život ohrožujícím onemocněním laskavou a odbornou péči zaměřenou na kvalitu života.
0: Zhrnula Helena Brzobohatá z folklorního sdružení Jánošík. Zopakujme, že tradiční F-scéna bude 23. a 24. července v Brně v Biskupském dvoře.

0: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Na svátek svatého Jakuba v sobotu 25. července se uskuteční čtvrtý ročník pěšího putování od Jakuba k Jakubovi. Povede od kostela svatého Jakuba v Brně až ke kostelu svatého Jakuba staršího v Nosislavi. Pořadatele Romana Klekera jsme se zeptali na trasu a jak je možné se přidat.
1: Začíná se u kostela svatého Jakuba v Brně v 7.45, bude to přivítáním a požehnáním poutníkům na cestu od pana faráře a poté se projdeme středem města Brna, přijdeme ke katedrále na Petrov a poté hlavního nádraží odjedeme do Chrlic a od tam do Rebešovic a od Rebešovic budou již poutníci putovat zhruba od 9.30 směrem do benediktinského kláštera v Rajhradě, poté přes Holasice a Vojkovice a Židlochovice do Nosislavy, kde pouť ukončíme v pozdních odpoledních hodinách zhruba kolem 5. u opevněného kostela svatého Jakuba, proto tedy od Jakuba k Jakubovi. Není třeba se nijak registrovat, stačí přijít na kterýkoliv bod prostě na té trase, takže například v těch 7.45 k svatému Jakubovi v Brně, nebo zhruba před 9. na hlavní nádraží, kdy pak 9.06 odjíždíme s vlakem do Chrlic, nebo může přijít do Rebešovic, nebo zhruba na 10. do benediktinského kláštera v Rajhradě, nebo se připojit dále na trase v Holasicích nebo Vojkovicích, případně v Židlochovicích, kde také budeme zůstávat na oběd. A poté zhruba v 16 budeme vyrážet vlastně na posledních 5 kilometrů do Nosislavy. Takže kdykoliv může se poutník připojit a odpojit.
0: Informoval pořadatel pouti od Jakuba k Jakubovi, ohlášené na příští sobotu, Roman Kleker. Nosislavský chrám v Cíli patří mezi vzácně dochované opevněné kostely na Moravě. Jeho historie sahá až do přelomu 13. a 14. století. Ještě dnes mohou zájemci obdivovat část opevnění s baštami.

0: O příštím víkendu rozezní osadu Půlčína Hornolibičsku 31. ročník Alm Folk Festu. Na mezinárodní akce vystoupí amatérské kapely, písničkáři i mladí talenti.
1: Máme tam kapely, které lidi i často sami vybírají v anketě, takže přijede třeba Dominika, Alfa Srnec, Vojta Šňupárek s bandem, Za koncem, For Folk, Gabriela Podjezd, ale letos máme i hlavního hosta, profi hosta Jaroslava Samsona Lenka, který nám udělá vzpomínkový večer při svíčkách. Koncert při svíčkách je novinka, protože my jsme vždy končili country bálem, který letos pořádat nebudeme, protože nás v listopadu opustil jeden z hlavních pořadatelů a zakladatelů festivalu. A my mu tímto chceme dát takový vzpomínkový hold, že mu budeme hrát při těch svíčkách. Ve spolupráci s mými kolegy navštěvujeme různé hudební akce, festivaly. Já sama bývám v oblastním kole Porty Moravskoslezského kraje.

0: kraje, nebo teda vlastně Ostravského. Tam si vybíráme mladé nadějné a samozřejmě vítěze vždy zveme k nám na festival, ale třeba z loňského roku se tam nemohl dostat kapela Alfa Srnec, takže ti přijeli i letos. Letos tedy máme 3 vítěze oblastních kol.
1: Řekla nám Eva Rohlenová, hlavní pořadatelka Amfolkfestu, pořádaného příští pátek a sobotu v osadě Poučín, která podle ní dodá festivalu autentickou atmosféru.
0: Osada Poučín je součástí místní části Hodnolidicko v okrese Vsetín. Je známé poučínskými skalami a v létě ledopády. Je tam krásná krajina, krásné prostředí pro všechny. Každý si tam něco najde. Kdo třeba nechce chvilku poslouchat muziku, může se jít toulat po loukách nebo jít na skály. Lidé mají možnost ubytování ve stanech, na louce, v karavanech, případně v místních penzionech, ale ty už budou v současné době určitě obsazeny. Pátek my začínáme velkou, takzvaně doprovodnou akcí, to je hudebním sejšnem přímo v areálu, ale oni ty sejšny probíhají po celé obci na různých místech, takže každý si tam najde svoje. A v sobotu je pro děti vždy připraveno rodinné amatérské centrum Sluníčko ze Vsetína, které zajišťuje pro ty nejmenší aktivity, aby rodiče si mohli užít hudební zážitek a děti si přišly taky na své.
1: Vyřizuje po vlnách Proglasu Eva Rohlenová, hlavní pořadatelka Amfolkfestu.

a v oblohou potáhne mrak, až bude ti v samotě ticho řvát do uší, z tvých nadějí zbyde jen vrak.

Odbyla 10. hodina v sobotu 18. července. Máte naladěný proglas a od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. V katolické církvi je připomínka svatého Emiliána, bulharského mučedníka ze 4. století. Při službě nakaženým morem v Krakově zemřel v tento den roku 1482 polský asketa a kazatel svatý Šimon z Lipnice. Opat Tarnovského kláštera menších bratří zvaných Bernardinů. Stal se patronem vysokoškoláků a také těhotných žen. Před 435 lety zemřel v Praze hudební skladatel Jakobus Gallus, mistr vokální polyfonie. Před 135 lety byla zahájena pravidelná doprava na první trati Křižíkovy elektrické dráhy v Praze. 108. narozeniny by oslavil jihoafrický vůdce, který porazil apartheid Nelson Mandela. Zemřel v roce 2013. Valné shromáždění OSN vyhlásilo na dnešek Mezinárodní den Nelsona Mandely. Před 35 lety zemřel kontrabasista a hudební pedagog František Pošta. Právě před 5 lety odešli průkopník neurochirurgie v Česku, lékař Vladimír Beneš nejstarší, zpěváka kytarista František Nedvěd a slovenský herec, režisér a zpěvák Milan Lasica. 80. narozeniny dnes slaví česko-kanadský jezuita ve Vatikánu kardinál Michael Czerny, papežův blízký spolupracovník, prefekt dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. 86 let se dožívá novinářka a spisovatelka Eda Kryseová, přední postava českého disentu, spolupracovnice Václava Havla. A svátek má Drahomíra. Slovanské jméno znamená ta, které je drahý mír. Tak Drahomírám blahopřejeme k dnešnímu svátku. Jaké počasí přinese sobota? Bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti částečně ubývat. A nejvýše naměříme teploty mezi 23 a 28 stupně Celsia, s výjimkou jižní Moravy tam může být až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18. Tolik o počasí. Na proglasu stále pokračujeme proudem písní až do 10:30, kdy nabídneme voničku lidových písní a v 11 hodin cyklobarvínek. To je tedy výhled na sobotní dopoledne na proglasu. Teď už je čas borůvkových koláčů, zpívá Iveta Simonová.

0: Hukvaldy jsou poslední čestě lašskou obcí na Valašsko-Lašském pomezí. Návštěva hradu, procházka oborou či koncert v přírodním amfiteátru bývají hlavními lákadly pro všechny generace, konstatuje náš zpravodaj v kraji Antonín Žolnerčík. V Podhradí se pak podle něj vyplatí navštívit památník místního rodáka, hudebního skladatele Leoše Janáčka. Jeho správce David Jurečka pro Glasu upřesnil.
1: Památník je otevřený prakticky 6 dní v týdnu, od začátku dubna až do konce října. Pondělí je teda zavírací den. Mnoho lidí, kteří tady zavítají náhodou, tak jsou potom velice milé překvapení, což mě samozřejmě těší, protože odcházejí s určitými dobrými pocity. Pokud se posluchači budou chystat na Hukvaldy, tak určitě by neměli opominout jednak rodný dům Leoše Janáčka, kde je taky taková malinká expozice o jeho životě. A spojit to s krásnou přírodou a s hradem, kde zase naopak potom mají krásné výhledy do přírody a do okolí.

0: byla Hanka Zagorová v písni Obraz smutný slečny. Kyjov v 900 letech je název výstavy v tamním vlastivědném muzeu. Vznikla u příležitosti oslav 900 let od první písemné zmínky o městě. Ta tady pochází z roku 1126. Podrobněji Vojtěch Urbančík, odborný pracovník muzea.
1: Snažili jsme se výběrovou formou návštěvníkům představit kyjovskou historii a folklor. No ale samozřejmě osídlení na katastru současného Kyjova je mnohem starší než ten rok 1126, takže byla jako pozornost věnována i období před tím zmíněným rokem 1126. Návštěvníci uvidí celou řadu exponátů spjatých s Kyjovem a snažili jsme se vycházet toho, aby to byly předměty spjaté přímo s Kyjovem, že vypůjčených předmětů, které tam mají dotvořit tu atmosféru, je tam minimum. Krom toho je tam ještě, co je celkem důležité, filmová svička, která tam jde sestříhaná nejen z profesionálních, ale z amatérských videonahrávek, které dokumentují často běžný život v kyjovských ulicích 50. až 70. let minulého století. Vzhledem k tomu, že kameru měl tehdy málo kdo a pokud jim měl, zachycoval hlavně rodinný život, tak jde do značné míry o unikátní záběry.
0: Nejstarším exponátem výstavy v Kyjovském muzeu je podle Vojtěcha Urbančíka část mamutí stolečky.
1: Je tam i pečetidlo ve tvaru skarabea, které se tady našlo na Masarykově náměstí a neví se, jakým způsobem se sem dostalo, to je ze starších sbírek. Ale je tam třeba i krásná lampona germánská z 5. století našeho letopočtu, kdy tady se z Kyjov migrovali germánské kmeny.
0: Výstava potrvá do 13. září. Kyjov slaví své jubileum i dalšími akcemi. V plánu jsou komentované procházky nebo koncerty. Kompletní program je na webu města.

Po celé léto trvá poutní sezóna v kapli svatých Cyrila a Metoděje na památné hoře Radhošť v Beskydech. Na mši svatou se začátkem v 11 hodin dopoledne se sem můžete vypravit každou sobotu až do 26. září. K dopravě na pustevny doporučuje náš zpravodaj v kraji Antonín Žolnerčík využít sedačkovou lanovku od hotelu Rástoka v Trojanovicích.

Vítejte u sobotní voničky lidových písní. V dnešní premiéře 215. kola folklorní sedmičky naší hitparády lidových písní znovu zaspívají strážničané Anička Můčková, Habancová s Dajanem a Tomáš Pánek se strážničanem. Vítězství z minulého kola obhajuje hornácký zpěvák Martin Čambal. V novinkách se představí Jaroslav Krček a muzika Bohemika a plzeňský soubor Mladina. Poslechněte si folklorní sedmičku dnes večer v 18.30 a nezapomeňte nám poslat hlas pro vaše favority. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemně strávený víkend.

Horňácké slavnosti 2026, festival pořádaný tradičně o víkendu před svátkem svaté Maří Magdalény, právě probíhá ve Velké nad Veličkou a zítra v Kuželově. Za pozornost návštěvníků slavností stojí samozřejmě tradiční jarmark i několik zajímavých výstav v malých regionálních muzeích horňáckých obcí. 30-leté výročí svého založení se připomene mužský sbor z Lipova pořadem Počúvaj, počúvaj v zahradě domu na Vňukálkovém. Tamtéž následuje tradiční supí škrek, tedy soutěž o největšího znalce horňáckých sedláckých. Hlavní program dnes večer na Strážné hůrce otevře tradiční vystoupení dětských souborů, po kterém následuje tematický pořad o ztraceném krpcu. Horňácké slavnosti tradičně vyvrcholí v neděli odpoledne v Kuželovském mlýně pořadem o horňáckých baladách.

0: Zdravím všechny posluchače Barvínku, tady je Káťa. Jak můžete slyšet, stojím venku na ulici. Právě jsem vystoupila z tramvaje, cesta byla docela dobrodružná, protože sebou vezu kolo. Ale dobře to dopadlo a už jsme se v Šalině taky potkali s Kristin, tak ahoj, ráda tě zdravím.
1: Ahoj, ahoj. Těším se na další dobrodružství.
0: Dneska vás zavedeme na neobyčejné místo, do jedné brněnské cyklodílny. Mám tady totiž staré kolo po dědovi, ještě před pár lety jsem na něm jezdila, ale teď už si netroufám, protože nějaký čas leželo ve sklepě a je vyfouklé a nevím, jestli mu dobře fungují brzdy, tak právě proto jsem ho taky přivezla Šalinou a nepřijela jsem na něm, protože už si na něm netroufám jezdit, tak uvidíme, jak v cyklodílně tady s tím kolem pořídíme. Kristi, ty jezdíš na kole?
1: Ano, jezdím, ale musím říct, že se o něj úplně nestarám, možná tak, jak bych měla, nebo respektive vůbec se nestarám, takže se těším, že se dozvím třeba nějaké tipy.
0: Tak třeba se to právě dneska naučíš a zjistíš, jak se starat správně o svoje kolo. Můžeme se tam přesunout. S Kristy jsme přišli do areálu Nové zbrojovky. Kousek jsme se prošli docela hezkým prostředím a objevili jsme černý kontejner, kde už na nás čekali dva usměvaví, milí lidé. Tak mě těší, já jsem Káťa.
2: Martin, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Káťa, dobrý den.
2: Kristýna.
3: Káťa.
1: Ahoj. Možná na úvod, abychom se zeptali, vidíme tady na dveřích werkstatt. Co to znamená?
2: Tak Werkstatt znamená německý dílna, takže vlastně máme tady cyklodílnu. Většina lidí se nás ptá, proč je to vlastně německy. A je to z několika důvodů, jednak protože jsem se dlouho bydlel v Německu a tam jsem vlastně se naučil opravovat kola. Pak jsem přijel sem a chtěl jsem tam nějak pokračovat. A druhá věc je Brno, i když už jsme to asi dávno trošku zapomněli, tak Brno bylo taky německý a vůbec zbrojovka byla německá, německy mluvící, tak jsme na to chtěli takhle navázat tady tímhle názvem.
3: Krásné propojení s historií.
0: Vidíme tady spoustu kol. Zajímalo by mě možná, jestli to jsou kola, které vy jste tady nějak opravovali, renovovali nebo skládali, anebo co vlastně všechno se tady děje v té cyklodílně.
2: Děláme jako několik věcí. Za prvé fungujeme jako klasický servis, takže když k nám někdo přijde, tak nám může nechat jeho kolo, my mu ho opravíme, potom vrátíme zpátky. Další věc, co děláme, tak skládáme kola, které vidíte třeba tady. Většinou je skládáme na starších ocelových rámech, většinou české výroby. Protože ono v 90. letech, když se vrátíme ještě zpátky do té historie, tak v 90. letech byla poměrně velká vlna a nově vznikali výrobci ocelových rámů po revoluci, protože do revoluce to byl jenom Favorit a SK. Po revoluci začaly vznikat tyhle malí výrobci rámů a vznikaly hodně kvalitní, většinou ocelové rámy. Tady ta vlna vydržela 10-15 let. A tohle zase přijela Čína, kdy se to všechno začalo přesouvat do Číny, takže oni vydrželi během 90. let na začátku 2000. A tady z těch rámů právě většinou stavíme teďka kola a nesnažíme se je vracet do původního stavu. My je vlastně nerestaurujeme, ale snažíme se je přestavit a přivést k novému životu, aby byly použití i v současné době.
3: Tím pádem se tady objevuje spoustu vlastně třeba starších rámů s novými komponenty tak, aby vlastně všechno fungovalo, jak má a zároveň je tam vlastně propojení současnosti a historie v podstatě v každém kole.
0: Takže ty kola takovým způsobem recyklujete?
3: Snažíme se taky samozřejmě pracovat s tou recyklací. Když je napřání i vlastně vrátit se do toho původního, tak se tomu nebráníme, ale vlastně snažíme se stavit nová kola na těch starých recyklovaných rámech. A třeba jednoho dne v budoucnu budeme dělat rámy i vlastní. To je vlastně náš takový sen, taková vize do budoucnosti, že bychom si svářili i vlastní rámy, ale to ještě budeme nějaký
2: čas. To ještě nová cesta.
1: Můžou být ty rámy z nějakého jiného materiálu?
2: Můžou být. Teďka v současné době se nejvíc dělá buď z hliníku, anebo z karbonu. Z karbonu je dražší materiál, ty kola jsou lehčí, ale zároveň jsou dražší. A potom většina kol, který si koupíte v obchodě, v různých supermarketech, tak jsou z hliníku. Je ještě menší proud, kdy jsou výrobci ocelových rámů, ale je to fakt menšinová záležitost.
0: Věnujete se tady i elektrokolům?
2: No, elektrokola bychom taky rádi dělali do budoucna, ale ono to je hodně, hodně jiná, jiný odvětví. Takže určitě zatím je tady nemáme. Jsme schopni je opravovat a servisovat. A určitě tomu fandíme, protože zrovna třeba pro Brno, který je poměrně kopcovitý, je to
3: obhodná alternativa dopravy.
2: Že se kolikrát jako říká to, že po Brně se nedá jezdit na kole, protože je kopcovitý. A vlastně tady tenhle způsob dopravy, elektrokola by to docela dobře vyřešili a ujednodušili lidem.
0: Co vás vedlo k tomu vůbec takovou cyklodílnu založit? Tuším, že možná už je to nějaká zkušenost ze zahraničí, ale proč právě teď a proč právě tady?
3: Jsme vlastně už delší dobu hledali vlastně prostory, kde bychom se mohli realizovat, kde bychom mohli malou cyklodílnu otevřít, protože vlastně doposud do května 2022, když jsme otevřeli tuhle cyklodílnu, tak to byla vlastně taková spíš domácí záležitost, kdy je z obyváku cyklodílna a chtěli jsme tu vizi posunout dál a udělat z toho hlavní pracovní činnost. A objevili jsme, nebo už delší dobu samozřejmě víme o Industře, což je kulturní prostor, ve kterém vlastně sídlíme, nebo ten náš lodní kontejner, ve kterém je cyklodílna, sídlí v areálu Industry, která se vyznačuje právě takovým jako přesahy mezi vlastně kulturou, divadlem, coworkem, ateliéry pro umělce, dílnami, kde vlastně si mohou lidi zapsat a pracovat na různých strojích a technologiích. A přestěhovala se v loňském roce, jestli to říkám správně, z bývalých mrazíren na Masné sem do areálu Nové zbrojovky. A ten areál je velmi velkorysý, je tady spoustu místa, je tady spoustu možností a to nám trošku rozsvítilo oči a zažehlo to plamínek, že vlastně tady by bylo skvělé místo na to dělat kola. Zároveň, jak říkal Martin, i ta návaznost na historii, že ve zbrojovce se kdysi dělali rámy, dělali se tady kola, tak nám přišla úplně vlastně super a spojili jsme se s týmem Industry, začali jsme se vlastně bavit o tom, jestli by jsme tady mohli takovýhle projekt rozjet a bylo to vlastně jako pozitivní přijetí na všech stranách a tak jsme začali na to makat a kontejner proměnili v cyklodílnu a teď vlastně jsme tady a máme pár měsíců otevřeno a snažíme se to dál rozvíjet.
2: No byste se ještě ptal, proč, tak hlavně protože máme rádi kola, rádi se na nich pohybujeme po městě, rádi na ně jezdíme na výlety a rádi je opravujeme a rádi vůbec šíříme tady tu knowledge, tu znalost toho opravování, jak se kolu chovat, jak se na něm pohybovat, jak ho udržovat, jak ho i servisovat.
3: A vlastně možná, kdybychom měli nějak jako definovat, čím je naše cyklodílna možná třeba jiná než jiný cyklodílny, protože samozřejmě v Brně jich je hodně a fandíme všem, protože je to fajn, že prostě to existuje, tak je určitě to, že chceme lidi učit, aby si uměli, aby se nebáli vlastně ty kola pečovat sami a aby si zvládli třeba nějaký základní servis a údržbu udělat sami a vlastně, co tady se snažíme, jakoby jsou i kurzy, jsou to, možná Martin to líp uvede.
2: Jsou to kurzy a kurzy jsou to jak pro začátečníky, tak i pro pokročilí. Zatím největší zájem máme o kurzy pro začátečníky, kdy vlastně ukazuje úplně od začátku lidem, jak se ke kolu chovat a co si tam člověk může udělat sám. A vůbec, když třeba jede někam na výlet, tak aby neměl strach, že ho to někde nechá, co vlastně bude dělat, když píchne duši, co bude dělat, když by se mu roztel řetěz, jak se o to má starat, kdy to má měnit, co jsou vlastně kony, který člověk úplně v pohodě zvládne sám, nemusí to nikam nosit a takhle my jsme za hoďku a půl až dvě hodiny schopni vysvětlit a ukázat. Není to jenom vysvětlování a mluvení, ale je to i prakticky, když si to kolo opravíme, když si ho vyměníme, když si ukážeme, jak zkontrolovat řetěz a podívat se, jestli ten řetěz je vytahaný a jestli už se má vyměnit, až po to, jak si třeba to kolo dát správně do auta, jak si dát takovou podložku do brzdy, aby se nám nezmáčklo. A my potom, když dojedeme třeba do cílové destinace, máme to kolo v autě, aby jsme nebyli na hraní, že tam do toho nedáme zpátky to kolo. Takže to úplně tak jako od základu, nikdo se toho nemusí bát. Vždycky mají lidi hodně strach o tom, jo, já nemám s tím vůbec žádnou zkušenost a to je právě dobře. My jim ukážeme úplně základy, úplně od základu a nemění k tomu potřeba žádná předchozí zkušenost s opravováním.
3: Zároveň vítáme i všechny kutily a samouky, kteří už nějakou základní znalost mají, ale třeba do nějakých složitějších úkonů se úplně netroufají, ale chtějí si to udělat sami, chtějí se to naučit sami. Takže i tohle vlastně nabízíme jako takovou trošku jako asistovanou vlastně opravu, kdy sem můžou klienti vlastně přijít s vlastním kolem a vlastně pod jako kdyby profi dozorem si to vlastně mohou i ty složitější věci opravit na kole sami.
2: Takže ještě mě napadá jedna věc. Když se podíváte na tu nástěnku s nástrojem, tak je potřeba poměrně hodně nástrojů a každá je komponent a každý díl potřebuje svůj nástroj, což chápu to, že lidi vždycky, když si to chcou udělat sami, tak si nechtějí kupovat ten jeden nástroj na to, aby ho použili jednou nebo dvakrát, takže i fungujeme jako úzovka půjčovna. Ten nástroj tomu člověku na jeden, dva dny zapůjčíme, on si to může vyzkoušet, může si to vůbec udělat sám a potom nám ho vrátí a vlastně ušetřil čas i peníze tím, že si to udělá sám.
0: Kdyby se někdo z posluchačů chtěl přihlásit na takový váš kurz, kde najde třeba termíny nebo jakým způsobem to udělat?
2: Termíny najde nejlíp přes náš web, kde je odkaz na rezervační systém. My teďka během prázdnin tolik termínů nemáme a zase to rozběhneme na začátku září a podzimu, kdy nebude tolik servisu a bude víc času dělat tady ty vedlejší aktivity, jako jsou kurzy. Takže určitě přes web, případně se dá i domluvit ten kurz individuálně, pokud by se lidem nehodil ten náš vypsaný termín, tak určitě není problém se stavit nebo zavolat, ale domluvit se na ten termín individuálně.
3: Takže na webu cykloverkstat.cz.
0: No a co malí cyklisti?
3: A na ně samozřejmě taky nezapomínáme, naopak jsou vítáni a myslíme na ně i v rámci našich kurzů, které vypisujeme nebo nabízíme i třeba pro celou rodinu, s čímž máme už jako velmi příjemné zkušenosti, že to je vlastně fajn zážitková záležitost nebo zážitkový program pro celou rodinu, kdy opravdu děti, já nevím, od 10, od 8, od 10 let jsou vlastně schopni nejenom samozřejmě pobrat ty základní informace, ale i taky přiložit ruku k dílu a naučit se, jak třeba o to svoje kolečko pečovat a třeba jak si namazat řetěz a podobný věc.
0: Takže to by se hodilo třeba tomu, kdo jezdí do školy na kole, nebo třeba do nějakých kroužků, anebo třeba na kole jenom tak jezdí pro zábavu ve volném čase.
3: Určitě.
2: Myslím, že by se to hodilo komukoliv, kdo se pohybuje jakýmkoliv způsobem na kole, protože to kolo je nějaký jako mechanický stroj a poměrně často se to nebo nekazí, ale je tam potřeba určitá údržba. A čím dřív, tím člověk začne, tím líp.
3: A tím díl nám potom to kolo vydrží a samozřejmě můžeme se s ním radovat dlouhá léta, když se o něj hezky staráme.
0: Tak to jsem zvědavá, co to moje kolo, které jsem přivezla, protože jsem o něj vlastně doteď nějak zvláště nepečovala. Za celou dobu, co ho mám, tak jsem ho jednou nafoukala a párkrát jsem ho umyla.
3: Super, tak se na něj podíváme.
0: Tak jo. Tak se tady pohybujeme po tom kontejneru. Kristýn se chopila kola a převáží ho dovnitř. Je tady naštěstí takový nájezd.
3: Možná je to taková stará Liberta.
2: Tak, my si to kolo teďka hodíme na stojan, na montážní stojan, který nám umožní se k tomu kolu a jeho součástkám hezky dostat. Takže a vůbec si ho zdiagnostikovat, co na něm bude potřeba udělat, co by se tam mělo udělat, co se může, ale nemusí udělat.
3: My vlastně vždycky v dílně tu diagnostiku děláme pro všechny vlastně zdarma. Na začátku si vůbec si za to nic neúčtujeme oproti třeba ostatním servisům a snažíme se být vlastně co nejrychlejší, aby lidi na kolo dlouho nečekali. Takže vlastně i teď, co si tady spolu povídáme, tak se na to rovnou podíváme a takovej mikroservis uděláme rovnou.

0: ona už krásně visí. A teď se podíváme na základní věci, na co si potřeba na pozor. První určitě u vás vidím, že nemáte nafouklý gumy, tak bych začal s tím, že nafoukneme gumy a nafoukneme duše a u toho zjistíme, jestli náhodou není ta duše prasklá, nebo jestli nám neuchází. Mm-hmm. A kdyby byla prasklá, tak je rovnou vyměníme.
1: A kdy vím, že ta guma je dostatečně nafoukána?
0: Super otázka. Buď podle hmatu a citu odhadnout, jestli je měkká. Pokud nám už přijde měkká, tak je určitě hodně měkká. Nebo když už jedeme a přijde nám, že to kolo naráží do různých překážek, třeba když jedete přes patník, že už se vám vlastně ten patník dostává na ráfek, což je tahle část kola, tak už je to špatně a hrozí to, že si prorazíte vlastně tu duši vevnitř a potom se musí měnit. Druhý návod, nakolik to nafoukat, je na každém plášti, kdy vždycky z boku je napsáno nejenom to, jak je ten plášť velký a široký, ale i to, nakolik ho můžeme nafoukat. A když máme pumpu, kde máme i měřič tlaku, tak se vlastně podíváme, když tady máme max inflate, tu maximálně nafoukat do 8,5 PSI. Je několik jednotek na měření tlaku, buď PSI nebo bary. Podíváme se na ten náš tlakoměr a nafoukáme to do téhle maximální hodnoty. Zadní vypadá, že poměr je dobrý, neuchází nám hnedka. Tak. Kola máme nafouklý, můžeme si je tak cvičně protočit rukou, jestli tam není nějaký viditelný defekt nebo vyboulení pláště. Děláme si to i u zadní, vidíme, že ten plášť sedí dobře, někdy se stane, že ten plášť špatně sedí v tom rávku a udělá nám to takovou bublinu, ale to už potom vidíme, že nám se to takhle jako vybouluje na jedné straně. K tomu jsou různé metody, jak to spravit, buď to znova dobře usadit, nebo třeba ten prostor mezi rávkem a gumou nastříkat jarovou vodou, úplně jednoduše vyfouknout to, nastříkat to jarovou vodou a znovu to nafouknout, ono si to pěkně, tím jak to klouže, tak si to pěkně sedne a ten problém je poměrně jednoduše vyřešený.
1: Existují nějaké zimní pneumatiky na kolo?
2: Existují určitě. Já myslím, že v českém prostředí se to úplně nepoužívá. Existují pneumatiky s takovými malýma hřebama, ale to už si myslím, že je na ledovej povrch nebo na cestu, která je stabilně pokrytá sněhem. Myslím, že u nás stačí, když ten plášť bude mít větší vzorek, jako je třeba tady. By tam šetření, protože většinou se používá logicky jemnější vzorek, aby to líbělo, aby to méně učilo, a čím méně to učit, jak to líběre, tím se člověk méně nadře, ale na tu zimu určitě, ale ono se to kryje hodně jako zima, anebo nějaké jako výjezdy do terénu, pokud člověk jezdí v hodně nespevněných polněčkách, no, po lese, tak taky potřebuje ten vzorek, aby mu to, tak se říká, neustřelovalo nebo nevyjíždělo. Že se tam dá něco najít. A v Brně nejsou ty zimy tak krutý, aby jsme tady měli stálou sněhovou pokrývku, takže vlastně stačí blatníky a nevíš, že úplně když je na velký náledí, ale jinak se dá jezdit skoro celý rok. Vlastně my tak jezdíme až na pár jako výjimek v tom nejkrutější
1: zimě. Jako ono vlastně v té zimě, to je spíš možná i o nějaké jako větší opatrnosti, dát si pozor přesně na to náledí, dát si pozor na tramvajové koleje, na mrzly a tak, ale jinak, jak říká Martin, vlastně dá se jezdit zrovna konkrétně v Brně docela pohodlně i v zimě, nebo v těch posledních zimách, co jsou takový bezsněhový.
0: Další věc, co určitě zkontrolovat, je řetěz. Pokud je řetěz používaný až moc dlouho a nemění se, tak on se vlastně vytahuje. A tím, jak se vytahuje, tak jak nasedá na ty kolečka nebo kazetu, jak vepředu, tak vzadu, tak jak mění ten svůj rozměr, tak pomalu ohlodává i tu kazetu anebo ty kliky a převodníky vepředu. Proto je dobrý si to kontrolovat a Jakmile je pozdě, tak už se nemění o tom jenom řetěz, ale musí se vyměnit i kazeta, když je vzadu, anebo ty kliky vepředu, a se poměrně malé částky zavění řetězů se stává velká oprava, takže určitě dobrý si to kontrolovat. Měříme to takzvanou měrkou řetězu, překvapivě, kterou používáme tak, že... Teďka ukážu názorně, což takhle pro posluchače úplně nebude názorný, ale
3: to
0: představí, ale zrovna se to chystáme dát i na náš Instagram, tak se ti naši posluchači můžou podívat na náš Instagram, kde zrovna jsme ten návod, jak to změřit a kdy už je to pozdě a kdy to je ještě v normě dávali. Takže ta měrka, pokud tam zapadne, tak už je to vytáhný, pokud tam nezapadne, tak je to dobrý. Nám tady nezapadá. Tím pádem ten řetěz je ještě dobrý a nemusíme ho měnit. Takže ten řetěz máme teďka v dobrým stavu, takže měnit nemusíme, takže bych udělal akorát to, že bychom ho namazali, aby nám pěkně chodil a neskřípal, což je taky často problém, že řetěz je zrezivělej a už skřípe a vlastně člověk to slyší a je to až nepříjemná věc. A řešení je poměrně jednoduché, že si vezmeme kapátko s olejem, speciálním olejem na řetěz. Lidi často používají normální oleje, které jsou běžně dostupné, což bych úplně nedoporučoval, protože ty na sebe nabalují hodně nepořádku a prachu z cesty a potom se z toho stává takový chumáč špíny. Takže určitě lepší to namazat nějakým olejem určeným přímo na řetěz.
1: Tady máme k dispozici i na prodej, takže včetně dalších těchto šikovných pomocníků pro údržbu a péči okolo můžete u nás pořídit.
0: Přesně tak. Takže úplně jednoduše nalesím ten olej na řetěz. Otřem přebytečný olej z vnější strany řetězu a máme hotovo.
1: Protočíme.
0: Takže teď bych si to kolo vzal ven, chvilku ho projel, odhalil další nedostatky a pokračovali bychom dál.
3: Výborně, tak půjdeme na projišťku. Tak jak to vypadá?
0: Zjistil jsem dva další nedostatky. Jednak brzdu, tady toho kola je vlastně brždění pedály směrem dozadu a pak je brzda na řídítkách, kterou bych určitě trošku utáhl, aby ta cesta byla bezpečnější. A s tím souvisí i další maličký nedostatek. Je tady zvoneček, který už moc nezvoní.
3: Ano.
0: A ten zkusíme promazat. Třeba u téhle starší zvonečku to někdy pomůže, se promaže a funguje zase dál. A zvoneček do města je určitě dobrá věc, už jenom třeba na cyklostezku.
1: Ale i do města, do rušnějších ulic, kde je smíšený provoz a je tam spoustu třeba chodců, který si nemusí vůbec všimnout nebo nemusí zaslechnout, že někdo jede na kole, takže je dobrý být vidět a být slyšet.
0: A není to něco agresivního, když na někoho zvoníme, je to jenom to, že na sebe upozorňujeme, že ho předjíždíme, nebo že ho objíždíme.
1: A nebo že tam vlastně jsme.
0: Vůbec. Nebo že tam vůbec jsme, aby... Že kolo, rozdíl od auta, je tichý stroj a kolikrát ty lidi si toho ani nevšimnou, ani nás neslyší, že jdem za nima nebo se blížíme z boku, tak je dobré určitě ten zvoneček po ruce mít a rychle jenom
1: a vlastně ho používat jako preventivně, že vlastně tím zvoněním jako předcházíme případným kolizím, které nechceme, aby se staly.
3: Teď tady vidím, když jsme venku, že tady máte nápis Bike Shower, tedy jako... sprcha pro kola.
1: To je taková naše novinka, která je zatím poměrně hodně využívaná. Umožňujeme vlastně zákazníkům přivést si vlastní kolo a my už jim doplníme všechno potřebné, to znamená vodu, čistící prostředky, čistící nástroje a mohou se tady o své kolo pěkně opečovat, vymydlit ho, naleštit a umít třeba i od jakoby větší špíny, což se někdy zvlášť třeba u horských kol nebo trekových, když jezdí po prostě nespevněným povrchu zabláceným, tak někdy ty kola to fakt hodně potřebují a doma si jim to nechce, nebo když třeba člověk nemá úplně garáž a dílnu a bydlí v městském bytě.
0: Nebo zahradu, že hlavně jako v městě je častý problém, že lidi nemají svoji zahradu, nebo místo, kde si to můžou umít, takže k nám tady můžou v pohodě přijet, hodit si to na stojan a pečovat si ho.
4: Posloucháte Barvínek, ve kterém jsme na návštěvě cyklodílny Werkstatt v Brně v Industře. Po kontrole kola se Martin pouští do dalších jeho oprav.
0: Tak jo, začneme zvonečkem, si ho rozezníme, trošku promážeme silikonovým olejem. zkusíme ho rozpohybovat a začíná trošku vydávat zvuk, který už by mohl stačit. Není to 100%, ale
1: zvoní.
0: A potom brzdu utáhneme. Na každé brzdě je takzvaný stavitelný šroub, který si tu brzdu můžeme utáhnout, takže už nemusíme ten kabel vůbec odpojovat. Tady, protože už je to poměrně starší kolo, tak ten šroub je tuhý, takže si bereme jeden z našich nástrojů kleště a zkusíme to kleštěma. Povolíme si. Teď začíná experimentování s tím, jak to udělat, a není to jednoduchý úkon a zejména u těch starých kol potom člověk přichází, jak to vlastně udělat.
1: A jak často by se mělo takto chodit do servisu s kolem? Jakože asi podle toho, jak často ho používají?
0: Přesně ne. Záleží, jak moc člověk najezdí. Udává se, že životnost řetězu je 1000 až 1500 kilometrů. Někdo to ujede za sezónu, někdo to ujede za 3 sezóny. Jako člověk neskazí nic tím, když jednou za rok se do servisu staví, nechá to kolo prohlídnout, nechá si změřit řetěz a vlastně zjistí, jestli je tam něco na opravu nebo ne. Může taky přijít zjistit, že je všechno v pořádku a spokojně odjede a přijde další rok. Takže jako jednou, nechci říkat úplně minimálně jednou za rok, ale když to jednou třeba po sezóně nebo před sezónou vidí nějaký vozovka profesionál, tak to tomu kolu určitě neuškodí. Tak, brzdu jsme utáhli, která teď už bude krásně brzdit a můžete vyrazit do města.
3: Děkuju.

0: V Barvínku jsme dnes zavítali do cyklodílny. Já už mám opravené kolo, ale vy se ještě můžete těšit na další cyklistické tipy.
1: Já nikdy nevím, jak mám mít správně to sedlo. Mm-hmm. A když jedu dlouho, tak jakože mi vadí, že jsem zhrbená. Asi tedy to mělo být nějak trošku, že by člověk měl být nakloněný.
2: No, ono záleží, jaký kolo máte a jak člověk... Vlastně mi chce mít sportovní poses a není to jenom výšce sedla, to sedlo by mělo být nastavené tak, že když šlapete, tak ta noha v nejnižší pozici by měla být mírně pokrčená. Mírně pokrčená, ne úplně proplá a ne úplně tak, abyste měla kolena pod bradu. A další věc je nastavení těch řídítek a představce, kdy ten představec jsou kraťovičky a jsou delší a tím, čím dál ty řídítka máte, tak tím jste víc nakloněná dopředu. Někdo preferuje, že sedí jak kolej holandského typu, že je skoro narovnaný, má rovný záda, a pak jsou sportovnější posezy, kdy je člověk víc předkloněný. Je to víceméně o zvyku a o tom, jak se na tom člověk cítí, je někdo, kdo vůbec...
3: A taky možná i o tom prostředí, kde se jezdí, protože jak říká Martin, ty kolej holandského typu jsou víc jako do města, že člověk má tak jako přehled. A zase jako ty na to položení, ty silničky, tak člověk je zase rychlej a může jako rychle
2: na výhledy. Má menší odpor vzduchu, tam je, když je člověk posazený rovně, tak když fouká, tak je to jak velký kopce.
0: Mě by třeba zajímalo, jestli jsou takové cyklodílny i v jiných městech, protože určitě máme posluchače i z jiných měst než z Brna. Už jsme říkali, že v Brně je vícero takových dílen a víte třeba i o nějakých jiných městech u nás?
3: Servisů a cyklodílen je samozřejmě po celé republice spoustu a to různých druhů nebo různých zaměření, ať už jsou to jakoby komerční cykloprodejny, cykloservisy, jakoby autorizované třeba i dalo by se říct možná, nebo potom samozřejmě jako velký servisy při velkých obchodech. Ale ve větších městech existuje mnoho bajkazilů, cyklodílen takových nezávislejších, menších, ekologičtějíc, uvažujících o dopravě a zaměřují se právě na starší rámy, na opravy a vlastně jako recyklaci v podstatě toho cykloarzenálu, toho dědictví, co máme, což je, jak už říkal Martin, hlavně favoritky, Shearery, Roza, Amuleti a další, které tady jezdí hojně a myslíme si, že je super tyhle kola vlastně udržovat při životě nebo dávat jim nový život, aby pořád jezdili a aby jsme vlastně byli i v tomhle ohledu udržitelnější.
2: My jsme ještě zapomněli zmínit vlastně na začátku, že se zaměřujeme hlavně na městskou a silniční cyklistiku. U té silniční jsou to přesně ty rámy a ty kola, co popsala Káťa, kdy stavíme silniční kola na ocelových rámech. A u té městské vlastně podporujeme jakýkoliv pohyb na kole po městě, takže se nám lidi nemusí vůbec bát doníst nějaký kolo, který vytáhli po 10 letech ze sklepa, nebo ho našli u babičky na půdě.
3: Ale nebo... klidně i třeba koloběžku, nebo i kočárek, jako opravdu se nebojíme, cokoliv, co má kola, rádi přijmeme.
2: A vlastně tomu hodně fandíme a podporujeme, proto i třeba máme slevy pro cyklokurýry, který rozvážejí po městě jídlo na kole. A myslím si, že jsou to takové jako pionýři brněnské městské cyklistiky, tak hodně podporujeme, hodně jim fandíme a aspoň něco málo jim můžeme přispět v tom, že jim dáme slovo na ten servis.
4: A mají lidi zájem o vaše služby? Protože jak když se teďka zamyslím nad sebou, určitě bych měla zájem o tyto služby, ale nevěděla jsem o ně, vůbec mě to nenapadlo.
2: Mají, ale musíme to tady nahlas hlasitě zaklepat na dřevo.
3: Se nacházíme vlastně v takovém jako tom hřídle sezóny, takže teď ten zájem je, protože i třeba ty svátečnější cyklisti vyrazí někam na výlet. My samozřejmě jsme rádi i za všechny cyklisty a velmi podporujeme ty, kteří jezdí třeba denně do práce na kole, kteří opravdu se snaží tady město Brno vlastně tímhle směrem projezdit, udělat tady vlastně ty cesty, jak už říkal Martin, s ohledem na cyklokurýry. A doufáme, že ten zájem vytrvá, že budeme mít prostor i pro zakázky třeba na stavby kol na míru, takže vlastně k nám může klidně přijít zákazník bez kola a vymyslet si tady společně s námi, jaké kolo by chtěl a my mu ho postavíme vlastně úplně na míru, což je vlastně další odvětví, o kterém jsme se úplně ještě nebavili, který nás hodně baví, je to takový vlastně kreativnější část toho našeho podnikání, kdy jsme schopni vlastně na míru zákazníkovi nejenom to klub postavit, ale třeba i vlastně navrhnout tu podobu vizuální, to znamená i co se týká nějakých finálních nátěrů, nástřiku nebo nějaký malby dokonce na rámy, takže i tímhle směrem se chceme dál rozvíjet a nabízíme tuhle možnost.
5: A vlastně to probíhá tak, že s tím člověkem konzultujeme a už vytváříme to kolo od začátku a už to začíná tím, že chci dámský rám, chci pánský rám, chci s tím jezdit po městě, proto chci rovný řídítka, chci ho spíš na výlet, proto budu mít silniční řídítka, chci tam uší plášti, protože budu jezdit daleko, nebo chci tam širší
3: plášti. Nebo chci super barevný kolo, který nikdo nepřehlédne.
5: Nebo chci kolo, na který dám dětskou sedačku, takže už takhle vlastně si o tom povídáme, stejně jak si povídáme my tady. Tak toho hledáme už to řešení, jak to kolo vytvořit a na jakým rámu mu to postavit a jak by ten finální produkt měl vlastně vypadat.
3: Takže tak, takže servis, stavba kol, půjčovna nářadí, konzultace a vzdělávání snad s občasnými workshopy a kurzy pro jednotlivce i skupiny.
1: No a vidím tady něco nezvyklého, knížky, to mi nějak nesedí do cyklodílny.
3: Je to tak, budujeme tady takovou zatím velmi minimalistickou, ale doufáme, že se brzy rozroste, cykloknihovnu, kde se snažíme shromáždit knihy, které se hodí jak vlastně jakoby příručky nebo techničtějšího rázu, publikace o servis a údržbu kol, tak zároveň knížky, které mají vlastně přesahy, řekněme, jako společenský nebo vůbec trošku jako i vlastně filozofický, jak je to urbanisticky zaměřené o vlastně městské cyklistice nebo vůbec o vztahu člověka ke kolu ve městě. A nejenom pro dospělé čtenáře, ale i pro dětské čtenáře, protože je spoustu krásných knížek i pro děti, takže i ty tady máme. Knížky si tady může kdokoliv, kdo přijde, vypůjčit, dát si vedle v industrie výborné kafíčko a zalistovat si. A doufám, že se naše knihovna bude rozrůstat a budeme potom půjčovat knížky i domů.
0: A vedle knížek vidím, že tady asi na prodej máte třeba cyklolékárničku, ty zmíněné oleje, různé blikátka, světlíka a taky, co mě teda zaujalo, tak tetovačky.
3: Je to tak, máme pro všechny fanoušky cyklistiky, máme tetovačky, ale taky úplně úžasný reflexní nálepky, kterými si můžou děti, ale klidně i dospělí ozdobit svoje kolo nebo svoji helmu. A takhle vypadají možná docela obyčejně a nevinně, ale když je máte na sobě a jdete vlastně v provozu večer, tak zář reflektoru a světel je osvícuje a jste pak dobře vidět na silnici, což je důležitá věc a proto, jak už jste zmínili, tady máme na prodej i nezbytnosti, jako jsou světýlka, přední, zadní, zvonky a právě sadu tady těch reflexních nálepek, které jsme přivezli z berlínského veletrhu, takže se v Čechách zase až tak snadno sehnat nedají, takže tím jsme trošku takový jako výjimeční.
0: Ty nálepky mě teda zaujaly, to možná neodolám. Tak to všechno je Werkstatt, nová moderní cyklodílna takového alternativnějšího rázu, kterou najdete v Brně v Industře, kde vám milí hodní lidé opravují, zrevidují kolo, také vás naučí, jak si ho opravit a mnoho dalšího. Jak se ti to líbilo, Kristy?
4: Velmi, velmi a hlásím se jako další zákazníci.
3: Tak jsme rádi.
0: Tak my vám pěkně děkujeme a budeme se těšit zase někdy na viděnou, třeba za rok s další revizí mojí staré Liberty.
3: Budeme se těšit, moc děkujeme.
5: Taky děkujeme.
6: Káti a Martinovi z brněnské cyklodílny Werkstatt děkujeme za příjemné a poučné povídání a já tedy především děkuji za údržbu mého kola. Doufám, že vás, milí posluchači, inspirovali k častější jízdě na kole stejně jako mě. Pro více informací o této dílně sledujte Instagram cyklowerkstatt. To už je pro dnešek vše. Jestli je venku hezky, nasaďte si helmy a vyražte se projet na kole. Barvínkem vás provázeli Káťa a Kristýna.

Detský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17 hodin a 10 minut a v sobotu v 11 dopoledne. V úterý 21. července v 17 hodin a 10 minut si v Barvínku na Ty s Alčou posvítí na počátky filmu, zvláště českého. Kdo byl vůbec prvním českým kameramanem a režisérem? Zvládli byste si vzpomenout na jméno prvního českého herce? A co je to třeba Pon Repo? A jak jste na tom se znalostí českých pohádek? Tak to se nechte inspirovat ke sledování starších českých filmů. Uvidíte, bude to stát za to. A my máme 11 hodin a téměř 42 minut. Od mikrofonu Rádia Proglas vám krásné sobotní téměř už poledne přeje Iva Horká a budu vás provázet až do dnešní téměř 16. hodiny. Tak doufám, že se vám bude líbit program, který jsme pro vás připravili a s nímž vás seznámím po písničce.

0: Dohrála a dospívala nám skupina COP písničku Řeka.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
0: A my máme 11 hodin a 44 minut a podíváme se, jak jsem před písničkou slíbila, na dnešní program. Hudební siestu naladíte ve 12 hodin a 5 minut. V jejím úvodu si pustíme 3 barokní sonáty v různých tóninách od Jana Dismase Zelenky. Zbývající program už bude klasicistní. Čeká nás koncert S-dur, který pro trubku a orchestr napsal Johann Nepomuk Huml. A v závěru hudební siesty zazní symfonie A-dur Jana Křtitele Vaňhala.

pojetí fantazie jako nástroje vnímání. Nebe z tebe je brněnská kapela v čele s autorem písní a kytaristou Štěpánem Hulcem. Po různých změnách sestav figuruje v letošním roce jako duo, které vedle kapelníka tvoří houslistka Terka Šlahařová. V této sestavě Nebe z tebe také zvítězili v brněnském kole festivalu Porta. Jejich červnové vystoupení v koncertním studiu našeho rádia mělo premiéru den po skončení 60. ročníku Porta v Řevnicích u Prahy a připomeneme si je v pořadu Jak se vám líbí krátce po 15. hodině. A ještě jeden pořad slovesný, na který bych vás ráda upozornila a začíná v 16 hodin a 55 minut dnes a ptá se v úvodu, zda může slovenský konzervativismus inspirovat ten český. Hostem pořadu za 5.5 bude Josef Majchrák, zástupce šéfredaktora slovenského konzervativního deníku postoj.sk. Thank you.

0: Za koncem. Za koncem je folková skupina z Beskyd. Vydala letos své první album s názvem Hlavolam. Kapela vznikla v roce 2016 kolem kytaristy a zpěváka Radima Kašpara a baskytaristy Vojty Smeji. Dnes ji doplňují flétnistka Kateřina Smilková a violista Martin Gajda. Autorské písně čerpají z osobních příběhů, mezilidských vztahů i atmosféry beskydské krajiny a ostravského prostředí.
1: Raz, dva, tři. Na kajaku plul jsem kránu v arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem sněl. Vždy jsem toužil po manželce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neo,

0: papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
3: papuchalk,
0: papuchalk.
4: Vtipnou písničku s názvem Kánoe o plavbě po arktickém oceánu jsme slyšeli od skupiny Mňau Mňau Band.

jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

jedině spolu po rukou. Jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. Nepletem si souci s láskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstaj.

Tak to byla písnička od Aleše Petrželi, Cukr a sůl. A my už máme čas na dnešní myšlenku na den a ta je od autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž. Tuto knihu vydalo nakladatelství Návrat domů.

aby se ta radost nestratila. Vybírat dárek pro někoho, kdo už tu není, je hrozně zajímavé. Moje maminka umřela před pár lety a narozeniny měla v červenci jako já. Když se blíží to datum, vždycky mě napadne přemýšlet o tom, jaký dárek bych jí vybrala. Zdá se mi zvláštní, že na ní myslím víc teď, kdy je po smrti, než za jejího života. Nelituju něčeho, co jsem neudělala, neprožívám smutek z nějakých promarněných příležitostí. Dost jsem se snažila, abych ji navštěvovala, abychom jí s dcerami pravidelně psali, abych jí vždycky dala dárek, nebo ji pozvala na oslavu nebo nějakou mimořádnou událost. Nevyčítám si, nepočítám, jestli toho bylo dost. Rozhodně jsem jí vícekrát pozvala, než ona skutečně na návštěvu přijela. Tehdy jsem se obávala, že mi nebude líto, až umře. Tím by bylo definitivně potvrzeno, že jsem ji neměla ráda. Jenomže překvapivě mi to líto bylo a cítila jsem smutek. Takže se naopak ukázalo jako pravdivé, že kdo jedná, jako by miloval, ten miluje. Dnes by měla moje maminka narozeniny. Rozsvítím si večer na balkoně svíčku, možná si budu prohlížet staré album s fotkami z mého dětství, kde je maminka mladší než nyní já. Třeba si naliju skleničku a připiju jí. Budu si vybavovat hezké vzpomínky. Kdyby přišla i nějaká smutná a nehezká, nebudu se jí obírat. Jsou to přece narozeniny. Kytku bych jí určitě koupila, vždycky měla ráda květiny, ale na její hrob je to teď daleko. Mám nápad. Nějakou krásnou kytici koupím a dám ji někomu jinému. Kamarádce, sousedce nebo někomu, koho náhodou potkám. Aby se ta radost nestratila.

0: My máme 12 hodin a pár vteřin poté, tak je čas na dnešní polední modlitbu. Dobré sobotní poledne z Proglasu, milí posluchači, a přijměte nyní naše pozvání ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
2: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
2: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
2: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je 12 hodin a skoro 4 minuty a to je čas na dnešní hudební siestu. Ostatně jako každý den ve 12 hodin a 5 minut startuje tento pořad, který pro vás připravuje naše hudební redaktorka klasické hudby Kateřina Gráfová. V tomto úvodu dnešní hudební siesty si pustíme 3 barokní sonáty v různých tóninách od Jana Dismase z Helenky. Sonátu číslo 1 v tónině F-dur uslyšíme v podání souboru Ensemble Berlin Prague ve složení Dominik Wollenweber a Willem Weverka, kteří zahrají na hoboj, dále Mor Biron, fagot, Barbara Marie Willi čembalo a Ulrich Wolf violon. Tak vám přeji krásné prožitky při těchto sonátách.

Hudební siestě na Proglasu právě dozněla první ze tří barokních sonát od Jana Dismase Zelenky a byla to sonáta číslo 1 v tónině F-dur. Slyšeli jsme ji v podání souboru Ensemble Berlin Prague ve složení Dominik Wollenweber a Willem Weverka, kteří zahráli na hoboj, dále Morbiron Fagot, Barbara Maria Willi Čembalo a Ulrich Wolf Violon. Sonátu číslo 2 G-moll od Jana Dismase Zelenky opět nám zahraje stejný soubor, to je Ensemble Berlin Prague ve stejném složení Dominik Wollenweber a Willem Weverka hoboj, Morbiron Fagot, Barbara Maria Willi Čembalo a Ulrich Wolf tentokrát bude hrát na kontrabas.

Stále posloucháte hudební siestu na Proglasu a právě jsme slyšeli sonátu číslo 2 G-moll od Jana Dismase Zelenky. Hrál ji soubor ensemble Berlin Prague ve složení Dominik Wollenweber a Willem Weverka Hoboj, Mor Biron Fagot, Barbara Maria Willi Cembalo a Ulrich Wolf kontrabas. Poslední barokní sonátou od stejného skladatele bude ta třetí, a sice v tónině B-dur. Hraje opět stejný soubor, jenom tentokrát ve složení Willem Weverka Hoboj, Mor Biron Fagot, Barbara Maria Willi Cembalo, Jakub Černohorský housle a Ulrich Wolf bude hrát tentokrát na čelo.

Hudební siestě na Proglasu právě dozněla poslední barokní sonáta od Jana Dismase Zelenky a byla v tónině B-dur. Hrál soubor Ensemble Berlin Prague, tentokrát ve složení Vilém Veverka, Hoboj, Morbiron Fagot, Barbara Maria Vili Čembalo, Jakub Černohorský housle a Ulrich Wolf Čelo. No a my se posouváme do závěrečné fáze dnešní hudební siesty, nebo můžeme říct do další poloviny, a po těchto třech barokních sonátách na nás čeká program klasicistní. Poslechneme si nejprve koncert S-dur, který pro trubku a orchestr napsal Johann Nepomuk Hummel. Solo na trubku hraje Maurice André, doprovází orchestre L'Association de Concert L'Amour a řídí Jean-Baptiste Marie.

Přesně ve 13 hodin a 15 minut na Proglasu v hudební siestě dozněl koncert S. Dur, který pro trubku a orchestr napsal Johann Nepomuk Huml. Solo na trubku hrál Maurice André. Doprovázel orchestre L'Association des Concerts L'Amour a řídil Jean-Baptiste Marie. A v závěru dnešní hudební siesty zazní symfonie A dur od Jana Křtitele Vaňhala v podání souboru Symfonia Mikuláše Esterházyho. Taktovky se ujme Uwe Groth.

V závěru dnešní hudební siesty na Proglasu dozněla symfonie A-dur Jana Křtitele Vaňhala v podání souboru Symfonia Mikuláše Esterházyho. Taktovky se ujal Uwe Grot. A zítra na vás čeká v hudební siestě, kterou pro vás připravuje Kateřina Gráfová, Johann Christian Bach a jeho symfonie Opus 18 číslo 3 D-dur, dále skladatel Niccolo Paganini a jeho koncert číslo 1 Opus 6 D-dur a třetím skladatelem bude Petr Iljič Čajkovský, od něhož uslyšíme vzpomínky na Florencii Opus 70. Hudební siesta nabízí vždy od 12 hodin a 5 minut předehry koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, romantismu v pondělí a ve středu a současnosti a 20. století v pátek a také známé skladby všech období, to znamená v neděli.

Je 13 hodin a 30 minut, stále plujete na vlnách Radia Proglas a vysíláním vás provází Iva Horká. My se posouváme k dalšímu programu a nyní na vás čeká knihovnička. Představíme si knihu, kterou knihovničku tuto reprizujeme z roku 2020, ale jenom zmíním autora Pavla Hoška, který je profesor, teolog, religionista a vysokoškolský učitel, ale také spisovatel. A protože oslavil včera 53. narozeniny, tak mu samozřejmě gratulujeme a přejeme mu vše dobré.

0: Milí přátelé z řad posluchačů Proglasu, tušíte, co by mohl znamenat slovní obrat sloužím tajnému ohni? Že nevíte? Ale zní to zajímavě až provokativně, vidíte? No právě. A vsaďte klidně prošlapané boty na to, že knížka, která má toto tajemné zaklínadlo v názvu, vás nenápadně chytne za ruku od první stránky, přičemž s tou poslední se budete loučit jen neradi, po celém těle i duši spoutání prapodivnou touhou vrhnout se do knihovny a oprášit tři tlusté svazky Pána prstenů. Alespoň mně se to v uplynulých dnech přihodilo. Religionistu, teologa a také kazatele církve bratrské Pavla Hoška vám asi nemusím představovat. Jeho nová kniha, jejíž tajemný název doplňuje a dovysvětluje podtitul Duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena, je už čtvrtým autorovým titulem, kterému v tomto formátu dopřáváme pozornost. Ovšem jeho hlas můžete znát i z letošního improvizovaného velikonočního vysílání. Po trojici knih, v níž se Hošek věnoval literárním fenoménům, kterého spíše než odborně zaujali coby inspirační zdroj jeho vlastní osobnosti, a sice C.S. Lewisovi, Jaroslavu Foglarovi a Ernestu Thompsonu Seatonovi, přichází s záležitostí zatím asi nejnáročnější, protože i v našich zeměpisných šířkách hojně diskutovanou a vzývanou. Spirituálním podhoubím autora Pána prstenů. Hošek svou knihu rozdělil do pěti přehledných oddílů, které ovšem netvoří vůči sobě navzájem uzavřené celky. Naopak, autor přesně ví, odkud a kam chce svoje srozumitelně a šťavnatě utkané úvahy vést a aniž by považoval za nutné dobrat se explicitního závěru, provází bivšího či budoucího čtenáře děl oxfordského profesora starých jazyků po jeho díle i korespondenci natolik zaníceně, až se vám občas stane, že jednoduše hlasitě vykřiknete radostí. Zatímco v první části s prostým názvem Životní pouť nám bez jakékoliv opulentnosti a za pomoci dostupné faktografie přiblíží zásadní, viditelné uzly Tolkienova života, v těch dalších se noříme hloub a hloub ke kořenům jeho křesťanských inspirací. Musím na tomto místě poznamenat, že nade vše oceňuji především, jakým způsobem dokázal vyznáním protestant Hošek uchopit a pojmenovat Tolkienovo bytostně katolické prožívání křesťanské víry, esteticky provázané s předkoncilní liturgií. Zároveň se mu ale ani na jednom místě nestane, že by byl ve svých výkladech prvoplánový a z Tolkiena chtěl učinit jakéhosi novodobého evangelizátora. Naopak, s chutí dopřává svému oblíbenci svobodu ve způsobu, jakým se snaží definovat jím využité zdroje, zejména lingvistické, předkřesťanských kultur a mýtů, které autora legendária Silmarillion fascinovaly neméně než Bible nebo dějiny křesťanství. Možná proto nemluví v souvislosti s Pánem prstenů o katolickém románu, nýbrž o katolické imaginaci. Možná proto věnuje tolik pozornosti nikoli tomu, jak autor vytvářel své rozsáhlé a nedokončené dílo, ale jakým způsobem proměňovalo a dotvářelo v průběhu dlouhého života Tolkiena samotného, s čímž souvisí tolik podivuhodná, nejasná a proto stále znovu interpretovaná eschatologie jeho knih. Pavel Hošek nám ji za sebe podává takto.
1: Součástí Tolkienovy touhy či naděje v souvislosti s jeho vlastní literární tvorbou bylo něco nesmírně zajímavého. Při vší plachosti a nedostatku sebevědomí, při všech pochybnostech o hodnotě vlastního díla, toužil stvořit příběhový svět, který bude jednou vtažen do nebeské slávy. Stvořit svět, který bude tak jako krajina na obraze malíře Nimrala, o němž napsal povídku, regionem nebeské říše. To by znamenalo, pokud se to odvážíme doříci, že jednou za branou smrti provede Tolkien své vděčné čtenáře pěšinami kraje, chodbami Morie a lesními stezkami Lórienu, tak jako jeho alegorický protějšek Nimral na onom světě provedl svého úžaslého souseda farského krajinou obrazu, který celý život maloval. A ve své osobité tvorbě k boží slávě bude navíc John Ronald Royal Tolkien nadále pokračovat po věky věků. A spolu s ním všichni ostatní. Každý podle svého obdarování. V jakém smyslu? Jak je zřejmé z Tolkienovy povídky List od Nimrala, účast na věčném rozhojňování krásy není v Tolkienově pojetí vyhrazena jen vynikajícím umělcům, obdařeným úžasným nadáním. Právě naopak. Své místo v něm najde úplně každý člověk. I úplně obyčejný venkovan pan Farský, který vznešené krajině Nimralova obrazu přispíval tím, že byl prvotřídní zahrádkář.
0: Myslím, že v těchto pasážích Hošek naráží, byť to formuluje se vší pokorou, na jeden z hlavních důvodů, proč je Tolkienova mýtopoetika tak přitažlivá. Protože jeho postavy působí při vší vznešenosti nebo naopak obyčejnosti natolik uvěřitelně, že umožňují jim propadnuvšímu čtenáři dokonale očišťující sebeidentifikaci. Na rozdíl od svých literárních kolegů, kteří rovněž přežili zákopy první světové války, Tolkien tuto zkušenost transformoval nikoli do popisného naturalismu, nýbrž do zdánlivě předem ztraceného boje svých postav se Sarumanovou říší zla. A přestože byl za to některými vykladači obviňován ze skrytého manicheismu, nikdo, myslím, nemůže popřít, že tento fenomén je literárně i eticky konstruktivní. Ostatně k témuž dochází i Hošek. Čím spíš se blížíme do finále těchto tolkienovských úvah, o to sympatičtější se mi jeví, že autor na rovinu přiznává bílá místa, respektive dvojakost výkladu některých fenoménů z Pána prstenů i Silmarillionu. A je tomu opět z toho důvodu, že Tolkien byl víc než co jiného poutníkem po vlastním životě i díle. Chodcem, který velmi rád některé závěry předefinovával, přeformulovával, dotvářel, anebo si chvílemi prostě a jednoduše protiřečil. Tak, jako je každý člověk z podstaty špatně uchopitelný a jen do jisté míry vykazatelný, tak i tvůrce hobitů, elfů, trpaslíků a dalších podivuhodných bytostí oplýval některými sympaticky nedokonalými vlastnostmi.
1: Za svého života dokončil kromě Hobita a Pána prstenů jen několik krátkých textů. I Pána prstenů dokončil jen proto, jak sám říkal, že ho k tomu C.S. Lewis téměř fyzicky donutil. Přesněji řečeno, že ho k tomu vytrvale nutil celých 14 let. Jednou dokonce prohlásil, že napsal Pána prstenů, aby dopřál C.S. Lewisovi nějaký příběh ze Silmarillionu. Dlouhé dny, týdny a měsíce Tolkien trávil kratochvílemi. Hrál pasiáns, rýpal se v zahrádce a tak podobně. Od nástupu do důchodu neměl v podstatě nic naléhavého na práci a přesto ani za 14 let nedotáhl Silmarillion do publikovatelné podoby. Ale přesto, Tolkienovo poklidné životní tempo nesvědčí o tom, že byl štván vědomím kolosálního poslání, které musí stihnout. Vlastně si celý život hrál, což je krásné. Dělal, co ho nejvíc bavilo.
0: Na závěr bych tentokrát ráda konstatovala, snad si to povídání jeho 4 osobně zaangažovaných monografií už mohu dovolit, že knihy Pavla Hoška slinou jistým náramně přitažlivým rysem. Vznikají, podobně jako tomu bylo u Tolkiena, jaksi stranou jeho práce vysokoškolského pedagoga. Jak sám říká, píše prvotně o tom, co pokládá za důležité, nikoli o tom, co druzí snad považují za vědecké. A možná v tom je nejsilnější zdroj síly jeho knih. Pokud totiž o sobě čaroděj Gandalf prozrazuje, že slouží tajnému ohni, pokud Hošek o jeho autorovi tvrdí, že sám Tolkien je vlastně takovým dobrým čarodějem, pak já neochvějně říkám, že i zanícené pero Pavla Hoška je potají vedeno mocí Ducha Svatého. A v případě tolkienovské monografie se jedná o knižní zjevení takřka letniční.

dnešní knihovničce z roku 2020 se redaktorka Hana Svanovská zamýšlela nad knihou Religionisty a kazatele církve bratrské Pavla Hoška. A kniha se jmenovala Sloužím tajnému ohni, kterou vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury v Brně. Profesor Pavel Hošek, teolog, religionista a vysokoškolský učitel, ale také spisovatel, oslavil včera 53. narozeniny. Tak mu ještě jednou z Rádia Proglas blahopřejeme. A s novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v naší knihovničce. Naladíte ji každou sobotu ve 13 hodin a 30 minut a hned následující den, tedy v neděli v 5 hodin a 30 minut ráno. Rozhovor s Janem Fremlem o jeho knize Terapie s Tezkou Českem inspiruje nejen k cestě kolem republiky, ale také k zamyšlení nad životem a zdravím. Kniha je totiž příběhem o cestě k uzdravení, o touze překonat zdravotní problémy způsobené dvěma náhlými mozkovými příhodami a operací srdce. Příběh 60 dní a 2133 kilometrů putování po hranici naší země je zároveň osobní zpovědí autora. Tuto knihovničku naladíte v sobotu 25. července o 13:30 odpoledne.

0: tedy povídání o filmech, které stojí za to vidět. Moje jméno je Karel. Ve Filmaně mám na starosti mimo jiné také výběr filmů a dnes si budu povídat s Honzou, naším ředitelem. Tohle léto jsme zažili opravdu horké dny a tak jsme vybrali pro naše povídání nedávno uvedený film s příznačným názvem Výheň.
1: Filmana Talks. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
0: Honzo, můžeš nám krátce přiblížit, o čem ten film je?
2: Ahoj Karle, díky za pozvání. Film Výheň je určitě pro horké dny, asi vás neochladí, ale minimálně na začátku by mohl, protože začíná poměrně netradičně na Vánoce. Takže hned úvodní scéna z amerických Vánoc možná trošku člověka překvapí, ale hned poté se ocitáme už v létě a celý děj se potom odehrává, větší část děje potom i v Africe. Já nevím, do jaké míry vlastně jako říkat úplně všechno, co se tam děje, abych vám neprozradil pointu tím spoilerem, ale hlavní hrdinka Mary přijde o manžela při tragické nehodě právě těsně předtím, když se mají oba dva společně vydat do jeho Africké republiky na takový ultramaraton, takový náročný běh, který spolu měli právě v buši mezi zvířaty absolvovat. Byl to vlastně velký sen tady té naší Mary a ona se vlastně v průběhu toho filmu vydává na takovou ozdravnou cestu právě se svým jako mentorem, kterého náhodně potkala, na takovou ozdravnou cestu pro své svědomí, pro svoji víru a pro nějaký rozumný život, protože ona vlastně při té autonehodě, která jí stála manžela, přijde i o plíci a je vlastně naštvaná na Boha, naštvaná na svět, na všechno a vlastně učí se znovu žít a hledat smysl života.
0: Ten fenomén nečekaného přátelství v tom filmu hraje docela důležitou roli. Zažil jsi to někdy nebo myslíš si, že Bůh právě do života lidí, nás všech, může přicházet právě i skrze obyčejné lidi, který bychom vůbec nečekali?
2: No stoprocentně. To je vlastně v takovém tom vtipu, jestli ho znáš, jak se to topí farář a kolem přijede loď a říká, chcete zachránit? A on, ne, pán Bůh mě zachrání a modlí se, přijde další loď. Pojďte, vás vytáhneme, ne, já jsem se modlil, mě pán Bůh zachrání. Pak se utopí a ptá se v nebi pána Boha, pane Bože, proč mě nezachránil? On říká, ty blázne, však jsem pro tebe poslal dvě lodě. Myslím si, že to je dost příznačné, protože všichni pořád čekáme, nebo tak nějak podvědomě člověk čeká, že teda pán Bůh do jeho života zasáhne nějakým jako významným, výrazným způsobem, nějakým opravdu zázrakem velkým, něčím nadpřirozeným. Ale zapomínáme často vnímat ty malé zázraky kolem sebe, které se nám dějí často, které se nám můžou dít často a skrze které a právě zejména skrze ostatní lidi, nám do toho života pán Bůh může vstupovat, může posílat nějaké dobro, nějaké věci. A je za mě důležité se zastavit v tom životě, podívat se trošku zpětně a hledat tedy ty boží znamení a malé zázraky ve svém životě. Mně třeba osobně se to poslední dobou děje, přijde mi čím dál častěji, ale nejsou to věci, které by byly na první pohled jasně patrné. Člověk opravdu musí důvěřovat a umět to rozlišovat a snažit se to rozlišovat, co se v tom jeho životě opravdu děje a o co tam opravdu jde.
0: Mary v tom filmu ztratí nejen manžela, ale následně i víru. Myslíš si, že je v pohodě být někdy v průběhu života v těžkých zkouškách, krizích, jestli je v pohodě být na Boha naštvaný a jestli si myslíš, že i tohle může být součástí víry nebo vztahu s Bohem?
2: Já myslím, že naštvání je taková jako vlastně možná zdravá lidská emoce. Ono takový ten klasická představa o věřícím, který je neustále hodný, usmívá se, neustále v pohodě, je jako vlastně hrozně falešná. Lidi jsme stvoření s emocema, ať už těma pozitivníma nebo negativníma. A myslím si, že tak je to v pořádku. Kdyby nás tak pán Bůh nechtěl stvořit, tak takový prostě nejsme. A tím pádem si myslím, že to jako chápe, že jsme naštvaní, možná, že i když jsme naštvaní právě na něho. Z mýho úhlu pohledu mi přijde nejdůležitější, aby člověk byl autentický. Jo? Když ta naše zbožnost by byla taková jako sice na první pohled z pohledu vnějšího vlastně skvělá, ale vlastně vevnitř falešná, a člověk si leže do kapsy, tak za mě lepší radši být na toho pána Boha nebo na něco jako naštvaný. Ale být opravdu jako autentický a ono to naštvání většinou jako vyprchá, vychladne a člověk si uvědomí opravdu, o co jde, co je důležitý. Takže být autentický a tím pádem mít možnost se i zlobit. Ono to není nic úplně novýho, neříkám, že úplně ta zloba je něco běžného, ale s pánem Bohem jeho máme opravdu jako trošku jako modlu, ale když se podíváme do Bible, tak oni tam s ním i smlouvali. Jo. Vezměme si Abrahama, jak smlouval s pánem Bohem, jak na trhu. Jako. A kdyby tam bylo jenom těch 50, tak to přece nevyhubíš. Ninive a tak. Takže za mě to vlastně možné, já to tak třeba úplně nemývám, ale dokážu to představit.

0: že spousta lidí vlastně jako může být naštvaná. A může to být součást nějaké cesty právě k Bohu, že z toho naštvání se může pak najednou zrodit něco zajímavého, nového, jiného.
1: V tom filmu uzdravení nepřichází ze dne na den, ale Bůh si, tak jako my to známe z písma, dává docela na čas. Myslíš si, že to dneska je důležité si připomínat božské vnímání času? Proč tomu může být těžký?
0: Já myslím, že v dnešní době je to čím dál jako důležitější se otázce času věnovat, protože subjektivně máme pocit samozřejmě, že čas plyne rychle, že pořád nestíháme všechno to, co chceme stíhat. Zároveň jsme zvyklí a vyžadujeme, aby všechno bylo jako extrémně rychle. Když si objednáme online nákup, tak čekáme, že za 2 hodiny nám prostě někdo dovezl celý nákup prostě až před dveře. Když si objednáme něco, nějakou elektroniku, tak čekáme, že zítra nejpozději si to vyzvedneme, nebo ideálně ještě dneska v nějakém boxu. Nebo když chceme někomu zavolat, takže nám to hned zvedne, nebo že nám hned odpoví. Když si přes umělou inteligenci něco vyhledáme, tak nám odpoví během pár vteřin a máme všechno hned. Což je na jednu stranu příjemné, ale myslím si, že duchovní život naopak vyžaduje nějaký čas a to v kontextu těchto věcí, na které jsme zvyklí, je trošku boj. Přijde mi, že vlastně jako i nemoci duše, se kterými často se potýkáme, tak opravdu ten čas vyžadují a jak často řešíme jenom nemoci těla a léky, medikace, medicínu, tak právě to, když bolí duše, když se člověku něco jako špatného stalo, tak to vyžaduje časový odstup, vyžaduje to nějaký klid, nějakou meditaci, nějaké poznání sebe sama víc, poznání Pána Boha, toho, co může v mém životě udělat. A to není ze dne na den. Takže je to těžké, ale myslím si, že jako extrémně potřebné. A možná z toho vnějšího úhlu pohledu může se zdát, že čas věnovaný modlitbě, věnovaný nějaké duchovní obnově, věnovaný nějaké své duševní hygieně je promarněný, protože není produktivní. Ale myslím si, že to tak není, že právě až tím časem zhodnotíme, že takto investovaná energie a čas byl vlastně to nejlepší, co jsme mohli udělat.
1: Díky moc za povídání, Honzo. Zveme všechny posluchače nejen na film Výheň, o kterém byla dnes řeč, ale také ke zhlédnutí spousty dalších filmů, které můžete teď hned sledovat na Filmaně. Všechny ty filmy najdete na streamovací platformě filmana.cz. Děkujeme, že jste s námi.
2: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.
3: Občas se podívám přes tenké záclony do oken činžáků v protější ulici. V tu

Děda si naproti pročítá dopisy, z každého cítit je radost i trápení, život mu na vlásku snad ani

slunce v kuchyni spadla dvě vajíčka. Přišlo to ke mně tak, jak když pes zamlaská. Bože, však pomoci.

Je právě 14 hodin, ladíte Rádio Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. Já vás budu ještě provázet do téměř 16. hodiny, než mě vystřídá můj kolega Daniel Blaške. No a tak se pojďme podívat, jelikož je po 14. hodině v sobota 18. července, což je čas, kdy se díváme do kalendáře. Podle katolického kalendáře je dnes památka mučedníka pro víru svatého Emiliána, bulharského křesťana ze 4. století, odpůrce modlářství. Při službě nakaženým morem v Krakově zemřel v tento den roku 1482 polský asketa a kazatel svatý Šimon z Lipnice, opat Tarnovského kláštera menších bratří observantů, zvaných Bernardiny. Mezi ně vstoupil po setkání s tehdejším generálním vikářem řádu svatým Janem Kapistránským na Jagellonské univerzitě. Jako první františkán se roku 1463 stal kazatelem krakovské katedrály na Vavelu. Přál si být pohřben pod kostelním prahem, aby na něj všichni mohli šlapat. Kanonizoval ho papež Benedikt XVI. Šimon z Lipnice je patronem vysokoškoláků a těhotných žen. V občanském kalendáři má dnes svátek Drahomíra. Slovanské jméno znamená ta, které je drahý mír. Tak přejeme všem nositelkám tohoto jména všechno dobré.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

moc bych ti přál, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

Dohrála a dospívala skupina DNA, která pochází z Brna. Písnička Maličký byla o válce na Ukrajině. A my se podíváme do druhé části dnešního kalendária. Více než tresty platí na člověka skutek milosrdenství, prohlašoval zesnulý jihoafrický vůdce s Nobelovou cenou za mír, obhájce rasové rovnoprávnosti Nelson Mandela. Dnes by měl sté osmé narozeniny. Valné shromáždění OSN vyhlašuje Mezinárodní den Nelsona Mandely. Vybízí věnovat 67 minut člověku, který potřebuje pomoc. Na památku 67 let Mandelova vystupování za svobodu.

Píseň Blízko neba, solo spívala Soňa Horňáková. 86 let se dnes dožívá novinářka a spisovatelka Eda Kryseová, za komunismu zakázaná autorka a jedna z vůdčích osobností českého disentu, nositelka ceny Egona Hostovského, spolupracovnice Václava Havla v Občanském fóru i v prezidentské kanceláři. 80. narozeniny slaví česko-kanadský jezuita ve Vatikánu kardinál Michael Černý, blízký spolupracovník papežů Františka a Lva XIV. Prefekt dikasteria, to je úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Pektorál biskupský kříž si nechal vyrobit ze dřeva lodi migrantů. Na jedné straně je hřebík, na druhé jeho heslo Suscipe, přijmi. V biskupském znaku má zelené pole jako symbol ochrany božího stvoření a loď se čtyřmi lidmi, znamení Petrovy bárky a církve, která má přijímat druhé. Voda pod ní je Atlantik, přes který se vydala jeho rodina na útěku z komunistického Československa do Kanady. Namísto obecných obav z migrace by bylo úžasné, kdyby se každý z nás setkal s nějakým migrantem, uprchlíkem nebo s někým, kdo zažil obchod s lidmi, říká Michael Černý. Když se ohlédneme zpět do historie, právě migrace utvářela lidskou rodinu do nynější podoby. Bez ní by nás dneska bylo málo. Budoucnost církve kdekoliv na světě spočívá na Ježíšově příslibu. Budu s vámi stále až do konce věků. Ti, kdo vidí sklenici napůl prázdnou, vypichují úbytek členů a seznam různých pochybení nebo frustrací. Pro mě je sklenice vždy více než z půlky plná, vysvětluje dnešní jubilant kardinál Michael Černý.

Písnička s názvem Smích, pláč a smíření, milostná báseň evangelického faráře Miroslava Erdingera, a zaspíval nám ji Roman Dostál. A teď si dáme ještě jednu píseň, která je od slovinské skupiny Gugutke a přináší na svém prvním albu. Skupina Gugutke přináší na svém prvním albu výběr lidových písní a tanců z různých částí jihovýchodní Evropy. Nahrávka vznikla během jediného týdne v improvizovaném studiu na statku ve slovinském Šentěrneji. A vedle tradičních melodií obsahuje také autorskou skladbu Gala Goloba nebo úpravu kompozice Magia od Bobana Markoviče. No a já vám nabídnu písničku, která se jmenuje Kafu mi draga i speci. Doufám, že jsem to řekla alespoň trošku podobně, jak se správně ta píseň jmenuje. Tak vám přeji hezký poslech.

Tak to byla skupina ze Slovinska, jmenovala se Gugutke. Na divadelním festivalu v Avignonu na jihu Francie se ve čtvrtek večer 16. července v premiéře představila dosud nezveřejněná hra Šeřík, dramatika a někdejšího československého a českého prezidenta Václava Havla. Součástí večera, který se konal u příležitosti jeho říjnových nedožitých devadesátin, byla i cena Václava Havla. Poprvé ji udělili divadlo La Manufacture a České centrum v Paříži ve spolupráci s Národním divadlem v Praze a nadací Dagmar a Václava Havlových. Osmičlenná mezinárodní porota podle svého předsedy, šéfa Národního divadla Jana Buriana, rozhodovala v širokém spektru bolavých témat z celého světa. Z pěti finalistů vybrala ukrajinského herce a dramatika Viktora Kirilova. Ten při převzetí ceny prohlásil, že v příběhu Václava Havla našel hlubokou inspiraci a přesvědčení, že umělecká profese může sloužit něčemu většímu a že právě z malých sálů, jen z poloviny plných, se daří svrhávat diktatury. Nedokončená jednoaktovková hra Šeřík, kterou Havel ve svých poznámkách zmiňoval také jako varování, se našla po čtyřech dekádách v pozůstalosti spisovatele a signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka. Dopsal ji dramatik, herec a režisér Jiří Havelka. Přináší dialog Kočky s myší, příslušníka tajné bezpečnosti Šeříka s disidentským spisovatelem Havlovým alter egem Ferdinandem Vaněkem.

Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

Dozniela písnička Ale, zpívala Marka Míková. Tady mám v playlistu napsáno. A my se podíváme do rakouského Salzburku. Charita v rakouském Salzburku otevřela svoji první klimatickou oázu. Ve farnosti svatého Pavla poskytuje v letních vedrech stinné místo k odpočinku i k setkávání pro ty, kteří dávají přednost společenství před samotou. Je součástí projektu Congenial – Společný život v sousedství a vítá všechny bez ohledu na věk, původ, vyznání nebo životní situaci. Pokud se osvědčí, zřídí je charita i v dalších farnostech Mozartova města. Nabídka jde nad rámec ochrany před vysokými teplotami, vysvětluje vedení Caritas Salzburg. Snadno dostupnými i přívětivými službami chce prospět zejména seniorům, lidem s nízkými příjmy a těm, kteří žijí v přehřátých bytech a lidem osamělým. Ve farní klimatické oáze si mohou popovídat, zahrát si deskové hry nebo třeba malovat. Podle salzburské radní Andreji Brandnerové už extrémní horko není jen otázkou počasí, ale také sociální výzvou.

Krátce před půl třetí nám dospívala písničku Usnul jste ode mne vzdálený Pavla Boučková a také jste slyšeli Petra Novotného. Písnička pojednávala o bolesti z odloučení a o touze po blízkosti milovaného člověka. No, my se blížíme k půl třetí, to znamená, že ještě budeme po této hodině pokračovat dál v odpoledním proudu. Budeme se věnovat dál zprávičkám, které pro nás připravili kolegové z redakce zpráv, z publiku, jak my říkáme. No a od 15 hodin a 5 minut, tedy po zprávách, které s laskavým svolením přebíráme z Českého rozhlasu, tak se můžete těšit na pořad Jak se vám líbí. Připravil ho Janis Moras a bude o skupině nebo koncert skupiny Nebe z tebe ze studia Proglasu. Reprizujeme tento pořad z června 2026.

14 hodin a 30 minut plujete na vlnách Rádia Proglas a vysíláním vás provází Iva Horka. Pobudeme spolu až do téměř 16. hodiny, přesněji v 15.50 mě vystřídá kolega Daniel Blaške a já vám ještě tedy ve stručnosti nastíním, jaký program na vás čeká. Jak už jsem před chvílí zmiňovala, v 15.05 to bude pořad Jak se vám líbí, koncert skupiny Nebe z tebe ze studia Proglasu. V 15.50 hudební listování, které pro vás připravuje Joška Javůrek, mimo jiné také moderátor. Potom s Danielem Blaškem poplujete opět v odpoledním proudu a za 5.05 na vás čeká pořad Slovensko očima konzervativního postoje.sk. Petr Vizina si k mikrofonu pozval Josefa Majchráka, zástupce šéfredaktora postoj.sk. Ještě na vás dnes jednou čeká myšlenka na den. Slyšeli jste ji krátce před 6. hodinou raní, krátce před 12. a ještě vám ji zopakujeme krátce před 18. hodinou. Autorkou je Hana Pinknerová a uslyšíte ji v podání naší bývalé moderátorky Marty Kunčarové. V 18 hodin už se můžete zaposlouchat do zpravodajského růžence, který povede Daniel Blaške a modlit se s ním bude Jiří Šnirch. O 6:30 na vás čeká 215. kolo folklorní sedmičky s Helenou Bretfeldovou. No a samozřejmě 19. hodina patří našim milým dětem. Večerní zíváček bude také i v sobotu. No a čteme pohádkový herbář a dnešním díle si něco děti poslechnou o ocůnech. Ocůny kvetou na podzim sice, ale jsou krásné, ale pozor, jsou jedovaté. A v dnešní pohádce se děti i vy všichni ostatní, kteří budete poslouchat, dozvíte proč. No a další program po 19. hodině už nechám na mém kolegovi, který vám ho jistě rád představí. Takže my si pustíme další písničku a čeká na nás Zuzana Homolová a Story, Stretávka z Ostrednej, pardon.

0: sa ma pýtať, ako sa mi darí, a ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo dobré. A potom už čas dobré ochrání a to zlé odnáša. Tak ma potom prezvoň, keď budeš vyrážať. Keď budeš vyrážať.
1: Zuzana Homolová nám zpívala o srazu ze střední školy. A my zamíříme do Liberce. Prázdniny na zámku začaly tento týden v Liberci. Zahrnují prohlídky a multimediální výstavu o době císaře Rudolfa II. A na zahradě koncerty, slavnosti či promítání filmů.
2: Výstava Rudolf II. Ožívá je ve spolupráci s Ondřejem Reou, který připravuje interaktivní výstavy po celé republice a právě jsou zaměřeny na nejrůznější takovéto zajímavé prostory. Nejedná se o historické exponáty, ale jedná se opravdu o představení té doby, toho panovníka, takže je to spíš takový interaktivní způsob, ale myslím, že si na své přijdou dospělí i děti.
1: Řekla za organizátory Marie Matějíčková. Liberecký zámek, který město koupilo od soukromého vlastníka v roce 2024, není běžně přístupný. Kulturní a další akce se v něm konají třetí léto po sobě.

0: Ještě nikdy, ještě pro nikoho jsem netančila.
1: Pro tebe tančím a skupina Kat a Kombo. Svědectví o životě Jana Buly a Václava Drboli můžete vyslechnout v kostele svatého Floriána ve Skorunicích na Hodonínsku v neděli 19. července od 17 hodin. Promluví pater Lukáš Janoušek, hudebně setkání doprovodí Alžběta Plachá, Jura Petrů a ženský sbor Tetky z Kyjova. Výtěžek dobrovolného vstupného přispěje na opravy kostela.

0: Folkovou baladu s názvem Hlubiny nám zpívala Terezie Sters. A nyní se s Rádiem Proglas podíváme do Plzně, protože tam do konce prázdnin trvá soutěž Předběhni biskupa. Ve 40. vydání svého streamu live s biskupem ji odstartoval Tomáš Holub v dresu Viktorie Plzeň, který dostal k letošnímu 10. výročí jmenování do čela diecéze, vyběhl na čas věž katedrály svatého Bartoloměje. Jejich 299 schodů zvládl za minutu a 53 sekund.
1: Zvu vás všechny, abyste zkusili mě předběhnout. Z těch, kdo budou mít rychlejší čas než já, u důchodce byste měli být všichni rychlejší, tak z těch vylosujeme 3, kteří dostanou permanentku na celý rok na věž zadarmo. Tak posílejte svoje časy a nepodvádějte.
0: Vzkázal všem biskup Tomáš Holub. Věž od pokladny na vyhlídku je nutné vyběhnout, ne vyjít. Z úspěšných soutěžících se bude v září losovat i držitel nebo držitelka míče s podpisy hráčů FC Viktoria Plzeň.

0: Sára Lagová a její písnička Liška pojednávala o vztahu člověka a zvířete k přírodě. Doprovázela na violončelo Dorota Bárová. První plně pohyblivá loutka Hurvínka, vyrobená dráteňskou technikou, je nově k vidění v Pelhřimovském muzeu rekordů. Autor Petr Bém věnoval práci na 37 cm vysoké postavě přes 80 hodin a spotřeboval na ní více než 500 metrů drátu. Postava Hurvínka se poprvé na divadelních prknech objevila v květnu roku 1926. Petr Bém k výrobě loutky doplnil.
1: Za prvé mě ta loutka napadla z toho důvodu, protože Hurvínek slaví 100 let, takže na počes toho Hurvínka, takže jsem si udělal, nebo chtěl jsem udělat tu loutku, jenom šíl, nebo loutku. Chtěl jsem první udělat jenom figurku Hurvínka. Jenomže jsem říkal, je to takový, bylo by to v rámci možností jednoduchý, takže jsem si to chtěl jako stížit jako dráteník, takže jsem si říkal, hele, zkusím udělat plně funkční loutku, aby se to hýbalo všechno. Takže jsem na to konto začal prostě vymýšlet kostru. Já jsem první udělal jenom jakoby hlavu, rám, tělíčko, no a pak jsem začal k tomu přidělat.
0: Tak to byl Petr Bém a pokud máte zájem, tak se zajeďte podívat do Pelhřimova, do Muzea rekordů na Vysočinu.

0: O nadeji, svietle a inspirácii, písnička Hviezda, hviezda ako symbol niečoho krásneho, spívala Dana Chytilová a na klávesi ji doprovázel Radim Linhart. Česká kina promítají od čtvrtka slovensko-česko-maďarský snímek Pramen, který minulou sobotu ocenila nestatutární porota Mezinárodní asociace filmových kritiků na Karlovarském filmovém festivalu. Režisér Ivan Ostrochovský v něm odhaluje citlivou kapitolu československých dějin. Na Proglasu jsme o snímku mluvili s filmovým publicistou a dramaturgem televize Noe Lukášem Jirsou, který ve Varech pracoval v ekumenické porotě.
1: Získal cenu našich kolegů, cenu filmových kritiků Fipresci, a ten mohu posluchačům Proglasu tedy rozhodně doporučit, protože to je snímek, který vypráví o nucených sterilizacích romských žen na konci 80. let v komunistickém Československu, a hlavní roli v něm hraje Aňa Geislerová, která vlastně hraje roli doktorky, která zprvu na těch sterilizacích také participuje, ale potom je, jak uvidí v tom filmu, nějakým způsobem proměněná. Je to film, který jak si na jednu stranu ukazuje na tenhle ten problém, který jakoby bychom mohli vnímat, že patří do minulosti. Nicméně ono vlastně tím neustále přetrvávajícími předsudky a rasismem, ať už vůči romské menšině nebo vůči dalším lidem, nebo i obecně řečeno xenofobii, která stále se v člověku probouzí, tak není to jenom historický film, ale je to vlastně film, který upozorňuje na tenhle ten asi lidský sklon se zaměřit vždycky na nějakou skupinu a říct si, tak teďka ty, které budeme více kontrolovat, budou právě ti to. A potom až zpětně vlastně společnost vidí, že to, co pokládala třeba v dané době za normální, tak vlastně bylo naprosto nelidské. A tenhle ten film možná také trochu nás vyzývá k tomu, abychom si všímali toho, co dneska vlastně pokládáme za normální a co by třeba mohlo v příštích desetiletích být odsouzeno jako naprosto nepochopitelné a překračující nějaké hranice lidské důstojnosti.
0: Tolik nám ke snímku Pramen, který právě promítají tuzemská kina, řekl filmový publicista Lukáš Jirsa z televize Noe.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: 15 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová. Silnice u Lechovice na Znojemsku je po nehodě průjezdná. Kanada by podle prezidenta Trumpa měla platit za šíření dýmu z lesních požárů. Fotbalisté Francie a Anglie se utkají na mistrovství světa o bronz. Na pražském okruhu popojíždí dlouhé kolony v obou směrech před omezením u Barrandova. A zítra bude polojasno, postupně s deštěm a bouřkami. Teploty v Čechách do 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 30.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Silnice u Lechovice na Znojemsku je po dopolední nehodě dvou autobusů průjezdná. Podařilo se odtáhnout jeden z autobusů, řekla to policejní mluvčí Petra Hrůzová. Podle ní se ale přibližně za hodinu jeden pruh opět zavře, až budou silničáři odtahovat druhý autobus.
3: Do hodiny přijede odtahová služba, která bude zase odtahovat ten autobus, tak pro tu manipulaci, aby to bylo lepší a bezpečný, tak tam stojí teďka už dopravní policisté, kteří jsou připraveni na to řídit potom tu dopravu v Kyvadlově.
1: Při nehodě autobusu se dnes dopoledne zranilo 47 cestujících, z toho 7 těžce a středně vážně. Nehodovost na hlavních silničních tazích na jih v létě roste. V červenci je těchto úsecích počet nehod proti průměrnému měsíci vyšší o pětinu, v srpnu skoro o čtvrtinu. Ukazují to údaje za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends. Marek Sibal z jejího portálu dopravy říká, že rizikovými dny jsou pátek a sobota.
4: Pátek odpoledne se v nich potkávají rodiny vyrážející na týdenní pobyt, holpáři, motorkáři, karavany i řidiči, kteří mají za sebou pracovní týden a před sebou ještě stovky kilometrů. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby, spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup.
1: Kanada by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla platit cla za šíření kouře z lesních požárů. Napsal to na své sociální síti. V Kanadě hoří téměř na 9 místech. Hustý dým zasáhl i americké státy jako New York, Ohio nebo Pensylvánii. Podle Trumpa za to může Kanada, která zanedbává péči o lesy. Ottawa na to přímo nereagovala. Kanadský ministr Mark Carney řekl, že zodpovědnost za boj proti změně klimatu nesou i Spojené státy. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti západních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
6: Sport. Fotbalisté Francie a Anglie se dnes utkají o bronz. Zápas o třetí místo začne v Miami ve 23 hodin českého času.
7: Po triumfu v roce 2018 a následně stříbru na minulém šampionátu může tým okolo Kyliana Mbappého zkompletovat medailovou sbírku. Francouzi ale budou muset překonat zklamání ze semifinálové prohry 0-2 se Španělskem. Ještě hůře na tom asi jsou Angličané, kteří po obratu v závěru podlehli 1-2 Argentině. Anglie bude usilovat o historicky teprve druhou medaili z mistrovství světa. Před 60 lety slavila triumf, ale od té doby jen dvakrát neuspěla v soubojích o třetí místo. Duel o bronz mezi Francií a Anglií začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 23 hodin. V neděli zakončí světový šampionát finále mezi Španělskem a Argentinou. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: D1 z Prahy do Brna a dvě potíže. Nejprve za sjezdem na Divišov na 44,5 kilometru. V levém pruhu čeká na odtah havarované osobní auto. Jede se pravým a odstavným pruhem kolona z exitu 41,21 minut. Situace o mnoho příznivější už za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 106,5 následky hromadné kolize přesunuly mimo jízdní pruhy. Fronta ze stého třetího se rozjíždí. Na D35 na novém úseku z Litomyšle do Třebové na úrovni Svitav stále opatrněji na kilometru 199. Po nehodě osobního auta se stále projíždí pouze levým pruhem. Potíže teď nedaleko i na silnici 43 na trase z Lanškrounu do Svitav. U Opatovce před sjezdem na D35 zasahují u srážky dvou osobních aut. Jede se kyvadlově jen s krátkým zpožděním. A v Praze trvají komplikace na hlavní části okruhu. Před omezením u Barandova, kde se dnes k večeru chystají na demolici mostu, už v obou směrech dost výrazně omezili provoz. Z obou stran tak popojíždí dlouhé kolony. Od D1 navíc začaly s regulací vjezdu do Lochkovského tunelu. Brzdí se na Radotínském mostu. Od letiště zastavíte u Zličína na 23. kilometru. Ucpaná je i D5 za Loděnicí z 9. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i vydatnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách do 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i kolem 30. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
9: Je 15 hodin a téměř 6 minut. Od mikrofonu se s vámi loučí pro tuto chvíli Iva Horká. Budu se na vás těšit, milí posluchači, zase někdy příště naslyšenou. Doufejme, že již příští sobotu. No a vy se můžete těšit nejenom na mého nástupce, který převezme mikrofon asi za 3/4 hodiny, Daniela Blaškého, ale také se můžete těšit na následující pořad a jím je Jak se vám líbí, tak vám přeji nejenom krásný poslech, ale ještě i hezký zbytek víkendu a vůbec celé prázdniny. Tak mějte se krásně.

0: Jak se vám líbí?
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Krásný pondělní podvečer vám všem, kteří ve čtvrt na 8 posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí. Dnes jsme v koncertním studiu, takže nás můžete sledovat i na našem YouTube kanálu, pokud chcete vidět kapelu Nebe z tebe i vizuálně. A já tady kapelu vítám. Pěkný večer oběma.
3: Dobrý večer.
4: Ahoj.
2: Jmenovitě Štěpán Hulc a Terka Šlahařová. Kapela Nebe z tebe je našim posluchačům sice dobře známá, ale vlastně jste tady velmi dlouho nebyli. Dobře známá, protože jste koncertů tady ve studiu Proglasu odehráli, vás myslím, 4 v minulosti. A dnes je to tady popáté. Po 7 letech ale, což je poměrně dlouhá doba. A o tom se samozřejmě budeme bavit. Co jste dělali, co děláte? Protože je pravda, že my se teď potkáváme v čase, který je pro vás ale velmi zajímavý.
4: Je to tak.
2: Je to tak. Zatím to necháme takto otevřené, necháme posluchače zvědavé a nabídneme jim první ukázku, první písničku dnešního živého koncertu ze studia Proglasu, která to bude?
4: Do popela.

0: Tak milí posluchači, Rádia Proglas, slyšíte asi i potlesk, byť mírný, máme tady dnes i tři diváky, děkujeme za to, protože dnes můžete poslouchat a také sledovat na našem YouTube kanálu živý koncert ze studia Proglasu, kapela Nebez tebe, Štěpán Hulce, Terka Šlahařová jsou tady dnes. To mě přivádí k první otázce, předtím, než se podíváme na ty zajímavé věci, které vás teď provází, protože vy jste v minulosti tu prý vystupovali v poměrně vysokém počtu, ve velkém počtu a vlastně každým tím koncertem to asi redukujete a redukujete a pokračujete v tom i dnes, protože jste tady v historicky nejnižším počtu vůbec, ve dvou tedy. To je aktuální sestava nebo ostatní nemohli?
1: Tak co by kapelně starší člen se ujímám slova a je to zajímavý úhel pohledu, že vlastně každý koncert na Proglase znamená redukci. To bych nerad, kdyby to někdo takhle pobral, protože s Terezou chci spolupracovat v příštích dnech, měsících, minutách, vteřinách a tak dále. Je to tak, že plevy odešly na jevišti, zůstává zrno. Jo, prostě nakonec to tak vyšlo přes všechny moje big beatové snahy a snahy o to, aby jsme vždycky měli basáka a vždycky tam byl perkusista, vždycky jsem dělal kachonistu, jo, a vždycky, aby tam byla nějaká mandolína, jo, pak mě někdo říkal, hele, a tak housle, jo, prostě, co kdyby, a pak přišel Slovák a říká, čo kdyby, sláky, tak jsem si to nechal přeložit a říkal jsem si, jako ne, jo, to bude folkový a já jsem takový akustik, ale jako folk úplně a ještě trampsky a tak dále, jo, a vidíš, no, jsem tady po portě s Terezou a jako sešlo se to postupně přes hromady diskuzí a momentů a výměn a když jsem přestal uvolňovat energii na to, abych to udržoval ve vchodu jako velký těleso, tak najednou jsme se nějak osvobodili a ty chceš něco říct? No, takže dobrý.
0: A nese to ovoce a tím už se dostáváme k té možná první, no oni jsou všechny stejně čerstvé ty věci, tak, ale i když možná tahle je čerstvější, přece jenom je to vlastně včerejší
1: záležitost.
0: Do Popela
1: jsme poprvé hráli na Proglase v roce 2000 poprvé.
0: To jsem nemyslel. v kolikátém roce?
1: Já vůbec nevím, já nevím, jestli jsme tady byli prvně 2012.
0: 2011, co jsem našel já. No 15 let je to, no.
1: Vůbec nevím, no. Jo. Ale nepoznali byste ji, Tereza si ji zafixovala tehdy a když jsem jí teďka zahrál tuhle úpravu na podzim, tak mě se svým obvyklým humorem, který miluju, řekla, se na to zvyknu. Jo, takže.
2: Ale vlastně se mi nakonec i líbí, jo? Není to jenom o tom zvyku.
0: Jak říkají muzikanti, když se jim něco nelíbí. Zajímavý.
1: Jo, jo.
0: Ale pojďme zpátky, ať od toho neodběhneme. Ta nejčerstvější věc je vlastně to, že vy jste se včera odstli v Řevnicích, že?
1: Už i v pátek.
0: Už i v pátek, ale včera byl ten den D.
1: Předávací den těch cen.
0: A co se tam stalo?
1: Pojď na to.
2: No prostě máme tu autorskou portu, no.
0: Máte tu autorskou portu.
2: Máme.
0: Takže to je jedna z těch nejaktuálnějších novinek, která je teď teda s vámi, ale ještě, není to všecko, že jo? Tam je ještě něco, co předcházelo k tomu jako o pár dní jenom.
1: Velmi důležitý kroky tam jsou, který k tomuhle vyústili. A když to vezmu ze široka, velmi, velmi ze široka, tak vlastně jsem vyhrál autorskou portu s kapelou Nebez tebe v roce 2015 a tehdy jsem si myslel, že se tím něco stane. Jo? Vyhrál portu. No, takže teď jsme to udělali jinak a dali jsme se dohromady s producentem Honzou JDG Sládkem, u Adama Pakosty v Sound Device jsme nahráli single, o který teď půjde, který nám vlastně tu autorskou portu vyhrál a vlastně jsme přišli na tu portu uchystaní s tím, že máme nahranou píseň, máme k ní klip, máme uchystanou sbírku na album, jo, všechny tyhle věci tam prostě probíhají zároveň, protože jsem pochopil, že když člověk vyhraje soutěž a pak jako si říká, tak teď to začnu řešit, tak při dnešní rychlosti výměny informací za 3 měsíce nikdo neví, o čem ten vítěz hovoří, jako, jo. Ale to bych se rozpovídal dál. Tohle shrnutí je asi snad základní. No?
0: To je, ano, to je v bodech, pak se když tak tomu vrátíme určitě, podíváme se na to teda, co vás čeká, vlastně, co to třeba může znamenat. Teď následuje další písnička, bude to jedna nebo dvě, budou to dvě spřažené písničky, tak pojďme jenom říct názvy.
2: Jo, tak první se jmenuje Příběhy něhy. Je to vlastně taková nejněžnější naše nejmilejší novinka. A hned po ní zahrajeme Co pošlem dál, právě tu výherní z té Porty.

0: Slyšíte potlesk, milí posluchači, protože dnes máte možnost poslouchat živý koncert ze studia Proglasu s kapelou Nebez tebe. Máte možnost toho zároveň i sledovat na našem YouTube kanálu. Štěpán Hulca, Terka Šlahařová, aktuální složení kapely Nebez tebe a čerství vítězové autorské porty z jubilejního 60. ročníku tohoto festivalu. Čerství vlastně laureáti, protože včera jste tu cenu dostali,
1: je to tak?
0: Byla ta písnička, za kterou jste ji dostali.
1: Ano. Je to tak.
0: Mě napadlo, že vlastně to jsou dva velké kontrasty. No, velké, to je prostě jeden kontrast, protože vy jste to včera hráli, nebo včera jste to hráli?
1: V pátek,
0: ale včera jste tu cenu dostali. V pátek a byli tam lidi, že jo? Byly tam stovky lidí.
1: Je to tak.
0: A dnes je nás tady pár. Čili úplně zase jiná dynamika, jiná odezva určitě.
2: My to tak asi nebereme.
0: Neberete to? Mě nebereme. Právě zajímalo, jak to vnímáte vlastně, jak tam třeba na to lidi reagovali během toho, nebo potom.
1: Vezmu to z té veselější stránky. Já jsem v rámci zvukové zkoušky se dobral problému s kytarou.
0: V pátek.
1: Takže zvuková zkouška proběhla způsobem, máš to tam, víš co, jo? A něco si s tím a tak dále u nás to není. Takže pak jsem vlastně zjistil, že hrajeme. A přiznám se, že v tu chvíli jsem vlastně spíš zvědavý, co řekne Terka o publiku a pocitu z publika, protože já jsem vlastně celý set odehrál ve stavu předchozího, řekněme, složitě vybrané zákruty. A vlastně se přiznám, že jsem to skrz tohle prisma jako nestihl moc vnímat. Mm. Jo? Že nevím, jako, jak to...
2: No, co se týče publika, tak ano, tam to samozřejmě bylo hodně na očích, ti lidi, a my jsme byli hodně na očích, ale já, jako pokud bych mluvila přímo za sebe, tak já to vnímám, že ti lidé nás tady i vidí, i poslouchají, takže ta nervozita je tam vlastně pořád stejná.
1: Jo, to se nemění. V 2008 jsem měl první koncert a nikdy jsem předtím s kapelou vlastně nikde nehrál a spíš to beru, jako že jsem si zvykl na to, že je člověk jako kdyby v nějakém driveu, než že by si řekl, jo, tak už to mám po těch letech jako najetý a vlastně mě to jako... nějak nebere. Jako po každý, když to mám před někým zahrát, tak je to pro mě stejná síla.
0: Proto to asi člověk i dělá, ne? Kdyby vlastně už to tam nebylo, tak by to mohlo znamenat nějakou apatii a tím pádem, že už vlastně mu to nic nedává.
1: Já nevím, já bych to někdy radši hrál v klidu.
0: To já chápu úplně, ale vlastně to mám pocit, že se toho člověk nikdy nedobere.
1: Je to
0: a má pocit, že jo. A že to jako někdy přijde, ale možná ne. Jak to tam vlastně je? Vy jste říkali teda set, že jste hráli, to znamená, že tam máte možnost zahrát třeba tři písničky.
1: A ty, co jste slyšeli, jsme tam zahráli.
0: Takže my jsme slyšeli ty tři a potom vlastně vy nevíte, za kterou, nebo vy jako vyberete, řekněme, ty tři, které si myslíte, že jsou nejlepší nebo potenciálně nejlepší, abyste za jednu z nich tu autorskou portu mohli získat?
1: Je to dopředu určený, kterou písničku chci přihlásit. Aha. A můžu přihlásit všechny tři. Na první portu jsem přihlásil všechno, prostě co uvidíme. Jo? A tady jsme se prostě nasměrovali, na co pošlem dál a spíš jsme hledali k ní dvě písničky, které budou dostatečně zajímavé, každá jiná, každá svá, tak aby ten set byl postavený hezky. To je něco, co jsem neřešil s předchozíma sestavama kapely vůbec. Mhm. Ještě se mě to tam ani nespínalo, že to je třeba lepší to mít vystavěný.
0: A tu cenu vám teda udělí porota, nebo to je divácká cena?
2: No, tam jsou vlastně tři kategorie na té portě. Jedna kategorie je ta autorská porta, což jsme teda vyhráli. Pak je interpretační porta a pak je divácká porta, kde vlastně lidé, kdokoliv, může poslat SMSku v hodnotě 3 korun a to se pak sečte.
0: Ale vy to máte od odborníků, řekněme, od poroty...
2: Ano.
0: Jo?
1: Je ano. To tak.
0: Muselo se tam shodnout pár
2: hlav.
0: Porotě
2: byl například Slávek Janoušek.
1: Aleš Hrbek tam byl, jasně. Ten je vlastně tady to, Aleš a Martina, to jsou ano. Velký jména dneska v rámci organizace této akce. Petr Bende byl v porotě. Mm-hmm. A další si s velkou úctou nevzpomenu teďka, ale samozřejmě, kdybychom vypli nahrávání, tak to zase vysypu, jo. No, a takže došlo k zajímavým komentářům dohromady, kdy Slávek Janoušek říká, no, oni mě to vlastně, jak já dělám ty texty hodně, tak řekli, jak to vyber, kdo to bude. Tak to máte. A to mě jako řekli jako po cestě někde u piva tam, jo. A načež se otočím a tam stojí Aleš Hrbek a říká, chci ti pogratulovat, na tobě jsme se všichni shodli. A je to jako strašně zajímavý dohromady. Jako a i jsme slyšeli jako z komentář z předávání cen, kdy ten Slavik Janoušek říká, my když jsme si sečetli ty body, co jsme si jako porota poznamenali, tak jsme se vlastně nestačili divit.
2: Jak to vyšlo.
1: Jak to vyšlo. Jsem si říkal, tak to je fajn, že to vyšlo na nás.
0: Takže tři různé prostě jako pohledy.
2: A dvě od stejného vlastně člověka.
1: To strašně, strašně intenzivní Dřeslávka Janouška jsem poslouchal jako dítě, jo, imaginární hospoda, jo, jako od, pokud jsem folkař, tak kvůli němu, když bych to měl takhle říct, jo, protože jinak ty moje směry ještě běží úplně jinudy, ale prostě tohle je jedna ze součástí porty, ani se přiznám, nemám nastudovaný, jak probíhá ta divácká, jestli protože vím, že se dá hlasovat i divácky nějak na místě ještě. A pak tam byly ještě ceny teď abych neřekl špatně název, tak řeknu zkrátku SAI. Nevím, jak je celá ta, jak to je správně, jak ta asociace celá zní. Těch cen tam bylo několik a jsme doopravdy rádi, že to takhle vyšlo. Že to se jako nestává jen tak a zároveň jako nemáš každý rok písničku, se kterou by si řekl, že to půjde, že osloví, že o něčem je a jo, že jsi seš jako jistý, že to je to ono. Jo.
0: Vy jste k té písničce, která vám tu cenu zajistila, natočili i videoklip. A jeden z artefaktů z toho videoklipu je tady ve studiu. Necháme diváky, kteří se dívají na náš YouTube kanál a vyzveme posluchače, kteří nás zatím jenom poslouchají, aby si zapli YouTube kanál a hledali, kde v tom studiu ten artefakt je. Nedozvíme se sice od nich, jestli si to myslí správně, ale my jim to pak prozradíme a popovídáme si třeba i o tom videoklipu a vůbec tak o albu, které chystáte, co na něm bude. A vlastně můžeme začít už teď. Ta písnička, kterou zahrajete teď, ta na tom albu bude?
1: No.
0: Nebo ještě nevíte.
1: Já si myslím, že neprošla výběrem, ale dobře se nám hraje a proto jsme s ní sem přišli. Přesunuli jsme ji do kategorie, rovnou to řeknu, Tereza to nazvala tak, že vlastně jde o druh nepořádku, který je ještě jak ukoučovatelný. Jo? Takže si teď jako zahrajem a uvidíme, jak to jako půjde, jak ty akordy vyjdou a tak, že, protože dlouho jsme hráli ve třech a Cikánská je ještě z doby natočená jednou v pěti lidech, jo? A teď si to celý hraju vlastně sám, že tady ty věci, to jsem tak já, takže prostě je to taková legrácka, na které jsme pracovali jsme na tom aranžersky.
2: Chviličku.
1: Jo, já si myslím,
0: to neříkejte, říkejte, že vám to zabralo strašně moc času a že jste si na tom vylámali zuby, ale nakonec jste to zvládli.
1: Vylámali jsme si na tom zuby, zabralo to strašného času, ale nakonec jsme to zvládli.

0: Štěpán Hulc, Terka Šlahařová, Nebe z tebe nám hrajou dnes živě v koncertním studiu Rádia Proglas. A mě tak napadlo jenom vlastně, kdo ty písničky píše, Štěpáne? Jo, jenom na...
1: Já.
0: Jo.
1: Je to autorsky moje. Máme za sebou fantastickou zkušenost s jednou sestavou kapely, kterou myslím si, že tou dobou Stery byla na začátku střední školy.
2: No.
1: A také tou dobou jako jsme to udělali tak, že mandolinista napsal píseň Želva. Dali jsme k ní dohromady doprovod. Zpívala ji zpěvačka a já jsem nebyl na zkoušce kapely, někam jsem musel odjet a řekl jsem jim, hele, domácí vás pustí do sklepa, jo, v pohodě si to zařiďte, já tam jednou po 4 letech nebudu. A dospěli jsme k tomu, že to nepůjde. Prostě se to tak samo jako se sunulo, že je to tak, prostě celou dobu to tak je. S textama mě občas vyjde vstříc Martina Holánková, paní, se kterou jsem se v životě neviděl, bydlí prostě ve Šluknovském výběžku a po internetu ji znám desítky let. V létě se uvidíme, jedu tam na dovolenou. A předchozí single jeden má se mnou napůl textově a zase máme nějakou písničku, o který vím, že ten text zase vznikl tak, že mě poslala báseň a já jsem k ní má nějako dopsal jako kdyby na jednou druhou část. A zafungovalo, ale až na takovýhle výjimky to jde za mnou, no, nebo to jde skrze mne, tak, tak.
0: A to je zajímavý.
1: jo, já jsem správce příběhu. Uhum. Úplně upřímně říkám, že se vlastně snažím a s Terezou se mě skvěle spolupracuje v tomhle směru, že vlastně to, k čemu došli mnohem větší velikáni, než jsem já, mnohem dřív, než jsem se já narodil a tak různě, tak i u té vody, čo ma drží nad vodou, prostě kapela Elan říká, důležitý je tomu neublížit, když už to máte v ruce, to je důležitý. Aha. A o to se vlastně snažím. Jo. I kvůli tomu prostě poprvé životě spolupracuju s producentem a klaplo to prostě, Honza Jede, Geslárek, super. Jo. A je to, jsem správce a snažím se s pokorou se k těm věcem, který chodějí, tak jako chovat, aby to odpovídalo situaci.
0: Dobře, že jsi připomněl před písničkou, že vlastně tady ty další zvuky, kromě kytary a houslí, máte na starosti taky vy, že jste tady opravdu jenom dva, byť tady ozývají i perkuse, řekněme. Takže to jenom pro ty, kteří se na nás nedívají, ale poslouchají nás jenom. To se dneska prostě už dá v podstatě ve dvou udělat velký zvuk kapelní. Ale na tom albu to je jak? Teda máte producenta, ten má jaké nároky, návrhy?
2: On nám vlastně pomáhá spíš tak jakože širokoúhle, aby ty písničky se vlastně dostaly k tomu širšímu publiku, protože, co si budem, Štěpán je hodně svojský. hodně svojský a občas se to jakoby nepotkává s tím, co široká veřejnost poslouchá, dejme tomu. A pokud bychom se chtěli, řekněme, velmi prosadit, tak v tom nám ten producent hodně pomáhá, že on nám například řekne, tohle někam posuňte, tady to víc rozjeďte a tak dále, takže a vlastně to trošičku koriguje, ale velmi jako jemně a vždycky to zatím sedlo. Jo, že vždycky se to potkalo s tím Štěpánem a i když mu třeba přetnul nit takzvaně, tak stejně to Štěpán ocenil zatím vždycky velmi tu radu.
1: Je to tak, jako je to fantastický doopravdy, protože já jsem to nečekal, že se mnou někdo bude mluvit takovým způsobem, že v klidu budem sahat do těch aranží. A on toho je třeba strašně málo, jo? Jakože já si řeknu, tenhle riff je super a já tím chci otevřít písničku, jo? A vlastně, co pošlem dál, je jako... A my jsme to měli prostě v půlce písně jenom, jo? A říká, na začátek. A to bylo vlastně všechno, co přinesl. A pak řekl, trochu perkuse. A nechal nás, jo? Takže já jsem začal cvičit, protože tady tohleto ovládání, tady to je pro mě ještě furt jako kdyby diskoška, jo, hodně, jak to vyjde, že jsem byl zvyklý si kopat kopák, tak to na každou jako zvládneš 2 hodiny mlátit do kopáku a všichni říkají, jak je kopák na každou dobrý a ty si to taky myslíš. A teď se to vlastně učím proti těm svým jako 16-tinkovým rytmům a předraženým dobám to hrát různě. A právě ten producentský hlas toho kopilota, který v tom s tebou je a který je schopný říct, víš co, budeme nahrávat tam a tam, budeme nahrávat bez kliku, protože vy v půlce písničce prostě přidáte a ono to tomu sedí a je v tom ta energie a mně jde o to, abyste to byli co nejvíc vy. Mm-hmm. A tam já se vlastně skrz to cítím jako strašně svobodný a to se pak přenáší na tu spolupráci s Terezou, že vlastně si to navzájem nekomplikujem.
0: Jo. Jenom poznámka, klik je vlastně metronom, se kterým standardně muzikanti nahrávají ve studiu, aby to bylo přesné.
1: Pardon,
0: ale jasně. Občas je žádoucí někteří producenti právě jako třeba ve vašem případě navrhnou nahrávat to bez něj, protože je to, řekněme, přirozenější, že právě máte tendenci třeba zrychlit, zpomalit v některých pasážích a je to takové plastické a možná si říkám v době umělé inteligence to bude ukazatel toho, že to natáčeli lidi.
1: Jo, nahrávali jsme najednou. Takhle, jak jsme zapojení, tak jsme nahrávali vlastně tu písničku komplet, včetně zpěvu. Mm-hmm. A fantastický na tom bylo, že ta atmosféra prostě díky Adamovi Pakostovi, kterýho jsme si, jak jsou ty přechodníky, Adam Pakosta přicestovavše do Brna na Pelikovu, založil si v Brně studio a rodinu a my jsme si ho zase odvezli zpátky do Prahy a do toho studia, který nám prostě JDG doporučil, který on předtím pracoval, což je vlastně studio Borise Karlofa Sound Device. No a prostě jsme přišli, zapojili jsme a dali jsme si jednu píseň a řekli jsme si, tak ráno to nahrajeme a prostě jsme to na čtvrtý take to byl, myslím, že? Jsme si dali 2 a Honza říká, hele, to vůbec není špatný, jako pojďte si to poslechnout, tak dobře, tak to vezmeme ještě 2krát a ten 4. jsme jako rozsoudili a překvapivě jsme balili kufry a jeli jsme dom, takže bylo to živý, tak jak to tam je chycený, tak se to prostě stalo minus nějaký minimální úpravy, u kterých mě oba, jak producent, tak jako sound engineer říkali, nech to tam, je to živý. Mm-hmm. Nevydržel jsem to a řekl jsem, přesto bych rád se pokusil, jo, tak se to prostě nějakým způsobem vyvíjelo, ale já bych k tomu chtěl říct ještě, že ten zvuk toho suchýho zipu, co tady teďka slyším od jednoho posluchače z boty, se mně strašně líbí, takže já si to zapojím příště do té zvukové sestavy a bude mít prostě místo virblu suchý zip. Jako.
0: Možná, že posluchači to úplně neslyší, což já doufám, ale my to tady ve studiu slyšíme. Pravda je, že ty zvuky všedního dne jsou zajímavé a kolikrát se z nich dají udělat kouzla v těch studiích. Tak a myslím, že máme čas ještě tak na 2 písničky. Takže, jestli máte... Jestli ne, můžeme to, jo? Takže bychom dali teďka předposlední.
1: Jak by se shodneme na tom, kterou?
0: Zkuste, no, já ještě bych tak vyplním ten čas.
1: Vyřeším rychle. Já vím, že ho chceš. Já ho chci celý. Já jsem to chtěl celý.
0: Já si tuším, o čem je řeč.
1: No, Mariupol je prostě náš protest song a natočený na melodce na pódiu naživo v roce 2022 na YouTube ho najdete. Já jsem na takovouhle písničku takový uvařený, ale jako po tomto úvodu jsem se právě rozhodl, že to i tak dopadne dobře. Takže tohle je Mariupol, píseň o lidech, kteří jsou na konci potravního řetězce a najednou jim nad hlavama prostě lítá střelivo a my s tím hrubě nesouhlasíme.

Je to ta raketa na pilota starýho Russian Air Force Tupoleva, co už mu začíná docházet, že tenhle týden přichází tu pozleva. Zatímco nám slepě schazuje bomby, tak nestíhá myslet na svoji nádhernou ženu a na to, aby s ní splodil překrásnou dceru, už mu nezbývá ani půl vteřiny.

že pro toho pitomce z Kremlu a jemu podobný jsme jen nepočitatelný smetí. Je to jen píseň a nikomu z nich nezachrání život, ale možná díky ní jsme pro ně vybrali o trochu víc.

0: Štěpán Hulc a Terka Šlahařová, Nebez tebe nám dnes hrají živě v koncertním studiu Rádia Proglas. Máme asi 2 minutky do poslední písničky, do začátku poslední písničky, tak já jenom připomenu, že jsme se tady ohlédli trošku za vaším vlastním čerstvým vítězstvím autorské Porty, zatím, že chystáte album, co jste dělali vlastně těch x let, co jste tady nebyli, a čeká vás toho hodně. A zajímalo by mě teď na závěr, než se úplně rozloučíme, jaké akce vás čekají teď v nejbližší době? Jestli třeba trošičku přece jenom ta Porta neakcelerovala něco? Nebo se to ukáže možná?
1: Řekni,
0: to
1: co akcelerovala.
2: Já si myslím, že zatím ještě
1: neakcelerovala.
2: No, tak koncerty, které nás čekají, už jsou domluvené, byly domluvené před Portou. Nejbližší máme Znojmo
3: 10. 7. je Znojmo, 23.7. je...

0: A vypadá to na úžasnou akci, kdy bychom doprovázeli vernisáž Davida Moješčíka, mýho spolužáka sochaře, jehož socha Levitace má být vystavená na střeše nejvyšší budovy v Evropě od amerického architekta Normana Fostera. A tam bychom měli být pozvaní s tím, že tam mu na té vernisáži zahrajeme. A dál
1: No, ale myslím, že to stačí, že když tak...
0: Brontosauři to zrušili v září.
1: Jinak jenom je to ve Varšavě, tady ta poslední akce, o které jste mluvili.
0: Ano.
1: A zájemci mohou všechno najít na sociálních sítích, kde jste, že jo, aktivní, takže nebe z tebe určitě tam. No a dnes osobně tady Štěpán Hulc, Terka Šlahařová, já vám moc děkuju, přeju, ať se vám moc daří.
0: Můžu ještě něco? Já jsem
1: Určitě.
0: zapomněl totiž, protože sociální sítě jsou jako super, ale my hlavně na to album, který se jmenuje, a Terku to napadlo, jak se jmenuje album? Album.
2: Sami sebe.
0: To je odpověď na single, co pošlem dál. Chcem udělat úplně tu nejbarevnější vizitku kapely, jakou můžem, a vybíráme na ní na Doniu. Takže to je jako kdyby message, který jsem kompletně zakecal za tu 3/4 hodinu a prohrál a probrnkal a teď to tady tlačím do lidí na poslední chvíli.
1: Stejně tak já, a proto už mi zbývá jenom říct, že zvuk měl dnes na starosti Šimon Vítek, videopřenos Tomáš Hlávka, Janis Mora se loučí od mikrofonu a přeji vám, ať si užijete poslední písničku dnešního
0: To bude
1: Jak se
0: Big Beat v našem podání tedy. A teď už to bude krásný.

0: Ďakujem.
1: A je právě několik minut před čtvrtou hodinou, pokud jste si naladili Proglas právě teď, tak posloucháte Hudební listování.

které pro vás připravil Josef Javůrek a kterým vás bude provázet nyní Daniel Blaške. Pořad, který vám pravidelně každou sobotu v 15 hodin a 50 minut přináší to nejzajímavější z našich webových stránek hudba-proglas.cz. Společně se zaměříme na chystané i odvysílané pořady a nová alba. Ať už jste doma nebo na cestách, přeji vám příjemný poslech. Začneme tradiční pozvánkou k poslechu pořadu Čaj do páté, jehož nejnovější vydání jsme vysílali v pondělí. Suzanne Vega je americká písničkářka. Její hudební kariéra trvá už přes 40 let. Eponymní debutové album Suzanne Vega vydala v roce 1985. Prozatím poslední studiové album v pořadí desáté, Flying with Angels, vyšlo v roce 2025. Ve středu 15. července měla koncert v rámci evropského turné v pražském divadle Archa a Helena Bretfeldová připravila k této příležitosti hudební poctu. Jako ukázku z tvorby Suzanne Vega si poslechneme píseň s názvem Luca.

Poslouchali jsme píseň Luka z repertoáru americké písničkáři Susan Vega. Hudební poctu u příležitosti jejího středečního koncertu v Pražském divadle Archa připravila v rámci pořadu Čaj do páté Helena Bredfeldová. Pondělní vydání můžete poslouchat přes odkaz na našich webových stránkách hudbaproglas.cz. Písničkář Petr Linhardt představí 27. července v pořadu Jak se vám líbí své nové album Šénau. Podobně jako na předchozích deskách se i tentokrát inspiruje krajinou českého pohraničí, ale v několika písňových textech zavítá i do Brna. Vysvětlí, proč desku pojmenoval podle teplické čtvrti Šanov a jak to souvisí s jeho prvními setkáními s hudbou obecně a konkrétně s Beatles. Z alba Šénau vybíráme skladbu Marie na staré sociální síti.

naši mrtví jsou tu stále s námi. Píše jí skácel před narozeninami.

Maďarsko-řecká skupina Maybahar spojuje tradiční hudbu východního Středomoří s vlastním autorským přístupem a vytváří podmanivý dialog houslí a santury řecké obdoby cymbálu. V rozhovoru s Martonem Kopčíkem budeme hovořit o vzniku souboru, o kterém o novém stejnomenném albu s řeckými i maďarskými texty a také o tom, jak lze s respektem k tradici hledat nové hudební cesty. Premiéru pořadu Jak se vám líbí můžete poslouchat na vlnách Proglasu ve čtvrtek 23. července. Už teď se ale o skupině Maybahar dočtete více informací na našich webových stránkách hudbaproglas.cz. Zaposlouchejme se nyní do písně Afusis.

Dozněla skladba Afusis v podání maďarsko-řecké skupiny Maybahar. Premiéru pořadu Jak se vám líbí, ve kterém bude hostem její kapelník Máron Kopčík, můžete poslouchat na vlnách Proglasu ve čtvrtek 23. července. Pokud nestihnete premiéru, pořad bude po odvysílání dostupný na našich webových stránkách hudbaproglas.cz, kde se už teď dovíte více informací. Pražská folková skupina My tři a vy vydala na začátku roku 2026 nové album Za horizonty. Kapelník a autor Honza Špalek o něm mluvil v březnu s Janisem Morasem v pořadu Jak se vám líbí. Živé vystoupení kapely z našeho studia vám v premiéře nabídneme 20. srpna. Z nové desky pouštím skladbu Koráby.

Teorie mizení je název připravovaného alba brněnské skupiny Nevermore and Cosmonaut. Kapela pod vedením zpěváka a autora Michala Kosmonauta Šimíčka nám svou novinku představí v pořadu Jak se vám líbí 16. září. Zpěvák Michal Kosmonaut Šimíček není jen autorem poetických českých textů, ale stojí také za celkovým konceptem a konceptem alba. Hudebně se skupina pohybuje na pomezí indie, folku, popu a rocku. Nahrávka tedy kombinuje intimní písničkářství s atmosférickým kapelovým zvukem. Zatímco více informací najdete na našich webových stránkách hudbaproglas.cz, pustíme si píseň Mezi planetami ze staršího alba skupiny s názvem XCR9 písně do rakety.

Rodinná skupina Petra Bernerová Trio zahraje v našem koncertním studiu autorské písně i tradičně pojaté převzaté bluesové a rockové skladby. Řeč bude o 20leté historii kapely, o tom, jak se součástí skupiny stal už v dětství syn Tomáš, i o dlouholeté spolupráci s kontrabasistou Tarasem Vološčukem. Tomáš Bobrovnický přiblíží také svou práci organizátora bluesových festivalů a zamyslí se nad postavením žánrově nezařaditelných kapel na české scéně. Petra Bernerová prozradí okolnosti vzniku několika svých písní a vysvětlí, proč se akordeon stal nedílnou součástí zvuku kapely. Premiéru pořadu můžete poslouchat ve středu 19. srpna v 19 hodin a 15 minut. Podrobnosti ale naleznete už teď na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Dnešní hudební listování se s vámi rozloučí skladbou Hound Dog v podání skupiny Petra Bernerová Trio. Hudební listování pro vás připravil Josef Javůrek.

16 hodin 21 minut, s vámi je na Proglasu Daniel Blaške. Může slovenský konzervativismus inspirovat ten český? Hostem pořadu Za 5-5 bude Josef Majchrák, zástupce šéfredaktora slovenského konzervativního deníku Postoj.sk. To nás čeká už za téměř půl hodiny. Vám přeje krásný poslech Daniel Blaške a nyní se skupinou Spearhead Sweet Little Lies.

0: Ukliďme Česko je stále probíhající dobrovolnická iniciativa. Lidé po celé zemi opakovaně vyrážejí zajistit sobě i druhým čisté životní prostředí.
1: Uklidíme Česko je o tom uklidit nepořádek z přírody a obecně z veřejného prostoru. Děláme to už asi 12. rokem a každý rok se zúčastní zhruba teďka v posledních letech asi 200 tisíc lidí během jednoho roku. Uklidíme Česko vzniklo z mapování černých skládek. My jsme měli mapovací aplikaci zmapujto.cz a lidé nám hlásili výskyt černých skládek a bylo jich tam už několik tisíc nahlášených a potom ti lidé, kteří je hlásili, tak nám volali, jestli teda už je to uklizeno. A my jsme pořád dokola vysvětlovali, že samozřejmě nemůžeme ve třech lidech jako uklidit po celé republice, až jsme pořádali Uklidíme Česko a s dobrovolníky jsme ten pořádek uklidili. Samozřejmě jsou i země, kde se uklízí ještě víc než u nás, ale myslím si, že jsme na tom, co se týká celosvětového úklidového dne, třeba který bude teďka 20. září, takže jsme spíš v té lepší části.
0: Komentuje pro Proglas člen iniciativy Radek Janoušek a dodává, jakým způsobem se zapojit.
1: Dobrovolník jednoduše koukne na webovou stránku www.uklidmečesko.cz a tam najde mapu uklidů, vlastně, které jsou naplánované a může se kterýmukoliv z nich přidat.

0: Do poloviny září potrvá akce Brno a jeho chrámy s podtitulem Vítejte v tichu.
1: Akce Brno a jeho chrámy vznikla už před 19 lety a pořádají Turistické informační centrum Brno ve spolupráci s křesťanskými farnostmi. My, protože jsme Turistické informační centrum, tak pro nás je samozřejmě důležité, aby si turisté užili Brno naplno, aby měli poznat, jak krásné a bohaté to je a co všechno nabízí, a k tomu bohatství samozřejmě patří taky sakrální stavby. A právě proto jsme se spojili farnostmi a domluvili jsme se, že každý rok od 15.6. do 15.9. budou otevřené kostely, které běžně z různých důvodů nemají možnost být otevřené. V centru je to 5 kostelů a mimo centrum 2 kostely. Lidé mají možnost sem přijít, v některých kostelách dokonce využít služeb průvodce, aby se dozvěděli něco o architektuře nebo o historii. K této akci taky vydáváme brožurky se zajímavostmi. Tyto brožurky jsou zdarma na infocentrech i v Praze v kostelích. Pro děti máme pracovní list i omalovánku. A kromě toho je zde několik doprovodných akcí. Je to taková desítka akcí, přednášek a prohlídek.
0: Představuje Brno a jeho chrámy manažerka projektu Tereza Uřičářová a zve na událost, která letošní ročník završí.
1: Já bych pozvala posluchače na přednášku, která se koná až v září 8.9. a jmenuje se Tajemství pod podlahou starobrněnské baziliky. My máme v letošním roce takový speciální vizuál, takový plakát, na kterém je právě vyfocena dlažba ve starobrněnské bazilice a na ní jsou písmena JL. A tady ta písmena označují místo uložení ostatků moravského velmuže Jindřicha Filipa. Jeho ostatky se do baziliky vrátily po desítkách let a právě na tady tomto znovu uložení ostatků se významně podílela Masarykova univerzita a Muzeum města Brna. A právě z Muzea města Brna nám přijde popovídat o této zajímavé práci archeolog Tibor Ostrit. Věřím, že to bude jako velmi zajímavé, že všechny zvu 8.9. do starobrněnské baziliky.
2: To byl zas nápad chtít vědět fakta, s hlavou jak balón, googlím si jak ta verze s letadly, teroristy má tedy díry, no rozhodně místy člověk tak trochu pochybuje a divného určitě něco tu je, tak proto

Pomoz, už to mal drovat tím. Čemu věřit? V hemisférách lomos, kde je pravda, kdo je zatím? Mail se mi vrátil, adresát v plánu, už zase na YouTube z dvojčaty planu. Pochodně pochyb straší mě ve snu, pojistný podvod neblázni lesnu. Chceš masáž, tak si pusť televizi, mám z toho rozum v čele busy. Komu jen zavolat, opravdu komu? Nemáte někdo číslo do bíle?

0: Motolice, totiž děda mého kamaráda byl statika.
1: Prosím vás, jaké motolice? Proč bych mohl...

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Dvě dosud neznámá kázání svatého Augustína objevili vědci ve středověkém kodexu v diecézní knihovně v polském Pelplinu. Rukopis zkoumali odborníci ve spolupráci s německými badateli. Jazykovou a stylistickou analýzou potvrdili autorství svatého Augustína. Tyto texty se věnují 28. kapitole první knihy Samuelovi, která vypráví o králi Saulovi a věštkyni z Endoru. Svatý Augustin v nich nenabízí jednoznačný výklad této obtížné biblické pasáže, ale předkládá možná řešení a ponechává prostor pro úvahu posluchačů i čtenářů. Vědci nyníž připravují odborné zpracování obou nově objevených kázání. V Pelplínu zároveň uvažují o jejich zveřejnění, aby se texty mohly dostat k širší veřejnosti, píše Vatikán News.

0: Blíží se 6. hodina večerní a před námi je myšlenka na den autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů, čte Marta Kunčarová.
1: Aby se ta radost nestratila. Vybírat dárek pro někoho, kdo už tu není, je hrozně zajímavé. Moje maminka umřela před pár lety a narozeniny měla v červenci jako já. Když se blíží to datum, vždycky mě napadne přemýšlet o tom, jaký dárek bych jí vybrala. Zdá se mi zvláštní, že na ní myslím víc teď, kdy je po smrti, než za jejího života. Nelituju něčeho, co jsem neudělala, neprožívám smutek z nějakých promarněných příležitostí. Dost jsem se snažila, abych ji navštěvovala, abychom jí s dcerami pravidelně psali, abych jí vždycky dala dárek, nebo ji pozvala na oslavu nebo nějakou mimořádnou událost. Nevyčítám si, nepočítám, jestli toho bylo dost. Rozhodně jsem ji vícekrát pozvala, než ona skutečně na návštěvu přijela. Tehdy jsem se obávala, že mi nebude líto, až umře. Tím by bylo definitivně potvrzeno, že jsem ji neměla ráda. Jenomže překvapivě mi to líto bylo a cítila jsem smutek. Takže se naopak ukázalo jako pravdivé, že kdo jedná, jako by miloval, ten miluje. Dnes by měla moje maminka narozeniny. Rozsvítím si večer na balkoně svíčku. Možná si budu prohlížet staré album s fotkami z mého dětství, kde je maminka mladší než nyní já. Třeba si naliju skleničku a připiju jí. Budu si vybavovat hezké vzpomínky. Kdyby přišla i nějaká smutná a nehezká, nebudu se jí obírat. Jsou to přece narozeniny. Kytku bych jí určitě koupila, vždycky měla ráda květiny, ale na její hrob je to teď daleko. Mám nápad. Nějakou krásnou kytici koupím a dám ji někomu jinému. Kamarádce, sousedce nebo někomu, koho náhodou potkám. Aby se ta radost nestratila.

0: Byla 18. hodina a právě je pro vás připraven zpravodajský růženec. Ten se s vámi dnes budou modlit Daniel
1: a Jirka.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen. Amen.
0: V úvody modlitby vám chceme nabídnout chvíli ztišení, v níž můžete také vy předložit Bohu své vlastní úmysly. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncím Pilátem, ukřižován, umřel, pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chleb náš vzdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Budeme se modlit slavný růženec. První naše přímluva směřuje k obětem požáru v Norsku. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. V dalším růženci, který bude rozjímat tajemství Ježíše, který na nebe vstoupil, chceme prosit za mír na celém světě. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Ve třetím růženci, ve tajemství svaté slavného růžence, kde rozjímáme tajemství Ježíše, který Ducha svatého seslal, chceme prosit za Německo, které se stalo předmětem ruských hybridních útoků. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. V čtvrtém tajemství slavného růžence chceme rozjímat o Ježíši, který tě, Pano, do nebe vzal. A zároveň prosíme za Francii, kde byla legalizovaná eutanázie, prosíme za ochranu zranitelného života. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás do žehelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. A v posledním desátku slavného růžence, kde se budeme zamýšlet nad Ježíšem, který panu Marii v nebi korunoval, chceme myslet také na všechny země, kde je chudoba a hlad. Prosíme za jejich rozvoj a za solidaritu světa. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesvatká Panno Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: Přidejme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Panno slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, rodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Děkujeme za společenství modlitby. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Folklorní sedmička na Proglasu.
1: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Je tu další dovolenkové či prázdninové v pořadí 215. kolo folklorní sedmičky, naší jediné a tedy jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Z klimatizovaného studia pod Špilberkem se vám hlásí hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Šimon Kupka a přeji klidný a ničím nerušený poslech. Zdravíme naše pravidelné i mimořádné posluchače u všech druhů rozhlasového příjmu, ať už nás posloucháte v premiéře, v repríze či z našeho audioarchivu. Hlasovat můžete i z míst vašeho prázdninového či dovolenkového pobytu, a to od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 30. července do 12. hodiny polední. Postupně se vám představí obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech, Moravy a Slezska. Hlasovat můžete pro nejméně jednu, nejvíce pro 3 z nich. V nynější prázdninové době rozhoduje opravdu každý hlas. Jedna píseň smí zaznít pouze 3x. Pokud ji svými hlasy posunete do dalšího kola, vystřídá ji druhá, popřípadě třetí od stejného interpreta. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce 736 510 850 nebo formuláře z webových stránek Proglasu. Tam si také můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který vyhovuje právě vám. Možnosti hlasování pro vás rádi zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola postoupí nejméně 3 při rovnosti hlasů i více písní. Ty, kterým se nepodaří uspět v hlasování, v dalším kole nahradí novinky. Teď už je tedy čas na výsledky minulého kola. Jímavá lidová duchovní píseň Aj otevřené dvere v podání ostravského ansámbl Flair se solistou Janem Zavjačičem nazbírala pouze 3 hlasů, proto ji v dalším kole už neuslyšíme. Vystřídá ji lidová píseň v poněkud stylizované podobě, jak nám ji po léta nabízí soubor Chorea Bohemika v čele se sběratelem a upravovatelem Jaroslavem Krčkem. Bude to veselý popěvek, když jsem vandroval, v němž se nám Jaroslav Krček představí i jako zpěvák.

Bohužel neuspěla ani muzika plzeňského souboru Úsměv a jeho dlouholetá solistka Věra Bláhová-Rosypalová s milostnou táhlicí Třemošenský chlapci z alba Píseň plzeňských Severanů. Na Plzeňsko se ovšem prostřednictvím písně podíváme i tentokrát. Bude to písnička Od Strunkovic vítr fouká v podání plzeňského lidového souboru Mladina se solisty Milanem Smolou, Marií Němečkovou a Zuzanou Švíkovou.

Pokračuje tradice dělených třetích míst, vinou malého počtu doručených hlasů. Je prostě prázdninová doba, takže prosíme o hlasování i třeba prostřednictvím SMS. Na děleném třetím místě se tak udržela muzika Radošov z Veselí nad Moravou s primášem Radimem Havlíčkem. Pouze její druhou soutěžní akvizici, milostnou píseň Náš Janošek nic nerobí, v podání dua Veronika Ulmanová a Petr Světlík, vystřídá jejich novinka, tedy sada mládeneckých rozmarných, ve kterých se vystřídají mužští solisté muziky Radošova. Kéž se vám zalíbí i typ.

Úspěšně postupuje dál též muzika souboru Dileň z Karlových Varů se svým repertoárem z Krušnohorska. Znovu tedy, po třetí a naposledy, zaspívá Dagmar Svobodová milostnou píseň v rytmu tance Kolečko s názvem Plakala želela.

Mezi třetími místy září také dětský hlásek nyní dospělé zpěvačky a cymbalistky Anny Můčkové-Habancové. Jímž se spolu s rodiči představila na albu Písňovou zahradou strážnické muziky Danaj. Veselý až škodolibý popěvek Jede, jede vývoda v úpravě Magdy Můčkové se tak těší vaší přízni i nadále.

Z třetího na druhé postupové místo pokročila cymbálová muzika Strážničan s primášem Vítězslavem Pálenským. Letos jim na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice, kromě tradičního uvítacího setu, patřila v sobotní noci i jedna z improvizovaných scén jejich domovského festivalu v Zámeckém parku, kde se prospívali až do nedělního rána. Soutěžní písni Vím já o děvčině, kterou vám již potřetí zaspívá Tomáš Pánek, doufám potěší i naše dnešní posluchače.

Samostatnou první pozici suverénně obhájil zpěvák z Horňácka Martin Čambal. Nezaměnitelný hlas představitele tradičního horňáckého zpěvního stylu svou zbojnickou sedláckou Dobrejek Janku z alba Zpívání a vyprávění z Kuželova za doprovodu horňácké cymbalové muziky Miroslava Minkse zároveň zve na letošní horňácké slavnosti, které právě probíhají dnes ještě na Strážné Hůrce ve Velké nad Veličkou a zítra odpoledne na Větrném mlýně v Kuželově. Pro ty, kdo na Horňácké z jakéhokoliv důvodu jet nemohli, teď tedy zaspívá Martin Čambal.

Právě dozněla nabídka 215. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní. Jsou to Chorea Bohemika a Jaroslav Krček s popěvkem Když jsem vandroval.

strážnická cymbálová muzika Danaj a zpěvačka Anna Mučková-Habancová s veselým popěvkem Jede, jede vývoda. Dokon.

0: Další soutěžní kolo folklorní sedmičky odvysíláme v premiéře v sobotu 1. srpna. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 30. července do 12. hodiny polední. Své favority můžete podpořit hlasováním přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bretfeldova@proglas.cz a též SMS-kou na číslo hudební redakce 736 510 850. Ještě jednou 736 510 850. To je pro dnešek vše. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný letní víkend s příjemným počasím, popřípadě s osvěžujícím deštěm. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Šimon Kupka a od mikrofonu Helena Bretfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18.30.

A v tuto chvíli už je po 19. hodině. Vás zdraví všechny Daniel Blaške. Posloucháte Proglas, na kterém je prostor pro večerní zíváček. No, začneme pohádkou. Víme, že ocůny kvetou na podzim, jsou krásné, ale jedovaté. A dnes se v pohádce dozvíme, proč.

Ocún jesení, Colchicum autumnale, je hlízovitá rostlina, která kvete na podzim. Listy a plody vytváří v příštím roce. Rostlina vytváří 1 až 3 květy, jež jsou bledě na chově fialové. Roste na vlhkých, zaplavovaných loukách, slatinách a olšinách, z nížin až do podhůří. K léčení se používají prudce jedovatá semena nebo také hlízy. Výtažky se přidávají do léčiv proti dně a revmatismu.

0: Kravička Jalovička se vdávala a na svou veselku pozvala kdekoho ze dvora. Slepici s kohoutkem, kachnu s kačerem, kozu s kozlem, krůtu s krocenem, holubičku s holubem, husu s houserem, ovečku s beranem, prasnici s vepřem a králici s králíkem angorákem.
1: Přijďte, žádná vznešená svatba to nebude, jen tak mezi sebou po domácku se poveselíme, bú, na louce si můžeme i zatancovat.
0: Zvala je Kravička Jalovička srdečně. Zvířata se těšila a každý už chystal svatební dar. Slepice vajíčka, kachna peří na polštáře, koza mléko na koláče, králík angorák vlnu na svetr, ovce sýr, husa slíbila svatební kytici z lučních květin a holubička chtěla dát jalovičce věneček. Jen krocan s krůtou se pořád nemohli na ničem rozumném dohodnout. Krocan chodil po dvoře, hudroval a rozčiloval se.
2: Proč se rozčiluješ, krocane?
0: Zeptal se ho černý kocour, kterého Frantík zrovna vyhodil oknem na dvůr, protože mu z talířku sežral salám.
3: Hudry, jak se nemám rozčilovat, když mě kruta dopaluje? Máme prý koupit Kravičce Jalovičce vázu jako svadební dár. Hudry, taková hloupost. Kam si jí dá? V kravíně má místo stolu žláb. A do žlabu si přece vázu nepostaví.
2: A kdože bude mít svatbu?
4: Kravička Jalovička, co pak tebe nepozvala? No to se divím, všechna zvířata z našeho dvora pozvala.
0: Povídá Krůta. Černý kocour vyzvídal a jen stěží přemáhal zlost.
2: A jak vůbec chce tu veselku slavit?
4: No jak se veselky slavívají, bude se tancovat, zpívat a pít víno.
2: Pít víno. A máte vůbec skleničky?
4: Ne, no to je pravda, z čeho budeme pít víno?
3: Udry, z čeho? Koupíme Kravičce Jalovičce skleničky na víno, když je teď bude potřebovat.
0: A krocan se uklidnil, protože přišel na dobrý nápad. Hned poslal Krůtu do města koupit ten svatební dar. Kocour dál ležel na sluníčku a vyhříval se. Nedal na sobě nic znát, ale vztekal se hrozně.
2: Všichni budou na svatbě, všichni, jen já ne. Na mě jediného Kravička Jalovička zapomněla. Jako bych nepatřil k zvířatům u nás ve dvoře.
0: A jak tak byl černý kocour nazlobený, běžel si postěžovat do lesa ke zlé bábě, u které dřív sloužil.
5: Co, tebe nepozvala?
2: Ne. Všechny pozvala, i holubici s holubem, husu s houserem, prasnici s vepřem. A jen na mě zapomněla, představ si to.
5: Ano, tak tohle bych tak nenechala. Já tedy ne. Víš, co bych udělala já, kocoure? Já bych na tu svatbu stejně šla. I dárek bych nevěstě přinesla.
2: Dárek?
5: Jo. Mám rulíkovou šťávu, sušené vraní oko, mochomůří jed, no a víno máš hotové hned.
0: Zlá bába s kocourem si mysleli, že jsou sami, že je nikdo neslyší. Neměli ani tušení, že v koruně staré borovice nad jejich hlavami sedí bažant. Poslouchal ani nedutal a peří mu hrůzou vstávalo na hlavě.
3: Oni chtějí otrávit Kravičku Jalovičku. No to je strašné. Ne, to se nesmí stát. To já nedopustím.
0: Zatím se už Kravička Jalovička chystala. Na hlavu si dala závoj z podzimních mlh a věneček od holubičky. Vzala svatební kytici a šla. Na louce už bylo plno gratulantů. Poslední přiběhl černý kocour.
1: Tu jsem ráda, že jsi přišel.
0: Přivítala ho kravička Jalovička. Ona ani nemohla kocoura pozvat, protože v noci chytal myši a ve dne spal na půdě. A po schodech na půdu přece kravička jít nemohla.
2: Přišel. Přinesl jsem ti svatební dar.
0: Řekl kocour a podal jí láhev červeného vína.
1: Máme mi vůbec skleničky?
0: Zeptala se kravička Jalovička. A tu krůta pyšně vybalila podnos s vinnými skleničkami na vysoké nožce. Krocan do nich nalil víno a všechna zvířátka se radovala.
4: Hurá, budeme pít víno!
3: Ať je nevěsta!
0: Už se chystali vzít skleničky s vínem, když v tom z houštiny u cesty vyrazil bažant. Frrr a prásk rovnou do podnosu, až skleničky vylítly vysoko do vzduchu a spadly na zem. A víno se z nich vylilo.
2: Ten je zbrklý.
4: To je zlé.
3: Udry.
0: Rozčiloval se krocan. A tolik se rozčiloval, že ho starostlivá krůta musela odvést domů, aby z toho neměl smrt. Bažant zatím dolétl do bučiny a byl rád, že se kravičce Jalovičce nic zlého nestalo. Ostatní zvířátka si nedala zkazit náladu. Tancovala na louce až do večera, jen těm rozbitým skleničkám se vyhýbala. Co také s nimi, když se z nich víno vylilo, když už neměli nožku a stáli jen proto, že se kalíšky zapíchly do země? Že žádné skleničky na lukách nejsou? Ale ano, vždy v září je tam najdete. Světlounce fialové, jak ze skla vybroušené. Krásné jsou ocůny, překrásné, ale pozor na ně. Jsou jedovaté, protože kalíšky nikdo nevymyl, když se z nich tenkrát vylilo to otrávené víno.

pohádku nám četli Dana Pilchová, Magda Hauserová, Igor Dostálek a Milan Kinčo. A zítra uslyšíme čtení o květině jménem Čemeřice z knížky, kterou vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. A v tuto chvíli už se pojďme také pomodlit za krásný den, který je za námi. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, s vděčností ti vracím dnešní den a chci poděkovat za to, co přinesl. Díky za to, že se o mě tak staráš a že se mohu i já starat o lidi kolem sebe. Prosím tě za ty, kdo ještě nejdou spát. Buď s nimi a chraň je. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

No a pro vás je to už Na dobrou noc. Písnička s Veronikou Hajníkovou, Balada o drakovi. Tak dobrou noc.

0: Na Proglasu začíná hudební týdeník Slyšte lidé, který pro vás připravuje Milan Tesař. Přeju vám příjemný poslech. Dnes vás pozvu na další z našich hudebních výletů. Tentokrát nebudeme cestovat po nějaké zemi, ale po městě. Půjde o Berlín, který patří k nejvýznamnějším hudebním metropolím Evropy. Umělce z celého světa přitahuje svou otevřeností, tvůrčí svobodou a kulturní rozmanitostí. Vedle světoznámé elektronické scény zde vzniká také současný jazz, alternativní rock, experimentální hudba, hip-hop, world music i moderní klasická hudba. Město podporuje začínající i etablované hudebníky prostřednictvím klubů, festivalů, nezávislých vydavatelství i projektů, jako je každoroční kompilace Listen to Berlin, která představuje to nejzajímavější z aktuální berlínské produkce. A právě tato kompilace pro roky 2025 a 2026 nám dnes poslouží jako základní pomůcka. Bude z ní pocházet 11 z 13 skladeb v tomto pořadu, ty dvě zbývající pak vyberu z kompilace pouze o rok starší. Jako první budeme poslouchat zpěvačku, která si říká Lire. Výrazným tématem její tvorby jsou posthumanismus, feminismus a vztah člověka, technologií a společnosti. Tyto myšlenky přenáší do temně zabarveného art popu s elektronickými, industriálními i klasickými prvky. Kritici oceňují zejména originální zvukový svět a schopnost spojovat akademické inspirace s přístupnou písňovou formou. V posledních letech na sebe upozornila vystoupeními na festivalech a showcaseových akcích v Německu. Společně s herečkou Kaťou Godár tvoří transdisciplinární kolektiv Critical, zaměřený na propojení hudby, divadla, performance a nových médií. Nám Lire nabídne skladbu Rotting Gods.
1: You throw your phone into the sea.

To byla první ukázka z kompilace Listen to Berlin pro roky 2025 a 2026. Z výběru o rok staršího si poslechneme zpěvačku Lucy Dess. Její tvorba stojí na pomezí moderního popu a písničkářství. Vedle studiových verzí pravidelně zveřejňuje také akustické live sessions, které nechávají vyniknout její hlas, kytaru a samotné písně. Texty jsou osobní a reflektují vztahy, životní změny i hledání vlastní cesty. Lucy Dess funguje jako nezávislá autorka a svou tvorbu propaguje prostřednictvím vlastních webových stránek i sociálních sítí. Sama říká, že po hledání vlastního výrazu dospěla k tomu, že nejdůležitější je autenticita a nesnažit se znít jako někdo jiný. Nám umělkyně z Bernau u Berlína nabídne píseň Laut.

Před námi je další berlínská umělkyně, producentka a zpěvačka, která se říká Detektiv, se žánrově pohybuje na pomezí alternativní elektroniky a alternativního popu. Charakteristickým prvkem jejího zvuku je klarinet, který kombinuje se syntezátory, elektronickými beaty a výrazným zpěvem. Inspiraci nachází mimo jiné u interpretů, jako jsou IMX nebo Radiohead, zároveň však usiluje o vlastní, snadno rozpoznatelný styl, propojující klasický nástroj s moderní produkcí. Svůj sólový projekt založila v roce 2019 a od začátku si všechny nahrávky vytváří sama. Skládá hudbu, píše texty, nahrává, produkuje i míchá výsledný zvuk. Její tvorba je hluboce osobní a odráží vlastní životní zkušenosti i pohled na současnou společnost. Vedle intimních témat se ve svých písních věnuje také otázkám sexismu, hyperkapitalismu a dalším problémům současného světa. Pustíme si skladbu Going Down.

0: pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme interpretům z Berlína. Konkrétně si pouštíme ukázky z nejnovější kompilace Listen to Berlin, kterou každoročně připravuje organizace Berlin Music Commission jako výběr nejtalentovanějších a nejoriginálnějších interpretů působících v Berlíně. Jako další se nám představí Lasu, 27-letý zpěvák, který za své inspirační zdroje považuje Falka nebo Queen. Jako malý zpíval ve sboru, složených má údajně přes 100 písní, má rád němčinu i angličtinu v textech a na svůj první větší úspěch teprve čeká. Nám nabídne píseň Bisschen versagt.
1: Wir treiben so langsam in Wahnsinn. Die Welt steht schon lange in Flammen. Wie lang hält dein Lächeln noch an?

Jetunday je berlínská reperka, zpěvačka, skladatelka, producentka, režisérka hudebních videí a tanečnice s nigerijskými kořeny. Vyrůstala v multikulturním prostředí a ve své tvorbě přirozeně přechází mezi němčinou, angličtinou, francouzštinou a občas využívá také jazyk Yoruba. Sama se označuje za žánrového chameleona, který se nenechává omezovat jedním hudebním stylem. Její hudba spojuje hip-hop, R&B, pop, trap, afropop i elektroniku. Vedle energických a humorných skladeb píše také velmi osobní písně o duševním zdraví, mezilidských vztazích nebo hledání vlastní identity. Charakteristická je pro ní kombinace nadsázky, sebeironie a otevřené emocionality. Vedle velkých pódií je známá také svými pouličními koncerty v Berlíně. My si v jejím podání poslechneme skladbu Ein, zwei, Jährchen.

To byla berlínská umělkyně s nigerijskými kořeny Yetunde. I další zpěvák bude mít africký původ. Jmenuje se Batila, pochází z Demokratické republiky Kongo a také žije v Berlíně. Svou hudbu označuje jako Bantu Soul, osobitou fúzi žánrů inspirovaných hudebními tradicemi africké diaspory. V jeho písních se přirozeně prolínají konžské rytmy, soul, reggae, jazz, folk i akustický pop. Důležitou roli hrají melodické písně, výrazný hlas a pozitivní humanistické poselství. Batila zpívá v několika jazycích a čerpá z afrického hudebního dědictví, které představuje evropskému publiku moderním a otevřeným způsobem. Pravidelně vystupuje na festivalech i klubových pódiích v Německu a dalších evropských zemích. Jeho koncerty jsou založeny na bezprostředním kontaktu s publikem a střídají energické africké rytmy s citlivými akustickými skladbami. Poslechneme si skladbu Zibula.

Tolik tedy Batila, zpěvák z Demokratické republiky Kongo, usazený v Berlíně. Další berlínský umělec, kterého si představíme, si říká Jay a s hudbou začal poměrně nedávno v roce 2025. Jeho písně v sobě spojují prvky alternativního popu, postpunku a nové německé vlny. Texty jsou osobní, často v sobě mají zašifrované sdělení a proplouvají mezi vážným a humorným tónem. Jay nám nabídne skladbu Alles und mehr.

Pouštíme si ukázky z kompilace Listen to Berlin pro roky 2025 a 2026. Kompilace vychází digitálně na CD i v limitované vinylové edici a funguje jako zvuková vizitka města. Já si už několikátý rok po sobě beru toto album na světovém hudebním veletrhu Womex a vždy na něm najdu řadu zajímavých skladeb. Zaujal mě například mladý berlínský písničkář Trauben Raucher s písní Gelbe Augen. Trauben Raucher staví své písně především na klavíru, výrazném hlasu a textech reflektujících emoce, vztahy i existenciální témata. Hudbu začal psát už v roce 2015, veřejně ji však vydává až od roku 2022. Významným základem jeho hudebního vývoje bylo působení ve známém berlínském chlapeckém sboru Staats und Dom Chor, kde získal klasické pěvecké vzdělání. Loni získal ocenění Listen to Berlin Youth Award, které upozorňuje na nejzajímavější mladé hudební talenty berlínské scény.

a svůj nový domov našel v Berlíně. Pohybuje se mezi hip-hopem, jazzem, soulem a poezií. Vystupoval například v legendárním newyorském klubu Blue Note po boku pianisty Roberta Glaspera. Vedle koncertování se věnuje také přednáškám o hip-hopu a světové kultuře. Rap chápe nejen jako hudební žánr, ale také jako prostředek kulturního dialogu. Stimulův společný projekt s producentem Blackfriarem ocenil magazín Heisenbiety jako zdařilé propojení brooklynského rapu a berlínské produkce. Ve svých textech se Stimulus věnuje osobním zkušenostem, identitě i společenským otázkám a klade důraz na obsah sdělení stejně jako na hudební stránku. Z jeho tvorby si poslechneme skladbu Who Can I Save?

Při dnešním hudebním výletě do Berlína potkáváme hudbu různých žánrů. Například berlínská kapela Agatha Is Dead navazuje na odkaz skupiny jako Joy Division nebo The Cure, ale

zároveň čerpá inspiraci i z novějších kapel. Její písně spojují i hypnotické kytarové plochy, výraznou rytmiku a emotivní atmosféru s energií alternativního rocku a grunge. Kapela je dnes považována za jednu z nejvýraznějších nových tváří berlínské postpunkové a alternativní rockové scény. Nám zahraje skladbu Figure It Out.

Lio je 19letá berlínská zpěvačka a autorka. Od dětství získávala zkušenosti na divadelních i koncertních pódiích. Od svých 12 let píše vlastní písně. V současné době se orientuje na německy zpívaný alternativní pop s texty na různá témata, od sociální kritiky až po rozpad vlastního vztahu. Píseň, kterou si poslechneme, se jmenuje Narcis und Marxist.

Pouštíme si ukázky z kompilace Listen to Berlin. O zařazení skladeb rozhoduje odborná porota, složená z hudebních publicistů, producentů, promotérů a dalších osobností berlínského hudebního života. Konkurence bývá každoročně vysoká, takže kompilace představuje výběr toho nejzajímavějšího z aktuální berlínské produkce. So Sorry je mladá berlínská kapela, která například v roce 2025 zvítězila v soutěžích Sparda Jazz Award a Junger Münchner Jazz Prize. Své první EP s názvem We Are So Sorry vydala v lednu 2026. Kapela ve své hudbě propojuje současný jazz, alternativní pop a R&B. Charakteristické jsou propracované melodie, bohaté vokální harmonie, citlivé aranže a výrazná rytmická práce. Posuďte sami ve skladbě Take Me.

Schopnost propojit inteligentní texty, výraznou pódiovou prezentaci a hudební nápaditost. To je to, co odborníci oceňují na Paulu Zizovi, herci a písničkáři, který bude poslední, koho si dnes z kompilace Listen to Berlin poslechneme. Zatím vydal 3 alba, první Die echte Welt v roce 2019 a prozatím poslední v roce 2025 s názvem Mein schöner Hals. Paul Zies pochází z Darmstadtu a vystudoval herectví na Hochschule für Musik und Theater Felixe Mendelssohna Bartholdyho v Lipsku. Od roku 2019 je členem souboru Hans Otto Theater v Postupimi, kde stvárnil řadu výrazných divadelních rolí. My si v jeho podání poslechneme píseň Archgesicht mein Undercut. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám tento hudební výlet do Berlína líbil. Vybíral jsem z kompilací Listen to Berlin, které každý rok mapují to nejzajímavější z hudební scény německého hlavního města. Na vaše reakce se těší a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

0: Ostravská kapela A Dobré vznikla před 15 lety. Hudební publicisté říkají, že hraje avantgardní rock s filozoficko-duchovními skladbami. Domovskou scénou kapely je Ostravský klub Hudební bazar. Kapela má za sebou ale celou řadu zajímavých a taky úspěšných koncertů i mimo svůj rodný region. A nejenom o muzice bude dnešní Charitalk. Ze studia zdraví Nadežda Hávová. No a zdravím také našeho dnešního hosta, kterým je lídr kapely A Dobré Martin Pražák. A zároveň je to šéf Charity v Ostravě. Vítejte u nás, pane řediteli, dobrý den.
1: Dej vám pěkný den.
0: Já jsem zmínila ten avantgardní rock, který s kapelou děláte. Co si pod tím mám představit?
1: Tak avantgardní rock je určitá forma rocku, my říkáme možná i art rock. Rock, který se hrával v minulosti zhruba v 80. 90. letech a má trošku takové kořeny hard rocku s tím, že možná malinko bych to přirovnal k třeba k pražskému výběru. Nejen po té stránce hudební, ale i po té stránce vizuální. Takže vlastně diváci, posluchači mě můžou vidět s kloboukem a černými brýlemi. Vystupujeme většinou v černém oblečení, což ale neznamená, že jsme úplně pesimisticky zaměření.
0: A když už jsem zmínila tedy ten avantgardní rok, tak mi ještě řekněte, jak vznikl název A Dobré. Znamená to něco?
1: Kapela, jak jste říkala, má 15 let a já jsem nastoupil před 12 lety, takže ten název vznikl ještě vlastně v době, kdy jsem s kapelou nehrál a podle informací dalšího frontmana naší kapely Lukáše Curila, tak to bylo tak, že kamarádi Lukáš a ještě náš vynikající kytarista Mirek Broskevič vlastně vystupovali předtím, než založili autorskou kapelu v kapele, zábavové kapele Prolog. No a u nich se tak nějak tradovalo, že když měli nějakou akci, jakože byli hodně známí a byli hodně chtění tady na Ostravsku a blízkém okolí, a když se jich někdo zeptal, tak jaké to dneska bylo, a oni po ostravsky odpověděli, a dobré, no tak, tak jakože to šlo, že to bylo super. No a z toho vznikl vlastně ten název A Dobré, a nám se to celkem líbí do dneška, takže před 15 lety A Dobré a funguje do dneška.
0: A stále je to A Dobré. Vidíte, a já jsem si říkala, jestli to není třeba nějaký akronym, že mi zůstává něco utajeno. Vy už jste zmínil dalšího frontmana kapely Lukáše Curila, který je také jedním ze zakladatelů skupiny. Kdo ještě tvoří s vámi kapelu?
1: Tak v současné době, a už to vlastně je zhruba 5-6 roku, tak máme zajímavé složení. Kromě Lukáše je tam ještě jeden vysoce postavený manažer působící v energetice, vynikající kytarista a dále je tam multiinstrumentalista Daisy David, který hraje jednak na bicí, ale učí na základní umělecké škole, myslím, 3 nebo 4 nástroje. No a před 4-5 lety k nám nastoupil baskytarista, což je můj zeď, který učí na základním stupni na jedné malé škole nedaleko od Ostravy. Takže to je celé složení, no a já tam tedy doplňuji tu kapelu svým zpěvem.
0: Tak to by mě zajímalo, jak vypadají takové zkoušky, když se sejde parta chlapů, která je velmi rozmanitá, každý z vás má úplně jiné zaměření. Začíná to hned muzikou?
1: Začíná to muzikou, protože my jsme časově hodně vytížení. A řeknu vám, že to je martyrium domluvit se na termínu zkoušky. Zrovna dneska jsme měli mít zkoušku, ovšem tak, jak se občas stává ráno nebo den před zkouškou někdo zavolá a bohužel mám služebku, bohužel vystupuju někde jinde. Takže ano, začínáme určitě hudbou a je to intenzivní hodina a půl, 2 hodiny maximálně a letíme zase za svými povinnostmi.
0: Takže se dá říct, že si tím plníte nějaké třeba i klukovské sny? Nebo má kapela vyšší ambice?
1: Dá se říct, že si trošku jako plníme klukovské sny, aspoň v mém případě to platí, protože my jsme měli na základní škole ve 4. třídě takovou mini kapelu, ale z důvodu, že tenkrát jsem hrál fotbal, chodil jsem na housle, měli jsme společenství, takže toho času nebylo moc. A před 10-12 lety vlastně mě Lukáš oslovil, jestli bych to nechtěl znovu zkusit. Takže určitě. Za mě teda já si plním určité klukovské sny, ale vzhledem k tomu, že máme autorskou tvorbu a těmi texty chceme trošku jakoby představovat náš svět, duchovní svět, křesťanský svět, takže většina našich písní má i duchovní zaměření, o čemž svědčí ty názvy jako Zjevení nebo Golgota nebo Pojď za mnou, a řekl bych, že to jsou takové jako trošku evangelizační písně, které člověk jako může vidět a nemusí vidět, že se jedná o křesťanské písně, ale netajíme se tím a asi tak.
0: Tak si říkám, jestli si vlastně tou muzikou, pane řediteli, nečistíte trochu hlavu od práce.
1: Zcela jednoznačně. Nejen já, ale všichni mý kolegové, když jsem se zmínil o tom, kdo s námi hraje, tak ten náš bubeník, instrumentalista David Daisy, tak hraje v dalších 3 kapelách a můj zeť má rovněž 3 kapely a samozřejmě v první řadě plní své pracovní povinnosti ve škole a v základní umělecké škole.
0: Jak dlouho stojíte v čele kapely A dobré, to už víme, 12 let. Jak dlouho potom stojíte v čele Charity Ostrava?
1: Tak v čele Charity Ostrava budu stát v příštím roce 26 let.
0: 26
1: Takže
0: let, víc než
1: 20,
0: čtvrtstoletí.
1: přesně tak, no a v lednu bych měl oslavit, dali pán Bůh, 30 let fungování v Charitě Ostrava.
0: No, tak to už je pořádný čas, to je opravdu velký kus života. Zkuste se ohlédnout, co se za těch uplynulých 30 let ve vaší práci nejvíc proměnilo? Co vám třeba nejvíc usnadnilo práci?
1: Tak zcela určitě došlo ke stabilizaci organizace po stránce organizační, po stránce ekonomické, po stránce koncepční. Určité věci se dostávají pod kůži všech zaměstnanců naší organizace. Máme spoustu různých předpisů, standardů a tak dále. A bohu dík, to nejsou jenom papíry, ale je to něco, co nám pomáhá v našem praktickém životě k tomu, aby ta organizace byla funkční a aby hlavně teda pomáhala těm nejpotřebnějším. To, co se snad nezměnilo, a o to usilujeme, je to srdce, protože úplně v tom počátku, tak to byla taková partyzánská doba. Já jsem nastoupil v roce 1994 do Charity jako fundraiser a dostal jsem za úkol řešit nějaké technické záležitosti související s výstavbou Charitního domu Salvátor Krnov. Ale je pravda, že v té době byla Charita obecně nebo nestátní organizace v plenkách a trvalo nějakou dobu, než se vypracovala organizační struktura, než se vyjasnily role jednotlivých pracovníků a tak dále, organizační řád, mzdový řád, směrnice, máme spoustu různých dokumentů, ale vrátím se zpátky. To, co věřím, že se nevytratilo, je to srdce a snaha lidí, kteří působí v charitě, pomáhat tam, kde je to zapotřebí. Já hrozně rád vzpomínám na to, co bylo řečeno úplně na začátku, když jsem nastupoval do Charity a tenkrát jsem hodně spolupracoval s Oldřichem Hajčmanem z brněnské diecezní Charity. Navštívili jsme Rakousko tenkrát, protože Rakousko-Německo nám v počátku charitního působení hodně pomáhalo, nejen po stránce finanční, v oblasti investic, ale po stránce vzdělávání. A tenkrát nám rakouští partneři z Caritas Vídeň právě tloukli a bušili do nás, abychom nezapomínali na to, proč Charita existuje, že to je pomoc těm nejpotřebnějším, těm, kteří si sami nemohou pomoci. A zároveň, abychom si nemysleli, že jsme spasitelé světa, protože jakákoliv organizace, pokud bude realizovat své aktivity jenom proto, aby byla viditelná nebo aby získávala finanční prostředky, tak nikdy nedosáhne toho, aby byla kvalitní. Že hrozně důležité pro vývoj té organizace je, aby se kladl velký důraz na kvalitu a na to, aby se pomáhalo opravdu těm, kterým nikdo jiný nepomůže.
0: 30 let, já se zpátky vrátím k tomu číslu, kde člověk v sobě hledá vnitřní motivaci pro tu práci dělat dál.
1: Tak já si myslím, že ten počátek vlastně byl dán tím, kde jsem vyrůstal, a že můj tatínek byl tajně vysvěcený kněz, který po 89. roce začal působit v oblasti sociálních služeb, konkrétně pomáhal sdružení Emauzy v Rychnově nad Kněžnou a blízkém okolí a byl pro mě určitou inspirací. No a potom tedy dostávám se k tomu, kde člověk bere sílu, tak pokud bych neměl oporu v Bohu a pokud bych neměl oporu ve svých přátelích, kolezích, zaměstnancích, tak bych to asi dělat nemohl. Samozřejmě pomáhá mi i to, o čem jsme hovořili zpočátku. Člověk musí mít nějaký relax, potřebuje mít nějaké zázemí, nejen to pracovní, aby se mohl odpoutat od té práce a načerpat síly nejen ty duchovní v oblasti jako našeho společenství, řekněme duchovního, ale i v oblasti takové té běžné lidské potřeby.
0: Charita Ostrava patří mezi největší charity v České republice. Jak velký máte tým lidí a kolik potřebných vlastně obhospodařujete?
1: Tak v charitě pracuje 280 kmenových zaměstnanců, asi 70 externistů. Musím být hrozně vděčný za to, že máme skvělé lidi, jak vedoucí jednotlivých středisek, 21 služeb, z toho 19 sociálních, 2 zdravotní. A ta pomoc směřuje denně zhruba asi k 600 lidem. Ročně se snažíme pomoct v rámci svých možností a sil zhruba 6 000 lidí.
0: Když jste tak zmínil před okamžikem své kolegy, svůj tým, bez koho se v práci vůbec neobejdete? Kdo je pro vás klíčový strategický partner?
1: Určitě bych se neobešel bez svých nejbližších kolegů, kteří tvoří vedení Charity Ostrava. To znamená, to je skvělá ekonomka, právník a můj zástupce, manažeři kvality sociálních služeb a zdravotních služeb, vedoucí technicko-investičního útvaru a vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností. To je ten základ. A potom dalších 16 vedoucích jednotlivých středisek. Některá střediska zabezpečují třeba 2 služby. Takže bez těch lidí bych se rozhodně neobešel. Určitě mám radost, že máme spirituála. Potom zcela jistě mám skvělou radu Charity Ostrava, se kterou projednávám závažné problémy a závažné záležitosti. Určitě bych se neobešel bez skvělého biskupství, to znamená pracovníky, kteří působí v biskupství ostravsko-opavské diecéze. A potom, kdo mi hodně pomáhá, je moje koučka. Mám kouče nebo koučku, se kterou řeším věci, které nemůžu řešit s nikým jiným. A jednak je to taková tichá vrba a zásluhou této skvělé osoby můžu uvažovat, přemýšlet a řešit věci, které opravdu nemůžu řešit s nikým jiným.
0: Teď možná, že můžeme mluvit také chvilku o provozní slepotě. Jsou to věci, které člověk u sebe nevidí. Přesto Moravskoslezský kraj je velmi specifická oblast. Kdybyste mohl dát radu svým kolegům jinde v republice z Charity anebo třeba i jiných neziskových organizací, jaká by to byla? Jaká by byla třeba ta zásadní?
1: No, k tomu, aby Charita fungovala, tak musí mít dobré vztahy s donátory, se zadavateli služby a se zřizovatelem. A za tím účelem je potřeba vyvinout maximální úsilí, protože Charita může fungovat jenom v atmosféře vzájemné důvěry. A taky, co je podstatné, charita, nebo veškerá jakákoliv organizace nestátní k tomu, aby mohla fungovat, tak musí samozřejmě vědět, kde tlačí město, kraj, bota v sociální oblasti a hrozně podstatné jsou informace. K tomu, abych se mohl rozvíjet, abych mohl realizovat novou službu, potřebuji mít dobré informace a nejen informace v tom nejbližším okolí, to znamená za Charitu Ostrava v Ostravě, Moravskoslezském kraji, ale v rámci celé České republiky, protože ty informace souvisí i s tím, že získáváme zkušenosti v jiných charitách. Nejen v charitách, ale i v jiných organizacích. Takže třeba minulý týden jsme byli na zkušenou v diakonii tady nedaleko ve Valašském Meziříčí a nechali jsme se inspirovat a mohli jsme inspirovat zase jiné naše přátelé z jiných organizací. A co tedy považuji za hrozně důležité, je nezaměřovat se čistě jenom sami na sebe, ale rovněž na to svoje okolí a na spolupráci s dalšími subjekty.
0: Co všechno Charita Ostrava pokrývá? Jaké jsou vaše zásadní oblasti?
1: Tak my máme tři oblasti pomoci. Jedna je zaměřena právě na služby sociální péče, kdy podporujeme, pomáháme, snažíme se působit v oblasti pomoci seniorům v terénních službách, ambulantních službách, domovech pro seniory. Vždycky nám jde o určitou provázanost služeb. Takže to je jedna oblast. Druhá oblast je zaměřena na pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučením. A zase v rámci těch 30 let jsme vytvořili určitou koncepci a můžeme pomáhat lidem na ulici, v denním centru, nízkoprahovém denním centru. Máme poradnu, máme noclehárnu, azylový dům a jako takový vrchol startovací byty, ve kterých poskytujeme služby sociální rehabilitace. Takže co je cílem, aby se člověk z té ulice mohl dostat až ke svému vlastnímu bydlení. A třetí oblast, potom máme oblast hospicových služeb a tady nám jde zase určitou provázanost, takže v rámci této oblasti zabezpečujeme dobrovolnické hospicové centrum, hospicovou poradnu a nově poradnu pro pečující, protože jsme zjistili, že tady to je pole neorané velice často. Realizujeme aktivity v rámci mobilního hospice Krištof a tím vrcholem je potom kamenný hospic, hospic svatého Lukáše, kde pomáháme prožívat závěr života lidem v terminálním stádiu.
0: Už jste před okamžikem zmínil, že klíčová byla stabilizace Charity v Ostravě, určitě v těch počátcích. Řekněte mi, je kam se posouvat, anebo teď Charita Ostrava prožívá své nejlepší roky v tom dobrém slova smyslu?
1: Tak my jsme měli opravdu velký progres. Za těch 30 roků se vybudovalo spousta zařízení a ještě jednou musím hodně, hodně poděkovat za 90. léta našim partnerům v Rakousku, v Německu. No a co se týče té stabilizace, ano, jednoznačně velké potřeby budeme mít určitě v oblasti personální. Ekonomická stabilita je na slušné úrovni, ale do značné míry je založena na dobrých vztazích veřejných institucí a tady to se musí neustále budovat. No a to, na co se teď v dané chvíli hodně zaměřujeme, je na důstojnost, citlivost potřebám lidí, protože žijeme ve světě, v jakém žijeme a ta lidskost tady je potřeba a bude potřeba vždycky. Ono dochází k takovému trošku odlištění a vnášení do společnosti takzvané, jak říkal Václav Havel, blbé nálady. A my tu blbou náladu musíme eliminovat a je to v první řadě o formaci zaměstnanců a o směřování a v první řadě tedy jsou k tomu uspůsobení ti, kteří jsou lídry, to znamená vedoucí středisek, vedoucí těch jednotlivých útvarů, manažeři a samozřejmě trošku i ředitel.
0: Dělat pro Charitu Ostrava. Je to práce nebo poslání?
1: Tak já to považuji za poslání. Je pravda, čím déle jsem v charitě, tak tím víc si říkám, že pracovat ve vedení charitní organizace, ale vůbec organizace, která poskytuje sociální služby. A týká se to vlastně všech nestátních, většinou nestátních organizací, tak je taková práce, kterou by měl možná dělat člověk, který by měl být v nějakém církevním řádu, protože je to práce nikoliv na 8, 10, ale třeba 12, 14 hodin a člověk má vlastně v té charitě pořád, když ne nohy, tak hlavu.
0: Dotkli jsme se také peněz, o nich především. S jakým rozpočtem ročně Charita Ostrava působí nebo pracuje?
1: Z hlediska provozu jsme se letos dostali na částku 210 milionů korun a to jsou provozní prostředky. Každým rokem se nám daří realizovat nějakou investiční akci. A v současné době připravujeme na příští rok tři projekty v celkovém objemu asi 50 milionů korun. Samozřejmě máme skvělé projektové manažery, takže bez nich by to nešlo, takže připravujeme dva evropské projekty. Jeden měkký evropský projekt realizujeme, ten je zaměřený na podporu pečujících o lidi s Alzheimerovou chorobou. No a připravujeme rekonstrukci domova pro seniory a tady doufáme, že budeme schopni zalobovat na místních úrovních. Je to takový velký úkol, nicméně víme o tom, že lůžka pro seniory, kteří potřebují intenzivní 24-hodinovou pomoc, je nedostatek, tak věřím tomu, že se nám to podaří.
0: Demografická křivka je neúprosná. Já vám samozřejmě, pane řediteli, přeju hodně zdaru v této činnosti, v tomto ohledu. Pojďme se v našem povídání poposunout malinko dál. Já od vás vím, že nejenom chodíte hrát s kapelou a dobré, ale že chodíte pravidelně taky na ryby. A na rozdíl od muziky, tak u ryb člověk musí být úplně sticha a musí trpělivě čekat, než ryba zabere. Tak ryby, co to je za způsob oddechu?
1: Tak je to zase trošku plnění klukovských snů. Já zjišťuji, že téměř každý muž a některé i ženy v dětství chodili na ryby. Buď to s tatínkem, dědečkem, strýčkem. No a já jsem se k tomu vrátil spolu s dalšími kamarády, když jsem měl asi 35-40 roku, to znamená před 20-25 lety. A je to jednak relax. Rybaření je úžasná aktivita. Omylem je, že člověku to musí být úplně potichu, protože já mám takové dvě formy chytání ryb. Jedna je zaměřena na chytání, kdy si potřebuju odpočinout, srovnat myšlenky, vyrelaxovat, popřemýšlet třeba i o práci, jestli to, co dělám, dělám dobře. To znamená, je to určitá sebereflexe, ano, a potom máme skvělou partičku kamarádů, se kterými jezdíme pravidelně jednak do Dolních Věstonic na slepá ramena Die a teď vlastně už třetím rokem, příští rok pojedeme do Jižních Čech na sportovní rybník. No a to je taková jako úžasná záležitost, chlapská záležitost, kdy se dostáváme do možná trošku dětského věku, protože bivakujeme bez elektřiny, vaříme si, děláme večeře, opekáme večer na ohni.
0: To, co chytíte, to potom upečete.
1: A kromě toho, co je fantastické, teď dvakrát po sobě byl s námi hlavní nemocniční kaplan tady v Ostravě, Václav Tomíček. Takže to byl úplně jako super relax spojený s duchovním zážitkem, protože každý den jsme měli bohoslužby a měli jsme příležitost popovídat o spoustě věcí, soukromých věcí, veřejných věcí. No, přijel za námi jeden z rybářů z poslanecké sněmovny a je to taková směsice lidí, kteří si mají o čem popovídat a možná třeba někdy zalobovat.
0: Já chápu, že když člověk jede s partou kamarádů na ryby, je to určitě jiné, než když
1: přesně
0: jde na
1: tak.
0: Ryby sám, protože to je opravdu prostor pro to, aby se hlavou honily nejrůznější myšlenky. Vy už jste řekl, že je to částečně pro vás i způsob relaxace nebo nějakého pasivního odpočinku. Co třeba průzkum vodního ekosystému? Dá se i z tohohle úhlu pohledu k rybaření přistupovat?
1: No, zcela určitě. Ano, jezdím velice rád do neznámých míst, která už ale příliš nejsou. Říká se tomu panenské vody. No, nicméně jsou řeky, které nejsou příliš poznamenané lidskou činností a doporučuji těm, kteří chtějí poznat třeba krásné Poodří, Poleneckou Nivu, že tam opravdu najdeme ledňáčka, divoké prase, nějaké srnky a tak dále a člověk se tam setká s něčím, s čím samozřejmě v civilizaci se nesetká. A takže rybaření je pestrá směsice různých aktivit a rozhodně to není jenom to, že člověk tiše sedí a čeká, až zabere ryba.
0: Co vám ve vodě, pane řediteli, ještě nejvíc uniká?
1: Co mi uniká? Já si myslím, že ve vodě asi nic neuniká, protože rozhodně nechytám ryby, proto abych chytil nějakou trofejní rybu. Samozřejmě, když jsem chytil před 3 lety 80-centimetrového kapra, tak jsem z něho měl radost, určitě, ale u vody naopak, tam nic neuniká, tam přibývá. Ono se říká nějak, že čas strávený u vody v rámci
0: Se
1: rybaření se
0: nepočítá
1: nepočítá
0: do života.
1: do života. Přesně tak a ono to platí. Co mám radost, rybaření je aktivita, která se dá dělat téměř do smrti. Tak, na rozdíl třeba od fotbalu, který jsem hrál do 20 let, a nebo i ta kapela, samozřejmě přijde doba, kdy odejde hlas, no nicméně rybaření neodejde.
0: Když jsme u vody, tak mi ještě řekněte, pane řediteli, dá se třeba tohle, ta trpělivost, kterou vy vlastně prokazujete pravidelně na břehu nějaké té řeky, dá se to využít třeba i v práci?
1: Zcela určitě.
0: Dá se to natrénovat?
1: Trpělivost, já si myslím, že to je osobnostní záležitost do značné míry. Trošku se trpělivost určitě dá natrénovat, nicméně charita, domnívám se, že charita lidí trpělivosti naučí.
0: Řekněte mi tři vlastnosti, které by dobrému charitnímu pracovníkovi anebo dobrovolníkovi neměly chybět.
1: Tak, určitě lidskost, duchovní vidění světa, to znamená komplexní vidění světa, nikoli duchovní vidění, ale vidění světa a člověka po všech těch stránkách biopsycho, socio, spirituálních a určitě píle, vytrvalost a vnášení naděje do života vlastního i vnášení naděje do života dalších lidí.
0: V charitě působíte 30 let, z toho 26 let jste v jejím čele v Ostravě, kde vidíte charitu a svou práci v charitě třeba v následujících 5, 10 letech.
1: Tak já to mám zcela jednoznačně dané. Po 5 letech doufám, že budu působit v přímé péči, protože mám 4 roky do důchodu. A zjišťuji, že je dobré odejít v pravý čas a dát prostor pro další lidi. Na to je člověk, nebo na to je potřeba se připravovat. A hodně dlouho, stejně jako říká Marie Svatošová, moje kamarádka, přítelkyně, která založila hospicové hnutí, člověk by se měl připravovat na smrt nikoli těsně před ukončením života, ale někdy ve 40, 50. Tak si myslím, že i v rámci toho charitního života, že to platí taky. A člověk by se měl připravovat na odchod v pravou chvíli, v pravý čas. A protože se mi podařilo v průběhu té práce před 12 lety vystudovat sociální školu, Caritas a Palackého univerzitu, tak pokud budu mít síly a bude mi to ještě pálit trošku a nebudu mít některou z forem demencí, tak bych rád působil v přímé péči.
0: Už jste to, pane řediteli, částečně nakousl. V nejlepším přestat. Náš rozhovor je sice právě v nejlepším, ale čas už nám pomalu vypršel. Já děkuji, že jste si udělal dnes čas na Charitalk. Co vám popřát? No tak jenom všechno dobré. Mimochodem, vy jste také držitelem významného ocenění, a to ceny Charita Česká republika. pro rok 2013, takže letos je tomu přesně 10 let, to už je také kus života, jak jsme o tom ostatně i před chvilkou mluvili. Já, kdyby se mohlo toto ocenění udělovat ještě jednou, tak vám přeju, ať to další je zase vaše. Děkuji, že jste byl dnešním hostem a že jste si na nás udělal čas. Naším milým hostem byl dnes ředitel Charity Ostrava, také výborný rybář a především lídr kapely A dobré, Martin Pražák. Děkuji vám, hezký den.
1: Já vám děkuji a přeji pěkný den vám i všem lidem, kteří se na tento podcast budou dívat, a především přeji všechno dobré charitní pracovníky.

Jestliže pšeničné zrno neodumře, nepřinese plody. Odumřeli však do tvé náruče důvěry, vydá užitek. Nepřestávat se modlit a milovat, aby se mohl zrodit tvůj pokoj. A nezapomínat na 7 párů rukou mých přátel.

Krásný čas na Proglasu po 21. hodině vám přeje Daniel Blaške. Je před námi duchovní zakončení tohoto dne, aspoň tedy s prvními nešporami nové neděle, nového dne, ale pak bude pro vás připraven koncert komorní hudby se skladbami Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka. Následovat bude tip týdne, jímž je pořad Zdislavy Horníkové Od dědečka k vnukům 90 let knihařství Oujeských.

0: No a na to duchovní zakončení se k moderátoru Danovi připojuje také otec Martin z fary od svatého Augustina. Včera nám to chybovalo, tak dneska to snad bude v pořádku. Kdo máte papírové vydání novější, nalistujete stranu 1258. Začneme se modlit texty ze 4. týdne žaltáře, protože je předvečer 16. neděle v mezidobí. Takže 1258 texty následují a mariánská antifona je na straně 795. Majitelé původního vydání nalistují stranu 1132. Antifona je na straně 705. A v přímluvách vzpomeneme také na právě 80-letého Michaela kardinála Černého. Bože, pospiš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Světlo si oblažující, Kriste slávy jasmající, od Otce věčného, od Boha nesmrtelného, nebeského a svatého, věčně blaženého.
1: Denní námahu nesouce, došli jsme k západu slunce, hle, večer začíná. Otci, Synu, Duchu, sláva, Bohu jedinému chvála, ať nyní zaznívá.
0: Sluší se po všechny časy chválit tebe všemi hlasy, Kriste, Synu Boží, ty nám věčný život dáváš, proto se ti celý svět náš klaní u podnoží.
1: Vyprošujte Jeruzalému pokoji.
0: Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme.
1: Už stojí naše nohy v tvých branách, Jeruzaléme.
0: Jeruzalém je vystavěn jako město, spojené v jeden celek.
1: Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovi, jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
0: Tam stojí soudní stolce, stolce Davidova domu.
1: Vyprošujte Jeruzalému pokoj, ať jsou v bezpečí, kdo tě milují.
0: Ať vládne mír v tvých hradbách, bezpečnost v tvých palácích.
1: Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat pokoj v tobě.
0: Kvůli domu Hospodina našeho Boha budu ti přát štěstí.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Vyprošujte Jeruzalému pokoj.
1: Od časného rána až do noční tmy čeká má duše na Pána.
0: Z hlubin volám k tobě, Hospodine, Pane, vyslyš můj hlas.
1: Tvůj sluch ať je nakloněn k mé snažné prosbě.
0: Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí?
1: Ale u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit.
0: Doufám v Hospodina, duše má doufá v jeho slovo.
1: Má duše čeká na Pána více než stráže na svítání.
0: Více než stráže na svítání, ať čeká Izrael na Hospodina.
1: Neboť u Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.
0: On vykoupí Izraele ze všech jeho provinění.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Od časného rána až do noční tmy čeká má duše na Pána.
1: Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi. Aleluja.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu.
1: Ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
1: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
0: Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno, na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi. Aleluja. Z druhého listu Petrova. Máme něco velmi spolehlivého, totiž výroky proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte jako na světlo, které svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Buďte si však především vědomi toho, že žádné proroctví v písmu není ponecháno soukromému výkladu. Od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno.
1: Od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno.
0: Nebesa vypravují o Boží slávě,
1: ať je chváleno Hospodinovo jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno. Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. V Kristu se všichni radují a doufají v něho. Prosme ho: Pane, pohlédni na nás a vyslyš nás.
1: Ty jsi věrný svědek a prvorozený z mrtvých, svou krví si nás obmyl od našich hříchů.
0: Dej, ať vždy pamatujeme na tvé divy.
1: Dej těm, které si povolal za hlasatele evangelia,
0: ať jsou horlivými a věrnými rozdavateli tajemství tvého království.
1: Králi pokoje, ať se stoupí tvůj duch na ty, kdo řídí národy,
0: aby se zastávali chudých a ubohých.
1: Pomáhej těm, kdo trpí kvůli svému rodu, barvě, postavení, řeči nebo náboženství,
0: ať dosáhnou svých práv a uznání své důstojnosti.
1: Všem, kdo zemřeli v přátelství s tebou,
0: dej účast na blaženosti s panou Marií a všemi svými svatými. A děkujeme za život a působení a vyprošujeme mnoho zdraví také právě dnes 80-letému Michaelu kardinálu Černému, rodáku z Brna.
1: Pane, pohlédni na nás a vyslyš nás.
0: Připojíme modlitbu Páně. Otče náš, jenž jsi na nebesích,
2: posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, buď stále s námi a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Děkujeme za společnou modlitbu, ať prožijete zítřejší krásný sváteční nedělní den. Pán s vámi.
1: I s tebou.
2: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
2: Choďme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Pátek 16:45 vám na Proglasu nabízíme koncert komorní hudby. Uslyšíme dva české autory. Na prvním místě to bude Bohuslav Martinů, následně skladby Leoše Janáčka. Od Bohuslava Martinů máme připravené písničky na jednu stránku, úpravu pro zpěv a harfu. Zpívat bude Kateřina Kněžíková a na harfu ji doprovodí Kateřina Englichová. Přeji povznášející hudební zážitek.

Dozněly písničky Na jednu stránku od Bohuslava Martinů, které zpívala Kateřina Kněžíková a na harfu doprovázela Kateřina Englichová. Nyní si budeme hrát skladby Leoše Janáčka, které na historický klavír Leoše Janáčka bude hrát Jan Jiraský. Začneme skladbou V mlhách, následovat bude Vzpomínka a Po zarostlém chodníčku.

Vyslechli jsme skladby V mlhách, Vzpomínka a Po zarostlém chodníčku od Leoše Janáčka, které na jeho historický klavír hrál Jan Jiraský.

0: Partnerem pořadu je Dallmayr Česká republika, dodavatel kávy a kávovarů.
1: Knihařství a písařství provozují Ouještí už 90 let. Zlomovým okamžikem pro jejich řemeslo v Boskovicích byla v roce 2019 nabídka odkoupit kontribuční sýpku. Tato letos 200 let stará budova je nyní místem, kde se propojuje řemeslo, kultura a komunita. Nachází se zde knihařská dílna, komorní prostor pro koncerty a besedy i komunitní centrum. Hosty Zdislavy Horníkové jsou dnes na Proglasu Ladislav a Marek Ouještí, tedy třetí generace majitelů rodinné, knihařské a písařské firmy. Panové, vítejte ve studiu.
2: Dobrý den.
3: Hezký den.
1: Devadesát let, co už vaše rodinná firma funguje. Jaké to pro vás je teda?
3: Pro nás je to takový trochu závazek. A zároveň chceme navázat na tu tradici, když my jako dřív, když táta pracoval, tak my jsme se k tomu řemeslu moc neměli, ale až později jsme pochopili, že když jsou ty stroje doma a je nějaké to ta možnost, tak jsme se najednou snažili a chtěli jsme to řemeslo zachovat, ale museli jsme zase trošku v jiné podobě, aby to v dnešní době vůbec bylo možné provozovat.
1: Oslavili jste to nějak, když máte takové kulaté výročí i té sýpky 200 let?
2: Oslavili jsme to, měli jsme krásný koncert, takový festival mini festival folkový, na kterém hráli kapely jako Nerez, Honza Žamboch u nás byl, Vítě Troníček a podobně. No a pak jsme to oslavili přímo v den výročí těch 90 let, což bylo 1. června, protože jsme kdysi našli letáček, ve kterém náš děda oznamoval veřejnosti, že 1. června 1936 otvírá svoje strojní knihařství v Boskovicích. Zajímavostí je, že v té době bylo údajně 7 knihařů v Boskovicích, 7 takových dílen.
1: Byl nějak výjimečný váš děda, že se nějakým způsobem udržel na tom trhu?
2: To bohužel nevíme. Víme, že byl docela podnikavý. On v různých dobách jako šel, že vyráběl i nějaké výrobky, které pro tu dobu byly důležité. Třeba v době, kdy byly potravinové lístky potřeba, tak na to vyráběl nějaké peníženky speciální a tak. Takže to víme. Ale zajímavostí je to, že děda byl nejenom knihař, ale byl i amatérský takový krajinkář, malíř. Takže maloval obrazy, a tak my jsme teďka k tomu výročí právě 1. června letos jsme udělali takovou malou výstavu jeho obrazů na sýpce. Tak tím jsme taky oslavili tady to naše, ty naše narozeniny 90.
1: A jak ta historie pokračovala? Teda děda založil firmu v roce 1936 a potom jak to bylo dál?
3: Náš děda vlastně potom, co skončila válka, a tu děta dělna se různě stěhovala, on pracoval sám, pak tam měl nějaké pomocníky, ale v roce 1953 mu zabavili stroje a zakázali mu vlastně pracovat. Až potom později se v Boskovicích vytvořil komunální podnik, Kompas se to jmenovalo, který združoval různé řemeslníky, takže tam včetně toho i tu knihařskou dílnu tam provozovali a tomu povolili pracovat na jeho strojích, ale jeho už nebyli, byli znárodněni. Takže tam pracoval vlastně v tom podniku a někdy v 60. letech se vyučil i náš táta, takže mu tam dělal učedníka, takže tam pracovali spolu nějaký čas. A potom děda šel do důchodu a táta tam byl jako vedoucí, že tam měl taky nějakou paní, my jako malí děti jsme chodili za ním vždycky ze školy do té dílny, takže jsme se tam motali různě.
1: A pomáhali jste mu taky?
3: No tak v té době určitě asi ne, ale potom později, že když už jsme byli větší a přišla revoluce, tak ten komunální podnik se rozpadl a táta dostal možnost začít nějak podnikat, ale protože neměl prostory, neměl ani finance na odkoupení nějaké budovy. Ale doma jsme měli 2 místnosti, které si zařídil jako knihařskou dílnu, takže pak už jsme tu knihařskou dílnu od 90. let měli doma. A to bylo právě to, že nás bylo 5 dětí, nebo je pořád 5 dětí a takže byly časy doby, kdy táta měl větší zakázky a chtěl po nás nějakou pomoc. A to bylo právě doba, kdy jsme k tomu knihařině trošku začínali mít jako neúplně kladný vztah, ale později se to trošku jako... Vlastně táta pracoval doma, dá se říct, do své smrti, měl dílnu doma a potom, když byl v důchodě, tak pořád pracoval, spravoval lidem knihy a tak, takže...
1: A kde se to zlomilo potom ve vás, že jste začali se tomu řemeslu věnovat
3: víc? My jsme každý se vyučil úplně jinému řemeslu nebo jiné povolání, jsme si zvolili, ale tak nějak potom jsme začali zjišťovat, že jsou ty stroje, je možnost začít dělat nějaké dárkové zboží, malé dárkové knížičky, které vyráběla už naše sestra ještě za totality, je vozila na různé akce. Tak jsme začali tady tím malým výrobkem a začalo se to nějak nabalovat. Ještě jsme vlastně oba dva pracovali jinde a u toho jsme tohle dělali. A pak jsme nějak postupně opustili své zaměstnání a ta výroba se rozšířila. A je to o tom, že vlastně to, co si vymyslíme, to musíme vyrobit a potom si to i prodat. Takže to je ten základní vlastně to, co my od jako tu firmu takhle jsme posunuli, že neděláme to, tu klasickou knihařinu, jako opravy knížek a tak, ale vyrábíme svoje výrobky.
1: A co tedy všechno vyrábíte? Co u vás najdeme?
2: Tak začali jsme těma drobnostma, suvenýrama a postupně jsme to rozšiřovali, takže dneska děláme zápisníky různých velikostí, diáře, fotoalba, vlastně cokoliv, co z papíru si můžete vymyslet, různé trhací bločky. Každý rok vymýšlíme nějaký nový výrobek nebo něco specifického, různé záložky, přání. A do toho máme i doplňkové zboží, které třeba úplně nevyrábíme, ale hodí se to k tomu našemu sortimentu, protože je tam i to písařství, protože jsme toužili vlastně, aby na té sípce to vypadalo jako v takovém historickém papírnictví, takže tam máme i stará namáčecí pera, brka, ingusty, pečetidla, pečetní vosky a podobně.
1: Mm-hmm. A když si je nevyrábíte, takže je od někoho dostáváte tedy?
2: Ty nakupujeme a to je zajímavý příběh, protože to jsme se právě na trzích skamarádili s kamarádem z Maďarska, z Budapeště. A je to zvláštní pojítko mezi náma, protože on nemluví česky, mluví jenom maďarsky. Já mluvím zase jenom česky, nemluvím maďarsky, nemluvíme ani jiný jazyk, tak pořádně. Ale mezi náma nějak funguje ta chemie, že se potkáváme asi dvakrát do roka, samozřejmě si mailujem, řešíme spoustu věcí po mailech přes nějaký překladače. Ale funguje to tak, že prostě on nám doveze zboží, pak se potkáme, kdy mu zaplatíme to, co jsme prodali a je to úžasná taková symbioza mezi náma. Je to zvláštní, ale funguje to skvěle.
1: A taky vážete knížky?
2: Samozřejmě, ty zápisníky, co děláme, tak vážeme. Opravě takové věci moc neděláme. Občas nás někdo něco přinese, tak něco málo, ale víceméně se tomu hýbáme, protože té práce máme hodně. My se soustředíme především na adventní trhy a vždycky vlastně celý rok pracujeme na to, aby jsme měli dostatek zboží právě na ty vánoční adventní trhy. Takže tímto se vlastně zabýváme.
3: Já bych jenom doplnil možná to, že to je taky taková věc, která to ruční šití těch zápisníků, protože děláme už jako několik druhů, třeba i ty diáře a je to spousta práce s tím, když to šijete ručně, ale my máme skvělou maminku, dnes už babičku, prababičku, už má spoustu vnoučat. Je to vděčná velká posluchačka Radia Proglas, Ludmila Oujeská, takže tím zdravíme. A moc děkujeme za tu spolupráci, protože ona pro nás všechny ty zápisníky dodnes šije. Takže to jsou opravdu stovky zápisníků, diářů, takže díky mami moc.
1: Jaké materiály všechny používáte? Dívala jsem se, že i ruční papír tam máte.
2: Ruční papír používám taky, ale spíš jako na ty desky nebo na nějaké menší výrobky z toho vyrábíme. Ale používáme různé, my se zabýváme tím, že jezdíme různě po světě a hledáme zajímavé firmy, které vytváří hezké dekorativní papíry a ty pak kombinujeme buď s kůží nebo s knihařským plátnem. Takže tím vlastně z toho děláme ty desky, ty obaly. A jinak do těch bloků jako tak se snažíme používat různé kvalitní papíry, ať už to jsou buď nějaké odlehčené, co se používají do knih, anebo i speciálně právě proto, aby lidi mohli používat i ten ingoust, tak máme takovou speciální edici zápisníků pro psaní ingoustem, kde je zase hlazený papír, aby se ten ingoust nerozpíjel.
1: A co techniky? Používáte tradiční techniky výroby, stroje nějaké tradiční máte?
3: No, my jsme na tom tak, že my to, co jsme obkoukali od našeho táty, tak takhle to vlastně děláme. A nebo jsme si něco i třeba upravili trošku, ale ty postupy jsou vlastně pořád stejný. Těch, já nevím, 200 let, tak jak se to dělalo před 100 lety, tak to děláme i my. Takže dneska samozřejmě tu knížku nebo zápisník je schopen stroj vyrobit za 5 vteřin, ale nám to trvá tu dobu, že to opravdu musím vzít několikrát do ruky. Takže všechno klasicky rukama, samozřejmě tam jsou nějaké řezečky, které dělají ten ořez. nebo používáme nalepenku, nůžky, takové ty strojní. Zlatičku používáme, alis, ale to je tak asi jako všechno, co se dá, jako co se dá říct, že je strojová výroba. To, na co ten stroj je nutně potřeba, tak to děláme, jinak všechno, většina té práce je prostě ruční.
1: Abychom si to mohli tak nějak líp představit, když si vezmeme třeba takový zápisník, jak postupujete při jeho výrobě?
3: No to je ještě taková věc, že my, jak jsme dva bratři a podnikáme spolu už delší dobu, tak aby jsme, a máme tam mimochodem, jsme si vzali dvě sestry, tak aby to...
1: To je taky zajímavé teda.
3: To je další příběh. Tak abychom se jako nehádali, tak máme vlastně tu práci rozdělenou. Takže já můžu popsat částečně jenom v rychlosti, jak se dělá ten vnitřek toho zápisníku, že to mám na starosti já.
1: Určitě.
3: Takže je to zkrátka, buď je ten zápisník čisté listy má, nebo linky, nebo tečky, nebo cokoliv, teďka už je moderní, tak se to snažíme dělat, takže buď si to necháme vytisknout, nebo objednáme papír, ten si musíme nařezat na určitý formát, musíme to dát do složek, to se po několika listech se to takzvaně sfalcuje, zalisuje se to, musí se nalepit předsádka, což je takový tvrdší papír vždycky z každé strany toho vnitřku. Pak se to nachystá na šití, musí se to sešít vyloženě na jako jehlou a nití, na takové, říká se tomu kniharská šibenice, taková dřevěný nástroj, na kterým se to šije.
1: A ten vypadá jak mimochodem?
3: Trošku jako šibenice, no nevím, má to takové dřevěné šrouby, kde se dá
2: se prostě šroubama zvednout a jak by se vyply jako ty špagáty, na který se šije, takže to má takové šrouby, dvě šroubovice, dřevěná deska a přesto je zase taková deska, na kterou zavěsíte právě ty nítě nebo ty špagáty, na který se šije. A to se tam uváže a mezi tím se prostě šije ta knížka a přidávají se další složky.
3: Takže jak se to ušije, důležitá potom je to, že je to ušité, ale ještě to nedrží dobře, takže je to potřeba zaklížit, ten hřbet se klíží lepidlem, klíhem nebo jakýmkoliv jiným lepidlem. Musí se to ořezat, zakulatit, my třeba kulatíme i hřbety a nalepí se kapitálek, oblepí se to a takže jako je tam spousta těch operací, než člověk vlastně vyrobí jeden ten zápisník. Takže mám hotový zápisník a teď je potřeba ještě k tomu dělat ty desky, takže to předám slovu bratrovi.
2: Desky to mám já na starost a jak jsem už vyprávěl o těch papírech, takže to se snažíme, my vlastně se snažíme vytvořit ten pocit, aby člověk měl tu zajímavost, že si bere originál, že neděláme, že vždycky máme nějakou sadu třeba 200 různých druhů zápisníků, když s tím jedeme na ty trhy, že člověk si koupí zápisník a už vlastně většinou druhý na tom místě není, že má jako originál, takže je to náročný v tom, že kdybych dělal jeden zápisník jednoho typu, jich třeba 1000 kusů, tak se to dělá líp, než když musím dělat každý jiný. Takže kombinuju materiály, barvy těch pláten s tím dekorativním papírem a funguje to tak, že si musím nařezat napřed desky materiál na to, jo, v tom určitým formátu, knihařský plátno a ten dekorativní papír. A když je to ta poloplátěná vazba, kterou děláme nejčastěji, což je jenom proužek na hřbetě toho plátna, tak to musím potřít lepidlem, nalepím do toho takový úzký hřbetník podle té šířky tloušťky toho zápisníku, k tomu nalepím osově souměrně z každé strany vlastně tu desku, musím to oblepit a pak oblepím každou tu polovinu tím dekorativním papírem, tak aby to k sobě pěkně ladilo. No a do toho vlepím pak ten blok a dám to do lisu, kde to zalisu.
1: Jak vám to dlouho trvá, takhle jeden zápisník, když je originál?
2: To je častá otázka, ale protože my neděláme jeden kus jako pořád, děláme vlastně Jasně. nějakou sadu, tak těžko to můžeme říct, ale řekněme, že jsme schopni třeba každý vyrobit za den 50 nějakých takových zápisníků, by se dalo říct zhruba, podle toho, jak je to náročný nebo...
1: Vy jste zmiňovali ještě ty jarmarky, na které poměrně často si myslím jezdíte a prodáváte svoje výrobky. Já mám jednoho známého, který říkal, že taky jezdí takto po jarmarcích a některé ty akce jsou moc fajn a vždycky se vydaří a jiné jsou zase třeba je špatné počasí, lidi nechodí, nekupují si zrovna. Jaký z toho vy máte pocit?
3: Tak my máme zkušenost už těch 25 let, co jezdíme, takže my jsme jako... navštívili těch jarmarků a trhů a městských slavností v České republice spoustu a postupně se to nějak vyprofilovalo, že jsme, byla to vlastně naše jediná obživa do doby, než jsme měli tu sýpku, takže vlastně je to tak asi 6 let zpátky, kdy jsme opravdu jezdili jako na ty trhy mnohem víc i přes léto a takže jsou, jak říkáte, jsou trhy, které víme, že budou jako pro nás zajímavý, ale spoustu jsme jich už jako takhle i vlastně už nejezdíme, protože víme, že je to, že my ještě máme takovou specifiku v tom, že nám hodně dlouho trvá, než to zboží vystavíme, protože to je hodně věcí a A ještě jako je to i náchylný na to, musíme mít tu střechu a všechno pořádně udělané, aby nám tam když tak nezapršelo nebo tak, takže jako nám to trvá hodně dlouho, takže už jsme si vybírali další akce spíš na víc dní. Letos nebo v posledních letech jsme to omezili a soustředíme se hlavně na ty trhy vánoční, adventní, takže jsme v Brně na Zelňáku už x let. A v Praze na náměstí Míru pravidelně prodáváme každý rok.
1: A jezdíte čím dodávkou? Nebo do čeho se to všechno vejde?
2: No, máme Volkswagen Transit a autododávku s vozíkem, kde všechno naložíme a vyjedeme na cesty. No,
1: Přece jenom ty věci jsou menší, takže se to i líp si myslím vozí, že?
2: Jo, je to, záleží, kolik toho berem, ale dřív, když jsme začínali, tak jsme vlastně jezdili celé rodiny, protože každý máme děti svoje, takže jsme vždycky na jeden trh jela jedna rodina a druhý víkend třeba jela druhá. A protože jsme opravdu si vzali dvě sestry, takže jsme tak trochu podobní, takže se stalo spoustu humorných příhod, kdy nás kamarádi, s kterými se seznámil bratr se svojí ženou minulý týden, najednou zdravili a my jsme vůbec neznali. Takže to bylo spoustu takových příhod a jezdili jsme vlastně i s dětma na ty trhy, takže tím jsme začínali, jsme opravdu objížděli spoustu trhů a dneska už jsme to trochu omezili.
1: A děti to musí bavit, že? Protože já, když jsem byla malá, mě to hrozně bavilo takhle, bavit se s lidmi a něco jim doporučovat třeba nebo tak, radit jim.
2: Dokud byly malé děti, tak je to moc bavilo. Teď samozřejmě je to horší, ale o to víc nám pomáhají právě na těch adventních trzích, tak vesměs ten prodej je na nich a jsme za to moc vděční, protože je to moc hezké, když člověk dostane i pochvalu od těch lidí, co si něco nakoupí za to, že někdo je tam šikovně obsluhoval a řekl jim spoustu informací, takže nás to těší.
1: A vy jste chtěl dodat?
3: Já jsem jenom chtěl říct, že teďka mi napadlo ještě něco jiného, že je to vlastně, i si toho vážíme, že i my jsme věděli, když ten náš táta šel do práce nebo pracoval doma, tak jsme věděli, co dělá. A v dnešní době nám to hodně lidí říká, kamarádů, že si toho važte si toho, že vaše děti ví vlastně, co děláte, že prostě nesedíte někde u počítače, ale že mají tu fyzickou práci, že ví, čím se živíte, takže už od mala ví, co to obnáší a jako můžou se podle toho i zařídit nebo aspoň poznají, co to jako je, když se něco dělá manuálně. To jsem chtěl dodat, a jenom jsem chtěl ještě říct k těm jarmarkům nebo k těm trhům, že máme i spoustu příhod právě s těma autama, protože ty auta už jsme různě měnili a tak, a takže takové ty příhody, jako že sotva dojete na jarmark, auto se vám poláme a tak, nebo že jsme třeba nedojeli jenom na vánoční trhy. Dojeli jsme nakonec včas, ale třeba přes přejezd železniční se nám utrhl vozík úplně, takže jsme museli v zimě přeskládávat asi 40 baránovek, takže takových různých příhod máme spoustu.
1: A vy jste říkali ty humorné, máte ještě nějakou v záloze, kterou třeba rádi říkáte?
3: Já bych měl možná jednu takovou spíš jako nehumornou.
1: Dobře, tak pojďme na ní.
3: A to, když jsme jezdili, pravidelně jsme jezdili do Holašovic, kde je vlastně chráněná UNESCOM vesnička a pravidelně v srpnu tam pořádají trhy. My jsme tam byli s třema dětma a naše prostřední dcera se tam v sobotu na sebe vylila, opařila se, protože se tam ohřívala vodu na čaj, tak se opařila celá. Měla opřelou nohu, takže to byla taková akční scéna a na to jako vzpomínáme teď už jako samozřejmě v pohodě, ale naštěstí se o nás postarali skvěle a pak jsme tam zůstali ještě dva dny s ním v nemocnici v Českých Budějovicích, ale žádné následky nemá, ale vzpomíná na to dodnes.
1: To je dobře, no, to si myslím.
3: Takže příhody i s dětma a tak takových je taky.
1: My už jsme zmínili tu sýpku právě. Ta sýpka je kontribuční. Co to znamená?
3: No, používá se kontribuční nebo i kontribučenská. A je to vlastně jako v překladu jako nucený. Prostě sedláci měli povinnost odvádět část úrody, když by byla třeba válka nebo neúroda. Překládá se to jako pozemková daň, že tam museli část toho obilí odvádět. Takže kontribuce je tady v tohle a potom asi po stoletech tady toho fungování to začali přebírat kontribučenské záložny. Jo, takže to se potom změnilo tady tohle, ale ta kontribuce je tady to pozemková daň v překladu.
1: Víte i něco o historii té sýpky samotné?
3: No, my jsme se snažili získat informace, jsme pátrali v archivech, protože v těch, ta boskovická sýpka, nikde jsme toho moc nezjistili, ale věděli jsme, my máme takový obrázek Boskovic, takovou rytinu z roku 1827, kde už ta sýpka stojí, takže jsme věděli, ale informovali jsme se nebo zjišťovali jsme, že se stavili ještě koncem 18. století, takže o nějakých 50 let dřív, tak jsme si mysleli, že už je starší. Ale teď díky jednomu našemu kamarádovi, který se zajímá o historii, tak nám sehnal nějaký článek v novinách, kde píšou, je to asi i částečně i z kroniky zřejmě převzaté, ale tam se přímo píše, že v roce 1823 v Boskovicích vypukl velký požár, který zachvátil spoustu budov židovské čtvrti i na náměstí. A právě pod hradem, kde je takový park a je tam spousta budov, tak tam byly budovy, nějaké hospodářské budovy, a tam se píše, že tam právě vyhořela v tom roce 1823 původní sýpka, která stála na místě, kde teďka stojí zdár na Voskovicích. A je tam přímo v tom článku psané, že náhradou tedy za tu sýpku byla postavena ta naše v roce 1826. A my jsme to vlastně, je to tak, to není ani rok, co jsme to zjistili, takže se nám to podařilo zjistit těsně předtím, aby jsme věděli, že je to přesně 200 let letos, kdy ta sýpka byla postavena.
1: Vy jste nevěděli, že můžete slavit, tak teď už to víte. Takže kdy vy jste ji dostali do majetku potom?
2: V sýpku, teďka to bude v září 7 roků, co poprvé jsme do ní vstoupili. Ta sýpka je vlastně dneska, jak stála na konci Boskovic kdysi, tak dneska je obestavená, je v zahradách a prakticky nikdo o ní neví. A i my, přesto, že jsme boskovští rodáci, tak jsme netušili, že tam ta budova stojí. A úplně náhodou před 7 lety, právě to září, nás pozval kamarád, že tam jde na prohlídku. On přemýšlel, že by si ji koupil a věděl, že máme rádi staré budovy, tak nás tam pozval, jenom jestli se tam chcem podívat. A když jsem tam vešel, tak úplně jsem měl zimomriavky a říkal jsem si, to není možné, že taková budova stojí jako v Boskovicích a že by na nás čekala. A vlastně hnedka na první dobrou jsem věděl, už jsem to viděl, jak bych to tam zařídil, co bych tam dělal. A vlastně jsme se pak rozhodli teda s bratrem dvě rodiny i s tím kamarádem. Jsme to nakonec 3 rodiny koupili, tu sýpku, a museli jsme ji samozřejmě zrekonstruovat. Ona byla zachráněna jakoby zvenku, ale uvnitř bylo spoustu práce, museli se tam zavést elektřinu, topení, okna jsme vyměňovali, dělali jsme tam podlahy, sociální zařízení a tak dále. Takže
1: to byla vlastně chátrající budova v podstatě.
2: Předtím jo, ale jako toto už byla zachráněná budova, protože předtím to zachránil nějaký pan podnikatel místní, který to koupil, protože se uvažovalo o tom, že se to zboří, a on to slíbil těm původním majitelům, že to zachrání, takže to od nich odkoupil a zachránil to, protože tam zatíkalo i, že ten to jakoby zachránil jako plášť, tu budovu, a my jsme potom spoustu rekonstrukce dělali vevnitř, aby jsme to mohli užívat k tomu, co, k čemu to dneska slouží.
1: Většinou to bylo své pomocí. Většinu těch věcí.
2: Ano, protože my jsme to koupili vlastně v době covidu a v té době bylo složité spoustu věcí sehnat a tak dál. Takže jsme vesměs všechno dělali své pomoci, za pomoci blízkých nebo nějakých kamarádů, zedníků a podobně, elektrikářů a tak dál. Ale dělali jsme to všechno prakticky své pomoci.
1: Tak to všechna čest teda.
2: To děkujem, ale prostě v tu chvíli to tak bylo, a tím, že jsme nemohli jezdit na trhy pořádně, protože se tehdy nemohlo prodávat a tak dál, takže jsme měli čas a nezbývalo nám nic jiného, než se do toho pustit.
1: Měli jste o zábavu postaráno tedy.
2: Přesně tak, tak se to dá říct.
1: Ta sýpka je tedy opravená, co se tam všechno odehrává u vás? Co tam všechno organizujete a máte?
2: Sýpka je opravená, ale tak z části. Je tak opravená, aby se tam dalo něco provozovat, ale samozřejmě je tam spoustu věcí, které je potřeba dodělat. Tvořil se tam, dole máme prostor, kde máme právě knihařskou dílnu v takovém prvorepublikovém stylu, máme tam staré stroje, máme tam i ten obchůdek, a nahoře se vytvořil zajímavý prostor, který jsme se vlastně rozhodli, že bude sloužit veřejnosti, proto tam organizujeme spoustu různých akcí, děláme tam koncerty, výstavy, různé besedy, třeba v rámci Křesťanské akademie, kterou jsme tam s kamarády evangelíky založili v Boskovicích, takovou místní pobočku, tak tam zveme na besedy zajímavé lidi. Měli jsme tam Laďu Heriána, měli jsme tam Michaela Martínka, byla tam Sandra Silná a podobní. Takže jako snažíme se vlastně, aby ten prostor sloužil veřejnosti, aby se tam lidi mohli potkávat, setkávat, něco se naučit nebo si nějak odpočinout.
1: Jste říkali knihařská dílna, jak si to představit? Co tam všechno máte, takové prvorepublikové dílně?
3: Tak knihařské dílně je hlavně velký stůl, který je pořád malej. A jinak tam jsou ty stroje, jak jsem říkal, že nějaký dvě řezečky, máme tam jednu hodně starou, kterou někteří se nás ptají, ale není to po dědovi, protože po dědovi jsme vlastně nezískali žádný stroj, takže jsme museli koupit, ale je to stará kolová stohová řezečka, která je tam jako vděčný, vypadá, je to takový trošku muzejní exponát, ale dá se na ní pracovat a ukazujeme to tam dětem, když máme knihařské dílny, které organizujeme pro školy a školky, tak je to vděčný i nástroj, aby si to i někdy vyzkoušeli.
1: A kde se takové nástroje dají kupovat?
3: No, na Aukru nebo na inzerci nějaká, no. Nebo někdo to má doma jako sběratelský kousek nebo tak, takže dá se pořád ještě.
2: Dá se, na bazoši se dá se nacelit.
1: Kdo hledá, najde.
2: Jasně,
1: takže říkali jsme, že máte tam tedy stůl a tu řezačku a potom co dál ještě?
3: Takže je tam spousta regálů, kde jsou papíry a lepenky a všechny ten materiál a je to vlastně tak, že tam opravdu je to trošku problematické. To možná přidám slovo bratrovi, protože on tam tráví nejvíc času a když si pamatuju dílnu, kde byl táta náš, nebo jakákoliv knihařská dílna, tak to opravdu bylo tak, že tam sotva člověk prošel. Ale vzhledem k tomu, že my tam máme pořád nějaké akce a děláme i ty knihařské dílny, tak je potřeba tam udržovat ve větším pořádku, než by člověk to, když to má doma. Já třeba mám dílnu doma, ještě jednu, takže tam jako si to můžu způsobit, jak chci, ale taky tam potřebuje se člověk mít pořádek. Ale je to trošku v tomhle větší problém, že, bratře?
2: No, je to problém v tom, že zkrátka, když přijde k škole na knihařskou dílnu, tak potřebuju tam mít uklizeno. Takže pořád neustále musím udržovat nějaký pořádek nebo vždycky předtím uklidit, což mi samozřejmě zabere spoustu času místo toho, abych věnoval práci. No.
1: Chápu. Říkáte programy pro školy, když si taková škola u vás objedná nějaký program, co jí potom čeká?
2: Čeká jí většinou, pokud je to knihařská dílna, protože my děláme programy pro školy i pro mateřské školky, i pro střední, takže si zvolí na našich stránkách program podle věku těch dětí, které chce. A čeká je vlastně nějaké povídání, vždycky je přivítáme, povídáme jim něco právě o historii naší té rodinné firmy, ten náš příběh, něco o historii sýpky, potom jim tam interaktivně, jaké nástroje knihař používal nebo používá. No a potom se podíváte dolů do dílny, kde jim předvedeme vlastně výrobu jednoho zápisníku, aby viděli, kolik zatím stojí práce, kolikrát to musíme vzít do ruky. No a pak se rozdělí většinou na 4 skupinky, a vlastně vyrábí 4 výrobky, projdou takový stanoviště 4 a odnáší si 4 výrobky a na závěr jim vždycky ještě buď zaspíváme, máme takovou jarmareční píseň, takový příběh o jednom knihaři.
1: Závěr, jste si složili sami?
2: Ten jsme si složili sami, nebo tady bratr ho složil se svou ženou. Takže ten jim vždycky zaspíváme, že jsme ho kdysi zpívali právě na jarmarcích, když jsme tam jezdili jako celá rodina, tak jsme ho zpívali, tak tento příběh jim zaspíváme. No a většinou to trvá tak 2 až 2,5 hodiny, řekněme, takové dílo.

0: rozdíly. Je vidět, že opravdu někdo se k té práci umí postavit. Když třeba tam máme malou řezečku, na které si mají uříznout něco nebo sešit takový, který si vyrábí, tak vím hned, jak se tomu postaví, jestli ten kluk ví, na kterou stranu má točit tím kolem, aby si to zalisoval, nebo neví. Takže jako člověk pozoruje, že to je různý, no, že opravdu. Ale často ty, myslím si, že to tak je, že často z těch menších vesnic jsou ty děti opravdu takový jako šikovnější na tu manuální práci, že nám to tak přijde, ale.
1: Ale při této příležitosti musím vzdát hold všem učitelům a kantorům, protože naše ženy jsou právě učitelky a já jim vždycky říkám, že to je vždycky, když odjede ta skupina, tak půl hodiny sedím a koukám, než se trochu zpamatuju.
0: Je to tak, to se taky přidávám, že jak jsem mluvil o těch školkách, tak moje žena zase má malou dětskou skupinu, má malé děti a vlastně taky nebýtý, která nám pomáhá tedy s těmi kněžskými dílnama, tak protože potřebujeme tam vždycky minimálně 4 lidi, aby jsme se jim věnovali. Takže je to opravdu hodně náročný. Takže taky přidávám se a vzdávám hold.
2: Často jste zmiňovali vaše manželky, tak tedy jak se to stalo, že dvě sestry si vzali dva bratry?
0: Tak to bych asi měl začít já, protože já jsem se prvně zamiloval do mé teďka ženy. Jsme spolu už skoro 30 let a je to tak, že vlastně my jsme si viděli do oken částečně, protože oni bydlí o ulici níž, i když je to nějakých, já nevím, 100 metrů možná. No a tak to byl můj, že jsem se do ní zamiloval, ona do mě údajně, snad. Takže my jsme se seznámili jakoby první, no. Já jsem jako mladší sourozenec a ona je starší, takže.
1: A důležitý je, že to bylo v klasickém společenství kolem kostela, že my jsme byli oba ministranti, oni zpívali ve sboru, že, takže jsme se potkávali. A
2: rodiny se znaly vlastně?
1: No, tak jakoby jo, ale spíš od vidění, mm-hmm. Nebylo to, že by úplně se potkávali.
0: Tak já musím jenom jako trochu poznamenat, že když já jsem se seznámil se ženou, tak ještě vůbec nechodili do žádného sboru ani to, ale právě jsem je tomu trošku přivedl, ne, bych si chtěl jako. ale je to tak, že vlastně ten kostel nás dal dohromady, dá se to tak říct určitě.
2: Tak to je moc fajn. A jaké to je pracovat takto jako v rodinném prostředí? Vídáte se doma, vídáte se v práci? To musí být někdy trochu na hlavu, ne?
1: Naštěstí se nevídáme úplně doma, protože oni spousta lidí má představu, že spolu pomale bydlíme, ale já bydlím na vesnici kousek od Boskovic, bratr bydlí přímo v Boskovicích a
2: já jsem spíš myslela vy a vaše manželka.
1: Naše ženy, ale právě že ta doba, kdy já na to vzpomínám, právě na tu dobu, kdy žena byla na mateřské dovolené a jezdila se mnou na ty jarmarky. Dneska je ředitelkou v malé škole a právě se moc nevidíme, nemáme na sebe moc čas, protože je tam od rána do večera a já jsem zase na té sípce většinou, takže teď už to tak není, tak jak to bývalo. A takže se nevidíme zase tak často jakoby v rámci manželství, ale dřív mě se to právě líbilo, mě to chybí ta doba, když jsme spolu i pracovali.
2: Jak to máte vy?
0: Tak já to mám podobně asi, protože žena taky dojde do té školky a vrací se odpoledne. Tu dílnu mám ještě doma a pracuji víc doma, než na té sípce. Tam většinou se přijedu přidat bratrovi tu část té výroby, kterou vlastně on potom na ní navazuje. Takže, ale vzhledem k tomu, že jako myslím si, že celá vůbec ta naše rodina jako drží nějak pohromadě při sobě. Když nad tím člověk zamyslí a hodnotí zpětně, tak prostě to musí brát jako vlastně požehnání to, že můžeme takhle pracovat společně a nás nějak utváří, no.

0: Po písnice tady vítám Ladislava a Marka Oujeských a povídáme si o jejich knihařské dílně, firmě i sípce a o jejich aktivitách. Projekt Sýpky je finančně náročný. Na Duinu máte sbírku, která už nějakou dobu běží. Na co konkrétně vybrané prostředky poputují?
1: No my, ta sbírka je taková kampaň pro nás v rámci toho těch výročí 90 let od firmy a 200 let, co stojí Sýpka, tak jsme se vlastně rozhodli, že se nějak zviditelníme i pomocí tady toho, protože jsme se dostali letos do nějaké částečné složitější situaci finanční, takže jsme se rozhodli vlastně udělat tady tu sbírku na Doniu a ty peníze nám mají pomoct právě protože se věnujeme, hodně času věnujeme těm společenským věcem, jako těm koncertům a většinu těch věcí děláme vlastně zadarmo. Bere nám to čas k tomu, aby jsme dělali to, co nás živí, tu knihařinu vlastně jako takovou, což pak doháníme různě složitě časově. Takže jsme se rozhodli prostě, že poprosíme lidi, nebo nám bylo kladeno, řekněte si o pomoc, kamarádi nám říkali prostě, tak jsme se rozhodli, že uděláme tady tu kampaní na Doniu nebo tady tu sbírku a vlastně ty peníze, které na tom záleží, kolik se tam podaří vybrat, takže částečně to bude na nějaké technické zabezpečení, protože tam máme problém ještě trochu s topením na sípce, v zimě tam dole moc netopí, protože to máme prasklé radiátory, takže nemůžeme napustit vodou, takže to bychom potřebovali opravit. A potřebovali jsme samozřejmě tu sýpku dál zvelebovat a i tím chceme pokryt nějaké tady ty věci, aby jsme mohli tu činnost, kterou děláme, dělat jako trochu volněji, řekněme. Nebyli tak závislí, protože to řemeslo je náročné, ale dneska ty věci, co prodáváme, je i složité to vlastně prodávat. Není to věc, kterou by každý potřeboval každou chvíli. Je to prostě nějaká určitá skupina lidí, která si koupí dnes zápisník. Takže jako ten biznis ohledně toho není nějak velký. Stačí na to, aby jsme se uživili, ale už je složité s tím uživit ten dům jako takovej a provoz jeho.
0: V čem je to nejnáročnější finančně? Toto pení jste zmiňoval.
1: Topení to je asi nejsložitější, protože vytopit ten dům, tak je to těžké, nemůžeme tam topit pořád, takže vždycky před nějakou tou akcí musíme zatopit a vytopit ten dům tím, jak jsem říkal, že ještě se nám nepodařilo ho zateplit jako střechu, tak to teplo všechno odchází vlastně pryč a nedá se tam udržet, takže je to prostě finančně náročné to provozovat. Potřebovali bychom i nějaký peníze ještě právě na to zateplení, toho, aby ten provoz pak byl prostě jednodušší a nebyl tak náročný.
0: Vyštěstě, byste ještě chtěl dodat?
2: Já jsem jenom chtěl ještě ty prostředky, nebo to my jsme se třeba roky bránili tomu, aby jsme měli nějaký e-shop, protože jsme si zakládali na tom přímým prodeji těch zákazníků, ale když přišel COVID, tak jsme byli donuceni ten e-shop udělat, ale máme už hodně zastaralé i ty stránky, takže jsme chtěli investovat i tady do tohohle, tady do toho, aby jsme vlastně mohli trochu zmodernizovat ty stránky a aby jsme se o nás víc vědělo, aby jsme třeba i tady, tohle by byl pro nás další větší přínos peněz pro firmu tady z prodeje na e-shopu.
0: A proč právě teďka jste o to požádali?
1: Právě ten důvod je ten, že protože jsme museli odkupovat druhou polovinu toho kamaráda, který to s náma kupoval a tím to nás dostalo do nějakého složitějšího finančního problému. Takže vlastně v rámci toho, a využili jsme i těch výročí, které byly, protože jsme furt přemýšleli, co udělat v rámci těch výročí a chtěli jsme se nějak zviditelnit a říkali jsme si, že použijeme tady tu sbírku, která nás donutí nejenom dělat něco víc na sociálních sítích, aby se o nás vidělo, ale zvýšit nějak povědomí o té sýpce, protože, jak jsem říkal, ta sýpka je na takovém místě, kde málo kdo o tom ví a chceme, aby se o tom víc lidí dozvědělo, aby za náma mohli přijet.
0: Tak budeme moc rádi, milí posluchači, když taky přispějete. Můžete si jako takový dárek odkoupit od vás nebo dostanete za finanční pomoc, dostanete nějaký krásný zápisník nebo jiný ručně vyráběný předmět. Je to tak?
1: Ano, máme tam na tom Doniu různé odměny, které si lidi můžou za ten konkrétní příspěvek vybrat. Takže vlastně za tu odměnu nebo za ten příspěvek vždycky něco dostanou, nějakou odměnu.
2: Ne, nejen výrobek, ale třeba i komentované prohlídky si u nás můžou objednat. A nebo jakékoliv jiné. Máme tam spoustu odměn, takže můžete si vybrat. Budeme moc rádi.
0: Určitě. Ještě jste také říkali, že spolupracujete s Českou křesťanskou akademií, což je, ona patří k největším spolkům u nás a je registrována jako zájmové sdružení, vzdělávací spolek, otevřený křesťanům všech církví pro širokou veřejnost, pořádá přednášky k aktuálním tématům. My také s Radiem Proglas zveme pravidelně na nějaké přednášky či přednáškové cykly. Jak se ta spolupráce dala s vaší sípkou a s akademií dohromady?
1: To vzniklo tak, že jsme vlastně tam společně s evangelíky založili tu místní skupinu Křesťanské akademie, protože jsme chtěli tyto věci, už předtím jsme dělali vlastně tady ty besedy jako sami, jako rodina, a cítili jsme, že by bylo dobré tomu dát jako zázemí jakoby nějaké větší. Máme moc rádi jako ekumenické setkávání a to, víceméně to byla taky trochu náhoda, protože kolem šel na procházku, kolem sípky místní evangelický pan farář, tak jsem se ho jenom zeptal, protože ta myšlenka už ve mně byla, jako založit, tak jsem se ho jenom zeptal a ta jeho reakce byla jako skvělá, říkal, do toho jdeme, to je super, takže jsme vlastně ještě společně s kamarády z našeho společenství se dali dohromady a založili jsme tu místní skupinu a teďka se vždycky domlouváme, jsme domluveni, že zhruba 4 akce za rok budeme dělat, někdy je to 5, ale mám z toho velkou radost. Z toho mám velkou radost, protože mi to přijde jako neuvěřitelné potkávat se s lidma z jiných církví, navzájem se obohacovat.
0: A kdo u vás všechno byl?
1: Byl tam Ladě Herián, byl tam Michal Martinek, Sandra Silná, byl tam
2: Alexander Fleck teďka naposledy třeba.
1: Bylo
0: a
1: tam
0: a kdo přijede?
1: Teď nás čeká předseda Křesťanské akademie. Pavel Hošek tam teďka bude, nějaké tolkienské téma. Teďka v září tuším.
2: Já bych ještě doplnil možná, že ten prostor vznikl, nebo to tak evokuje to, že i s těma evangelikama, když jsme se o tom bavili, tak je to ten prostor neutrální, kde jsme vlastně chtěli, aby se potkávali lidi, kteří třeba jsou ostýchaví, přijdu kostel na nějakou přednášku nebo na něco, takže nějaký to genius loci té budovy prostě, neutrální půdy, tak má tedy tu možnost vlastně, že ti lidi přijdou, i když by normálně do kostela nebo někam na takovou přednášku nepřišli.
0: Těch aktivit je spousta, které děláte, jak to stíháte?
1: No, stíháme to, protože nás to baví, tak to děláme rádi, když někdy je to hodně. Nejvíc to odnáší asi naše děti, které samozřejmě už jsou malinko na slovo sýpka alergičtí, ale taky rádi pomáhají a přispívají ke všemu, co tam děláme, protože v rámci těch akcí tam provozujeme malinkou kavárničku, aby si tam lidi mohli něco dát dobrého, takže u toho pomáhají. A někdy je toho moc, ale prostě se snažíme nějak, bereme to jako službu trochu.
2: Částečně nás to odvádí od toho, co bychom měli dělat, aby jako té knihařské práce. Že potom, když člověk než nachystá ten prostor a než se připraví ty věci, tak to vlastně zabere spoustu času, potom zase to nějak uklidit, připravit na další věc, takže tohle nám jako vlastně chybí potom trochu ten čas na tu vlastní výrobu.
0: Ale vy jste teďka v nedávné době, 23. června, získali cenu města Boskovic, mimochodem moc vám gratuluju, a byla to cena za výjimečný počin uplynulého období. Jaké to pro vás bylo? Čekali jste to?
1: Nečekali, bylo to překvapení, že jsme to vůbec netušili, že Boskovice jsou kulturně hodně aktivní město, že tam kultura je na to a my jsme tam taková jenom kapka v moři.
0: Takže konkurence byla velká vlastně.
1: Konkurence je velká, protože vesměs, když uděláme nějaký koncert, tak víme, že na druhém konci Boskovic je určitě něco podobného zrovna v tu chvíli, i když bychom se mohli domlouvat, jak chtěli, tak vždycky se něco odehrává. Takže jsme byli spíš překvapení z toho, jakože si nás někdo všiml. Takže jsme za to moc vděční, městu za to děkujeme a moc nás to potěšilo.
2: Děkujeme i za tu gratulaci od vás.
0: Ještě vy, Ladislave, se věnujete paměti národa, kde také děláte nějaké aktivity. Co to tedy obnáší?
2: To je jenom moje velká záliba, na kterou nemám moc čas, ale jako pořád se snažím nějakým způsobem. Jsem s tím začal někdy v roce 2017 a to hlavní, co je, tak to je, že se snažím natáčet pamětníky Boskovice a okolí. Už mám nějakých přes 50 pamětníků na paměti národa zpracovaných jejich příběhů. A teď samozřejmě je to nějaké fázi, kdy se snažíme i ty příběhy, když už jsou zpracovaný a natočený, tak aby se dali nějak použít. Takže jako teď jsme třeba z paměti národa a i za přispění města Boskovic loni k 80. výročí konce války vytvořili dokument, který je ke zhlédnutí na YouTube, jmenuje se to Zažili jsme válku, příběhy Boskovic, kde se i někteří ti pamětníci z období války objevili. No ale Jako je to, dalo by se to spoustu i nějakým způsobem třeba i vzhledem k dětem nebo ke školám víc využít tady ty příběhy, aby se jim ta historie mohla podat. Takže jakoby člověk má v hlavě nějaké plány i tady v tomhle směru, protože pamětníci tady těch událostí třeba válečných, ti už samozřejmě odchází, ti už, ale i pořád se dá najít. Jako člověk, který třeba má 95, dokáže vám úžasně vyprávět o těch válečných událostech, takže, ale ti pamětníci těch dalších událostí tady ještě jsou. A když to beru taky jako takovou službu a zaznamenat ty příběhy a jako hrozně mě to baví najít si toho člověka, pak s ním natočit ten příběh, zjistit něco v archivu, jestli se něco neobjevuje a vlastně fotografie zpracovat a tak, ale je to taky spousta času, kterou to zabere, ale je to věc, která mě naplňuje.
0: S kým jste natáčel naposledy, nebo kdo vám tak utkvěl v paměti?
2: Naposledy, no to můžu říct zrovna takový opravdu příběh, když jsem chtěl do toho dokumentu, který jsme připravovali, tak jsem měl už asi 5-6 let věděl o paní, která byla v Boskovicích jako poslední žijící účastník náletu, který byl 5. května na Boskovice, kdy zemřelo 9 lidí. A ona byla jedna ze zraněných a ještě má dodnes střepinu pod okem, paní Horáková Věra. A já jsem s ní natáčel před několika lety, jenom tak letmo, kde vlastně mi něco řekla, a pak jsem se snažil několik let, abych ji natočil, a vlastně těsně předtím, než ten dokument měl vzniknout, já jsem tam vlastně chtěl, aby tam byla, tak ještě přes jednu paní, která se o ní stará, tak nás dokázala propojit nebo nějakým způsobem na ní zapůsobila a vzali jsme mobilní studio, kameru k ní domů, protože ona už 5 let nevychází z domu, je 95 let, ale hlavu má pořád jako fakt a výborně vypráví. Takže se nám to podařilo natočit a máme ještě takový i zpětnou vazbu od ní, že i při tom natáčení předtím byla hrozně nervózní, jakože tam jsme už dlouho to chystáme, já jsem na strach, že se to nepodaří ani. A nakonec jsme s ní natočili hlavně tady to její vyprávění ohledně toho náletu. A potom, když ten dokument viděla a tak, když jsme se spolu bavili, když mě potom volala, tak se mě vlastně omlouvala za to, že tak dlouho to jako nechtěla natočit, že se jako, že prostě si myslela, že to nemá význam, ale že pochopila, že to opravdu význam má a jako vlastně mě děkovala za to, že jsem byl takový neústupný trošku, ale bylo to pro mě satisfakce, že to má smysl tady tohle opravdu, aby se to natočilo tady ty příběhy.
0: Tak to je moc hezké, že když takhle máte zpětnou vazbu, to je asi si myslím nejcennější od těch lidí, když oni sami řeknou, že to má smysl a vidí ho v tom.
2: Je to tak.
0: Čím je pro vás historie Boskovice a okolí taková nejpřitavislivější?
2: No, tady to období, dá se říct to válečné a poválečné, ty 50. léta taky mám jako takovou, měl jsem jednoho pamětníka, který byl jako z několik let zavřený v kriminále, ale bohužel nechtěl, aby ho natáčel, nebo odmítl to, co se nám taky občas stane, že nemůže člověk úplně přemlouvat ty lidi, ale ví, že je to velká škoda. Ale tady to období, no, to mě jako asi přitahovalo nejvíc, protože já jsem vyrostl na příběhu Leopolda Ferbra, Hurvínka, který vlastně mi trochu přivedl tady k tomu, to je boskovický scout, už odbojář ve svých 15 letech, jako zažil spoustu věcí a potom byl zavřený na 16 let v 50. letech a mý rodiče se s ním znali, já jsem se s ním nikdy nepotkal, ale pak se mi podařilo i získat jeho archiv pro muzeum Boskovice, takže to je taková moje srdeční záležitost, Hurvínek, a tak to jsou právě tady ty období těch 50. let nebo i předtím ty válečné období, to mě jako zajímá, protože že jsou různá místa v Boskovicích, kde se něco událo a když pak člověk slyší o to přímý účastníka něco o tom, tak je to hrozně zajímavý a mám pocit, že to právě může být i pro ty budoucí generace, tady to spojení. Jo, i na tom dokumentu jsme viděli, že když jsme tam ukázali ty místa, kde se to stalo a teďka, jak to vypadá, ty místa, tak jako ty lidi, když jsou z toho regionu, tak je to opravdu nějak osloví.
0: Jak vás tak poslouchám, tak mě zaujalo takové to hezké propojení i s tou knihařskou dílnou a s tou sýpkou, že se snažíte oživovat historii různými způsoby. Jednak tou sýpkou, ta knihařina a i ta paměť národa. Takové moc pěkné spojení.
2: Jo, děkujeme. Je to možný, no, že ta historie nás určitě nějak přitahuje.
0: Co do budoucna plánujete? Jednak se sýpkou třeba utichne život o prázdninách, nebo ne?
1: Částečně utichne, protože tam máme technický problém na sýpce, že není zateplená, takže v létě je tam docela horko nahoře a nedá se tam moc dělat věcí, když je teplo. Ale teďka v rámci festivalu Boskovice, který pořádá Unijazz, který bude druhý víkend o prázdninách, to vždycky je, tak tam bude jako otevřená sýpka pro veřejnost, protože ti účastníci jsou už trochu navyklí, že tam občas chodí, máme tam takový zázemí, že si tam můžou u nás něco dát v kavárně. a je tam i prostor, jsme tam připraveni pro lidi, kdyby si chtěli něco tvořit, vyrobit si třeba zápisník, takže jim u toho budeme asistovat, pomůžeme.
2: A pravidelně tam máme i výstavu, vám to Unii Jazz vždycky nějaké fotografie, co se týkají tady toho festivalu, takže i letos tam budeme mít nějakou výstavu fotografií.
0: A od září zase najedou školy.
1: No my Marku, právě, že tím máme, to právě nemáme, tím, že nás hlavně živí ty adventní trhy, tak pro nás podzim znamená nejvíc vyrábět a vyrábět. Takže my máme vždycky takové etapy. Tady ty školy děláme většinou na jaře, kdy máme méně práce, takže od února, řekněme do teďka, do konce června, do prázdnin, se zabýváme školama a prázdniny pomalu začínáme vyrábět už na ty adventní trhy. A podzim to je pro nás nejvíc práce, co se týče tady toho vyrábění a vyrábění.
0: Vy jste zmiňoval i děti vaše, které vám tam pomáhají. Přemýšleli jste už o tom, kdo by jednou převzal štafetu? Má se k tomu někdo u vás tak nějak víc o to baví?
1: My jsme na to velmi opatrní, protože víme, jak jsme to prožívali my. Ale tam moje nejstarší dcera, která vystudovala grafickou školu a vlastně na půl pracuje se mnou, tak ta k tomu má asi nejblíž, ale vůbec si netroufnu říct, protože jsou někdy fáze, kdy samozřejmě má všeho plno, takže jako je moc šikovná i na knihařinu jako takovou, ale dělá nám právě veškeré plakáty, propagaci, částečně e-shop a co my potřebujeme ohledně sociálních sítí, tak má trochu na starost. Je moc šikovná, ale kam ju to zavede, jenom zavane, nechávám trochu. To mám špatné svědomí z toho, že cítím od ní, že jakoby ví, že potřebujeme od ní pomoc. Takže u toho, ale snaží se a uvidíme, jak to. Žádné naděje si moc neberu, ale byl bych moc rád.
0: Moc krát děkuju, že jste přišli k nám do studia a udělali jste si na nás čas.
2: My děkujeme za pozvání a přejeme všem krásný den.
1: A zveme všechny do Boskovic na sýpku. Moc děkujeme.
0: To byli Marek a Ladislav, majitelé rodinné firmy knihařství a písařství Oujeský. Tímto se loučím i já, Ctislava Horníková, naslyšenou.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Blíží se nám půlnoc a ještě než odbije, zaposloucháme se do duchovního slova Tomáše kardinála Špidlíka z jeho knihy Prameny.

0: Dá, aby se všem dělilo stejně, jindy je potřeba brát velký ohled na osobu, její minulost, povahu potřeby. Zvláštního studia si zaslouží takzvaná spravedlnost sociální, aby se udržovala správná rovnováha mezi stavy a třídami lidské společnosti a všemi těmi, kteří tu pracují. Podle Platóna je spravedlnost potřebná zvláště k tomu, aby udržovala rovnováhu duchovního vnitřního života, aby jedna ctnost nebyla na újmu druhé. Bez spravedlnosti by nebyla dobře uskutečnitelná ani křesťanská láska. Říkává se, že láska je důležitější a vyšší než spravedlnost. Naopak zase špatně placení dělníci v minulém století volali, že zaměstnavatelům nestojí o lásku, že chtějí spravedlnost a odmítali příplatky ve formě darů. Nikdo z křesťanů nepochybuje, že dokonalost je v lásce. Spravedlnost je však způsob, jak lásku k bližnímu uskutečňovat. Jistě není možné být nespravedlivým a přitom chtít prokazovat lásku. Pochopil to Aristoteles i svatý Tomáš Akvinský. Staví spravedlnost před jiné ctnosti proto, že je k prospěchu ostatním lidem. Je tedy výrazem lásky k bližnímu. Proto o spravedlnost usilovali především ti, kteří měli na zřeteli blaho společnosti, státu. Tak například císař Alexandr Severus se prý nikdy neopovážil vyslovit rozhodnutí dřív, než mu 20 právních znalců podalo úsudek. Když se dozvěděl, že některý soudce se dal uplatit, vlastnoručně prý ho oslepil. K povzbuzení mládeže se čítával příklad o řeckém zákonodárci z Leuky Zefiry, který stanovil trest oslepení za cizoložství. Byl dopaden jeho syn. Měl být oslepen. Ale lid se bouřil, nechtěl slepého následníka trůnu. Nakonec se dal vládce natolik obměkčit, že jedno oko dal vypíchnout synu a druhé sobě. I Římané si však byli vědomi, že by se takto mohlo zajít příliš daleko. Vzniklo přísloví: nejvyšší spravedlnost bývá největší bezpráví. Uplatňujeme-li tvrdě spravedlivé zákony, prokazujeme lásku společnosti. Bohužel v našem společenském uspořádání se stává snadno, že dobro celku je k velké škodě jednotlivce. Zákony, platící nemilosrdně, by mohly ze státu učinit netvora, který požírá vlastní děti. Doplní-li se tedy, jak se říká, spravedlnost milosrdenstvím, není to na škodu spravedlnosti, ale pomáhá to, aby se lépe uskutečňovala.
1: Krátce před půlnocí zakončeme tento den modlitbou Simeonova kantika. Modlit se budou Daniel
2: a Jirka.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu. Bohu díky.

Na Proglasu začíná 15.31. kolo hit parády, kterým vás provede Josef Javůrek. Během následující hodiny se dozvíte, jak se umístily vaše oblíbené písně, pro které jste celý týden až do středečního poledne hlasovali. O zajímavosti tohoto kola svědčí, že 4 písně dostaly stejný počet bodů, ale nepředbíhejme. Pokud pořad posloucháte poprvé, seznámím vás s jeho pravidly, která jsou jednoduchá. Vyberete si 3 písně a udělíte jim 1, 2 a 3 body. Posílat je můžete prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Každý týden nasazujeme do hitparády 3 novinky, na jejichž výběru se můžete také podílet. Připsáním typu na konkrétní píseň k vašemu bodovému hodnocení. Jako vždy vám i dnes nabídnu tipy na nová alba, koncerty a výhled chystaných vydání pořadu Jak se vám líbí. Chybět nebudou ani odpovědi na minulou anketní otázku a samozřejmě si zadáme novou. 2 z vás vylosuji a stanete se výherci balíčku CD. Ať už jste doma nebo na cestách, zaposlouchejte se do vysílání Proglasu. Představuji novinku na 12. místě, kterou je píseň Růže v kopřivách. Její autor Semiš je olomoucký písničkář, který na svém prvním albu Kousek za městem mísí folk s prvky blues, popu, cymbálové muziky i dalších stylů a ke spolupráci přizval řadu hostů, včetně Slávka Janouška a Jana Žambocha.

Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla všude, kde se může, na to

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl. Opracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu,

Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však pryč. Konečně ta zahrada má opět starý styl, kopřiva tam roste.

že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Mám pro vás tipy na nová alba od Milana Tesaře, kterým jistě svůj přehrávač nezarmoutíte. Vyšel záznam koncertu Jiřího Stivína a souboru Collegium Quod Libet, Pocta svaté Cecílii 2025. Jana Infeldová, bývalá zpěvačka skupiny Jananas, nahrála album s triem Nob, nazvala je Sny. Vladimíru Mertovi vyšlo páté pokračování jeho série Nejisté jistoty. Album se jmenuje Nebe nepočká. Pianista a skladatel Marek Novotný se souborem Crossover Collective pojal svou novinku Live Studio Session jako videoalbum s 11 skladbami a akvarelovými animacemi. Britský folkový projekt Spell Songs vydává své třetí album In Thin Air, inspirované knihou The Book of Birds výtvarnice Jackie Morris a spisovatele Roberta McFarlanea, věnovanou kráse i ohrožení ptačího světa. A třebíčská písničkářka Alice Maule vydala album Tóny. Na 11. místo nasazují novinku Báry Polákové s názvem Klíče. Single vznikl pro soundtrack rodinné komedie Nečekané léto režiséra Milana Cízlara. V níž zároveň stvárnila jednu z hlavních rolí. Píseň zachycuje myšlenku, že ne všechno v životě lze ovlivnit a že někdy je nejlepší nechat věci plynout a otevřít se novým začátkům.

Milan Tesař se vás v minulé anketní otázce ptal, zda sledujete seriály a pokud ano, které jsou vaše oblíbené. Posluchačka Tereza nám napsala. Mám ráda seriály, na které jsem se dívala dříve. Teď si na to zkrátka neudělám čas. Ale můj oblíbený seriál, který sleduji vlastně i dnes, ale jen někdy na internetu, je Červený trpaslík. Teď jsem byla u mamky a ona je velký fanda detektivních seriálů. Také má modernější televizi a všechny možné televizní stanice. Takže jsem se chtě nechtě trochu dovzdělala, ale stejně mám ráda ty staré seriály, jako třeba FL Věk, Cirkus Humberto nebo také Meš. Asi se mi tím vrací i vzpomínky na dětství a na dobu pouze u televizních obrazovek, kdy se čekalo většinou týden na další díly. Moc děkuji za odpověď a vyhlašuji poslední novinku 15. 31. kola hitparády Proglasu s názvem Spolu. Píseň je součástí nového alba Tak to je to fajn kapely Random Choices, která vznikla v Trenčíně. Žánrově se pohybuje na pomezí rocku, popu a funku.

0: Postupně jsme si představili všechny tři novinky 15. 31. kola hitparády Proglasu, pro které můžete hlasovat až do středečního poledne. Připomenu pravidla, která jsou jednoduchá. Vyberete si tři písně a udělíte jim 3, 2 a 1 bod prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Připsat můžete také tip na novinku, která by v hitparádě neměla chybět. Teď už tu ale mám další odpověď na minulou anketní otázku. Televizi sleduji jen občas a v ní jen dokumentární seriály, pokud je tak lze nazvat. Jsou to spíše cykly pořadů, Toulavá kamera, Objektiv, Československý filmový týdeník po 50 letech. Seriál to byl naposledy Žlutou žábou do Mongolska. Hrané seriály mne neoslovují a navíc berou čas. Spíše poslouchám seriály v rozhlase, četbu na pokračování nebo hudební seriály, například Hitparádu kolem se toč či Folklorní sedmičku. No a pak to jsou seriály v časopisech nebo spíše články na pokračování. Těch ale už moc není, zvláště v odborných nebo specializovaných časopisech. Děkuji posluchači Rostislavovi. Místo 9. Radúza a píseň Já tě prosím, buď tu se mnou.
1: Já tě prosím, buď tu se mnou. A ty mi půjčíš pistoli, jako bych strach mohl sejmout.

0: dans ta main pour t'apprécier. Peu de choses, tu peux acheter dans la vie. Et tout ce que tu obtiens, t'es le paix au prix fort. Et le petit moulin tourne, tourne, tourne, tourne encore. Tourne, petit moulin tourne pour quatre culs. Peu de choses, tu peux acheter dans la vie. Et tout ce que tu obtiens, t'es le paix au prix fort. Et le petit moulin tourne, tourne, tourne, tourne encore.
1: V dnešní anketní otázce tak trochu navážu na tu minulou. Bude se také zabývat audiovizuálními díly. Zatímco Milan Tesař se vás minule ptal na vaše oblíbené seriály, já se vás dnes zeptám, zda máte rádi životopisné hudební filmy. Které jste viděli a jsou vaše oblíbené a které vás třeba naopak tolik neoslovili a proč? V nedávné době vládl kinům snímek Michael. Připravuje se celovečerní tetralogie z pohledu všech členů Beatles a před pár lety zaznamenal úspěch film Elvis nebo Bohemian Rhapsody. Těším se na vaše odpovědi. Vyhlašuji 8. místo, kapela Hrdza s písní Vretěnko.

Posluchač Honza nám napsal. Před rokem 1989 ten televizní program moc nenabízel. Tak jsem viděl snad všechny seriály Jaroslava Deitla a nejrůznější ty zahraniční jako Daktary, Skipy nebo Detektivní, Kolombo, Kožak, Profesionálové a jiné. Po sametové revoluci byl velký fenomén dětské animované seriály. Každý si asi vzpomene na Kačeří příběhy a Rychlou rotu. Ale tím, jak přibývalo televizních stanic a nejrůznějších seriálů, sledoval jsem je čím dál míň. No, a když se někdo dnes zmíní o seriálech, jako první se mi vždycky vybaví britský seriál Halo, halo, takže to je určitě můj nejoblíbenější. Na internetu jsem se před pár lety podíval na český seriál Most a pak ještě na seriál Černobyl a to bylo tak nějak všechno. Děkuji za odpověď. Sedmé místo patří Petru Linhartovi a písni Město Is.

Kam vyrazit za koncerty? Hitparáda vám ráda poradí. V pátek 17. a v sobotu 18. července na brněnské Melodce proběhne operace Antropos Dvě věže. Jedná se o nezávislý multižánrový hudební festival, vycházející z komunity, kterou spojovaly společné prostory bývalých zkušeben na Antroposu. Festival nabídne 2 dny nabité hudbou v klubu i pod širým nebem a bohatý doprovodný program. Program Cesta do Jeruzaléma, hudební cesta po stopách renesančního humanisty Krištofa Hananta z Položic a Bezdružic, se bude konat ve středu 22. července v kostele svatého Mikuláše ve Znojmě. Účinkují kapela Mariana a Saša Rašilov. Koncert je součástí hudebního festivalu Znojmo. V rámci téhož festivalu se bude 24. července ve Znojemské kapli svatého Václava konat koncert při svíčkách. Zahraje ukrajinský hudebník, hráč na banduru Viktor Pašnik. Amfolk Fest, malý festival na konci světa, se koná 24. a 27. července na Plučinách na Vsetínsku. Zahrají Jasoň, Vojta Šňupárek, Dominika, Za koncem, Podjezd nebo Jaroslav Samson Lenk. Festival folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou se letos koná po 40. Probíhat bude od 25. července do 1. srpna. Na programu budou koncerty umělců jako Beata Bocek, Jan Věťák, Iva Bitová s Petrem Pavlincem, mezinárodní trio Lantidot, Pavel Čadek, Vladimír Javorský, belgická skupina Vér, společně se švédskými Kongero, Kanzoe Orchestra z Burkiny Faso a další. A v pražském klubu Jazz Dog vystoupí 26. července Daniel Bulatkin International Quartet, 18. srpna Libor Šmoldas Organ Trio nebo 27. září skupina Vertigo. Vyhlašují 6. místo Markéta Irglová s písní The Season, která podle pravidel nahradila opakovaně úspěšnou skladbu Nameless Children.

Slíbený přehled vydání pořadu Jak se vám líbí na následující týden je tu. Ve čtvrtek 16. července si budeme povídat s hudebnicí Julií Goetz. Pátek bude patřit repríze rozhovor s písničkářem Janem Běťákem. V sobotu 18. července budeme poslouchat reprízu koncertu skupiny Nebe z tebe ze studia Proglasu. Pondělí bude patřit koncertu skupiny Roost Riders ze studia Proglasu. V úterý 21. července bude hostem pořadu Jak se vám líbí Demes Crowes. Skotsko-český hudební projekt. A o středeční 17. hodině a 10. minutě si budeme v repríze povídat s kytaristou Liborem Šmoldasem o albu Sorry Miles. A v 19.15 uslyšíme rozhovor se skupinou Zimní pneu. Pátá je skupina Folk Team s písní Velký vůz.

Nevybrali jste si z nabídky koncertů? Nevadí, protože ještě pár jich tu pro vás mám. Už 35. ročník kytarového festivalu Brno se bude konat od 2. do 8. srpna. Vystoupí na něm špičkoví kytaristé z oblasti klasické hudby, jazzu nebo flamenka z Dánska, Německa, Peru, Černé Hory a dalších zemí. Festival Maraton hudby Brno bude probíhat na různých místech v Brně od 6. do 8. srpna. Rezidenčním umělcem bude francouzský kytarista Nguyen Le. Dále účinkují například Jumbo Aguševi orchestra ze Severní Makedonie, Stefano Saletti z Itálie, Julia Kozáková ze Slovenska, Tereza Richtrová, Band of Hejsek, Xantula Dakovanu z Řecka, Maržary, Kumbalu, italský trumpetista Paolo Frézu s kubánským pianistou Omarem Sosou, Lucie Dlabolová, Randefu a další. Francouzský trumpetista Eric Triffa a rozhlasový big band Gustava Broma přednesou poctu Milesi Davisovi 20. srpna na velkém nádvoří hradu Špilberg v Brně. Ve Staré pekárně v Brně vystoupí 29. září skupina Mistr Lovo. A skupina Dunaj bude letos na podzim slavit 40 let od svého vzniku. Chystá velké koncerty 10. října v Brně na Flédě nebo 10. listopadu v Paláci Akropolis v Praze. Místo 4. Roman Dostál a singl Touláš se, který nahradil opakovaně úspěšnou píseň Samota.

Na začátku hitparády jsem slíbil, že vylosuji dva výherce balíčku CD. Milan Tesař se vás minule ptal, jestli sledujete seriály a pokud ano, které jsou vaše oblíbené. Posluchač Jiří napsal: Kdysi jsem zastával názor, že nemám rád nic, co má více než jeden díl, ale čas hrany obrousil a seriály jsem vzal na milost, ale rozhodně ne všechny. Sleduji hlavně české detektivní seriály, výhradně na veřejnoprávní televizi. Mám rád i komediální seriály jako Kosmo, Most nebo Limity. A dítě mne donutilo sledovat na Netflixu americký seriál Stranger Things. Musím přiznat, že rozhodně nepatří k tomu nejhoršímu, co jsem kdy viděl. Moc děkuji a gratuluji k výhře. Ze všech hlasujících ještě losuji Pavla Dřímala a také posílám malý dárek. Na třetím místě Mňau Mňau Band s písní Kanoe.

kajaku plul jsem k ránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem směl. Vždy jsem toužil po manželce, co ve vodě dýše měl, se sanice mi neohje,

0: máme mnohé kraje, kde dávají sněžné lišky spáčku. Dobrý den,
1: dobrý den.
0: Z naší cesty potulení stanou nová popolení, zhlížet na ně bude svět.

0: Papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
3: papuchalk,
0: papuchalk.
4: Posluchač Jaroslav napsal: seriály příliš nesleduji. Často v nich je mnoho násilí, akčnosti nebo propagandy. Jsou i výjimky. Za kvalitní považuji seriál FL Věk. Je uměřený, výborně zpracovaný a nepostrádá moralitu. I když už je docela starý. Nevzpomínám si, že by byl nějak výrazně překonán. Moc děkuji a vyhlašuji druhou příčku, která patří Ivu Viktorinovi a písni Ukázal na mě.
5: Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevyprávím. Já všechno zadostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak spolehni na svou.

15. 31. kole hitparády Proglasu neuspěli Aleš Petržela s Lucí Urbancovou, skupina Králová a bratři Orfové. Naopak na prvním místě se suverénně umístila píseň Pavly Boučkové a Petra Novotného Usnul si ode mne vzdálený.

0: Dnešní kolo hitparády je už téměř u konce, ale než si zrekapitulujeme pořadí všech písní, přečtu ještě jednu odpověď na minulou anketní otázku. Seriály občas sleduji a k mým nejoblíbenějším patří rozhodně český historicko-dobrodružný seriál Zdivočelá země. Je to vlastně takový western, odehrávající se v poválečném Československu. Ze seriálů, které jsem měl možnost sledovat v nedávné době, bych doporučil šestidílný polský seriál Olověné děti, který je inspirován skutečnými událostmi ze 70. let minulého století. Režisér Macej Pěpšica přináší zdrcující příběh o dětské lékařce, která bojovala proti komunistickému režimu, aby zachránila děti otrávené olovem z místní huti v polských Katovicích. Děkuji posluchači Marcelovi a teď už nastává čas na rekapitulaci.
1: Stala se věc neobvyklá, za které mám strach.
0: 12. místo, Semiš, Růže v kopřivách.
1: I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rý.

0: nad Ostravou.
1: Páté místo, folk tým, Velký vůz.
2: Letíme do noci, do nebytí.

0: člen skupiny 12 dobrodruhů. Pohřbili bezradnost, díky jemu nečekaně.
1: Na druhém místě Ivo Viktorin ukázal na mě.

0: Snad proto slyšíš.
1: První místo Pavla Boučková a Petr Novotný. Usnul si ode mne vzdálený.
2: Nechci být pro vás jen cosi, na cestě trablemi poseté.
1: V hitparádě Proglasu hlasujte vždy do středečního poledne prostřednictvím e-mailové adresy hitparada@proglas.cz nebo formuláře na webové adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Vyberete si tři písně, které vás oslovily, a udělíte jim po jednom, dvou a třech bodech. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Javůrek a od mixážního pultu Vojtěch Pchálek a Roman Kabelka. Thank you.

Krásný večer, milí posluchači Rádia Proglas. Od mikrofonu vás vítá Kateřina Grafová. Je čtvrtá neděle v měsíci a s ní přichází Soaré, pořad, který přináší klidné chvíle strávené při poslechu klasické hudby. Dnes jsem si pro vás připravila archivní nahrávky České filharmonie, které diriguje přední český umělec 20. století Karel Ančerl. Od jeho úmrtí v červenci tohoto roku uplynulo už 50 let a proto je tento díl Soaré věnovaný právě jemu. Pozoruhodná osobnost Karla Ančerla dodnes budí zájem a respekt jak u odborné veřejnosti, tak i u milovníků klasické hudby. Jeho životní pouť byla plná nečekaných zlomů, šťastných, plných úspěchů, ale i těch smutných a tragických. Své asi první velké rozhodnutí, kterým zaskočil hlavně rodiče, udělal Karel Ančerl ve svých 18 letech. Zanechal tehdy gymnaziálních studií a odešel na konzervatoř, kam byl přijat na obor skladby a dirigování. Po absolutoriu se pomalu začala rozjíždět jeho dirigentská kariéra, kterou ale záhy krutě přerušila druhá světová válka. Karel Ančerl byl židovského původu a jako zázrakem přežil sám z celé rodiny tři koncentrační tábory. Po roce 1945 se znovu vrátil k umělecké činnosti a díky svému talentu a píli se dostal na výsluní české hudební scény. V letech 1950 až 1968 působil jako šéfdirigent České filharmonie. Nejenže udržel vynikající úroveň tohoto prestižního tělesa po vzoru Václava Talicha a Rafaela Kubelíka, ale podařilo se mu i prosadit svůj vlastní umělecký přístup k orchestru, který se vyznačoval precizností, systematičností, smyslem pro přesný rytmus a pro detail. Karel Ančerl vedle tradičních skladatelů zařazoval na koncerty i odvážné novinky soudobých autorů. Zasloužil se o uvedení děl například Arnolda Schönberga, Igora Stravinského nebo Bohuslava Martinů. S Českou filharmonií od roku 1954 aktivně vystupoval v zahraničí. Účinkoval s ní zhruba ve 28 státech na různých kontinentech. Vedle toho se stal vyhledávaným hostujícím dirigentem světových orchestrů. Další nečekaný zlom v jeho životě přišel v létě roku 1968. V té době byl na koncertním turné ve Spojených státech. Když se v srpnu dozvěděl o vpádu sovětských vojsk do Československa, rozhodl se, že se do rodné země už nevrátí. Přijal místo šéfdirigenta orchestru v kanadském Torontu. V té době řekl: "Nemohu udělat tentokrát takovou zásadní chybu, jakou jsem udělal v roce 1939, tím, že jsem pevně věřil, že se vše obrátí a že musím zůstat, abych mohl pomáhat, kde jsem předpokládal, že pomoci mohu. Poučil jsem se a jsem přesvědčen, že bych za této situace nikomu pomoci nemohl." V cizině prožil Karel Ančerl ještě 5 let šťastného života ve svobodné zemi se svou novou rodinou a jako uznávaný světový dirigent. Zemřel 3. července roku 1973 ve svých 65 letech. Ale vraťme se k dětství a mládí Karla Ančerla. Narodil se v jihočeských Tučapech 11. dubna roku 1908. Jeho tatínek byl obchodník s lihovinami a likéry a jako jeden z mála vlastnil v obci gramofon. Obdivoval ho hlavně jeho syn Karel, který si velmi často a rád pouštěl neustále dokola desky. Intenzivně tak projevoval své hudební nadání. K tomu velmi rád cvičil na housle. Hudbě se Karel Ančerl věnoval i na reálném gymnáziu v Praze, kde například na studentské akademii provedl se spolužákem a svou sestrou Hanou Dvořákovi důmky. V 18 letech přes nelibost svých rodičů odešel na konzervatoř, kterou absolvoval v roce 1930 svou orchestrální skladbou symfonietou a řízením první věty Beethovenovy 6. symfonie.
Hned po škole věděl, že jeho cestou bude hlavně dirigování. Významně na sebe upozornil v Mnichově, kde se zasloužil o výbornou organizaci a nastudování Hábovy čtvrtónové opery Matka. Soudobou hudbu Karel Ančerl vždy prosazoval a na počátku 30. let ji chtěl zřejmě i aktivně provádět. Potřeboval však stálé zaměstnání a proto přijal lákavou nabídku svého kamaráda a spolužáka Jaroslava Ješka. V roce 1931 nastoupil do Osvobozeného divadla. Řídil zde orchestr. I když se věnoval jinému žánru, než původně zamýšlel, pracoval s plným nasazením a zaujetím a na vysoké úrovni. Karel Ančerl na toto období vzpomínal velmi rád. Byl mezi blízkými lidmi, s kterými mu bylo dobře. V Osvobozeném divadle ale vydržel jen 2 roky. Přeci jenom chtěl dělat klasiku. Odešel tedy do rozhlasu, kde se stal hudebním režisérem a zaskakujícím dirigentem. Opět si velmi brzo získal umělecký respekt. V roce 1934 například řídil dílo Sergeje Prokofjeva se samotným autorem u klavíru. V krátkém čase celé vystoupení velmi dobře nastudoval i provedl. Jeho další růst ale přerušila válka. Poslechněme si teď první ukázku. Pod taktovkou Karla Ančerla uslyšíme s Českou filharmonií koncertantní symfonii pro varhany, harfu, tympány a smyčce. Napsal ji český autor Jan Hanuš, který studoval dirigování u profesora Pavla Dědečka, stejně jako Karel Ančerl. Zazní její 3. věta s označením Fuga Allegro con Spirito. Sóla přednesou Jiří Reinberger, varhany, Bedřich Dobrodinský, harfa a Robert Mach, tympány.

Po 15. březnu roku 1939 byl Karel Ančerl kvůli svému židovskému původu z rozhlasu vyhozen. Se svojí ženou odešel do Tučap k rodičům. Jejich dům obsadili Němci. Proto si společně pronajali dvě místnosti v nedaleké vesnici. Karel Ančerl zpočátku vyučoval u hraběcí rodiny v Choustníku. Po výhruškách gestapem ale pracoval už jen jako lesní dělník. 12. listopadu roku 1942 byl s celou rodinou transportován do Terezína. Jeho žena byla těhotná. Porodila v únoru v koncentračním táboře syna Jana. Karel Ančerl v Terezíně dirigoval dva koncerty, které byly Němci organizovány jako propaganda v uvozovkách pestrého života v táboře. Na druhém koncertě, který točila i televize pod dozorem SS, byla provedena mimo jiné i fantazie pro smyčce. Tu napsal Pavel Haas, bratr slavného herce Huga, který byl vězněn v Terezíně a roku 1944 zavražděný v Osvětimi. Karel Ančerl byl 15. října roku 1944 rovněž převezen i se svou ženou a malým dítětem do Osvětimi. Zřejmě díky své zdatné kondici zázrakem prošel selekcí života a smrti. Jeho manželka s malým Honzíkem takové štěstí neměla. Oba skončili v plynové komoře. Karla Ančerla odvezli do tábora Freiland. Tam si ho povšiml zapisovatel, rovněž vězeň, známý z Čech. Na jeho přímluvu se Karel Ančerl stal sloužícím u SS komanda. V otřesných podmínkách se dočkal konce války. Po osvobození v roce 1945 odchází pěšky z koncentračního tábora. Dojede až do Náchoda. Cestou si totiž sestavil z nalezených součástek kolo, které schovával ještě několik dalších let. Z východních Čech pak odjíždí do Terezína, kde se dozvídá, že přišel i o své rodiče. Setkává se zde s Hanou, svou budoucí druhou manželkou, která rovněž přišla o muže a celou svou rodinu. Velmi brzo se s ní ožení. Společně pak prožijí šťastné manželství. Měli spolu ještě dva syny. Ale vraťme se zpátky do roku 1945. Už v září se Karel Ančerl stal dirigentem nově vzniklého orchestru s názvem Velká opera 5. května. O dva roky později stojí v čele rozhlasového orchestru, od jara 1948 vyučuje na pražské AMU, kde mezi jeho žáky patří Zdeněk Košler a Martin Turnovský, a zároveň hostuje v České filharmonii, jejímž šéfem se stane v roce 1950. Další hudební ukázkou nyní bude část Hebrejské rapsodie pro violončelo a orchestr. Napsal ji Ernest Bloch a přednese jí soulista André Navara. Spoluúčinkuje Česká filharmonie s dirigentem Karlem Ančerlem.

Jmenování Karla Ancherla šéf-dirigentem České filharmonie bylo rychlé a nečekané. Došlo k němu na základě Ancherlovy skvělé spolupráce s vynikajícím houslistou Davidem Oistrachem. Ten Zdeňku Nejedlému tohoto pozoruhodného dirigenta okamžitě doporučil jako vhodného kandidáta na šéfa České filharmonie. V té době Ministerstvo školství, věd a umění hledalo adekvátního náhradníka za Rafaela Kubelíka, který roku 1948 emigroval. Tehdy 28-letý Václav Neumann ještě neměl tolik zkušeností. V čele filharmonie stál Karel Scheina, původně kontrabasista. Pochvalná kritika Davida Oistracha Zdeňka Nejedlého nakonec přesvědčila o výjimečné kvalitě Karla Ancherla. Ten v říjnu roku 1950 obdržel dopis z ministerstva, ve kterém byl jmenován do čela České filharmonie jako její hlavní dirigent. Členové orchestru k němu zpočátku přistupovali s jistou nedůvěrou. Rozpaky vzbuzoval i způsob jeho nenadálého přijetí na doporučení sovětského umělce. Část orchestru stála spíše za Karlem Scheinou. Karel Ancherl ze začátku čelil i několika ostrým kritikám s rasistickým podtextem z řad posluchačstva. Všechny tyto nepříjemné tlaky ale ustál. A co víc, hudebníky si svou dokonalou prací získal. Pochybnosti o jeho osobnosti postupně slábly. Nejvíce se s orchestrem zblížil během zahraničních cest, které byly od roku 1954 nedílnou součástí provozu České filharmonie. Umělecké schopnosti Karla Ancherla uznával i jeho vrstevník, stejně starý rakouský dirigent Herbert von Karajan, který prožil válku v naprosto jiných podmínkách než Karel Ancherl. Zaujal ho na salzburských hudebních slavnostech, kde český dirigent často vystupoval a kde řídil jako host i berlínskou filharmonii. Ale přistupme teď k další hudební ukázce. Poslechneme si symfonickou předehru Karneval od Antonína Dvořáka. Zazní z nahrávky České filharmonie pod taktovkou Karla Ancherla.

Než zazní poslední hudební ukázka, přečtu vám, milí posluchači, co o Karlu Ančerlovi napsal jeho přítel Karel Schrom. Důležitou složkou Ančerlova výkonu však je i jeho tvář. Karajan se tohoto prostředku zcela vzdal. Diriguje se zavřenýma očima, s obličejem podobným vlastní posmrtné masce. Ančerlova tvář má naproti tomu bezpočet výrazů. Orchestr v ní čte jako v knížce. Ančerl si dovede říct o kde co. O šelestivé pianissimo, hromový úder, o každý přednesový odstín, o přidání i ubírání síly, o vyniknutí některého nástroje a potlačení jiných, vyklenutí melodického oblouku, o nástup. Jeho obličej vyjadřuje napětí, dramatičnost, stoupání k vrcholu, jeho zlom, úlevu po něm, úsměvnou pohodu, taneční hravost, prostě vše, co se právě děje a čeho je k tomu třeba. To, co lze při výkonu na Ančerlovi vidět, je vesměs krajně účelné, úsporné a přece výstižné a pohledné. O tuto ladnost Ančerl ovšem nikdy neusiluje. Ta mu prostě vyjde. Jak jsme z citace Karla Schroma slyšeli, Karel Ančerl byl výraznou osobností, která se nesmazatelně zapsala do historie České filharmonie. Po roce 1968 v rodné zemi koncertuje už jen jednou. Roku 1969 účinkuje na Pražském jaru. Poslední roky svého života pak prožívá v Torontu. Pro uchování archivních snímků Karla Ančerla, které natočil s Českou filharmonií mezi lety 1950 až 1968, udělala mnoho firma Suprafon. V letech 2002 až 2005 u příležitosti 30. výročí úmrtí dirigenta vydala rozsáhlou zlatou edici jeho zvukově upravených nahrávek. Díky tomu se můžeme jeho uměním těšit i dnes. Milí posluchači, pořad Soaré se už chýlí ke konci. Věřím, že jste strávili příjemný nedělní večer při poslechu Rádia Proglas. Na úplný závěr uslyšíme solisty Josefa Suka a André Navaru. Oba umělci nám přednesou ve spolupráci s Českou filharmonií a s dirigentem Karlem Ančerlem první větu z Brahmsova dvojkoncertu pro housle a violončelo A-moll. Srdečně vás zdraví Kateřina Grafová a přeji vám všem příjemný poslech.